0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

se vedle a hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně.

do očí, přeru mu bez sody a ruka ruku pevně svírá. Budem však veselý, vždyť se neumírá, snad je mu do breku.

kolikám na sluhova zařívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si čest.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hop Trop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával, v něm z dálky vlak i ze vsi pes.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendáře a folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor a skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Fleck mluvil jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

0: aby svítil jiný zas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana a jejich hostů, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za Koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíšku sejdou tak na půl občané Dolního újezda a na půl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a military country v podání skupiny Tak Smeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson a jeho parta, Žalman a spol, slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu For Folk, postavenou částečně na základech skupiny Tempory Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní party nebudou chybět, jeho česká Epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na újezdském Babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle, Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty a pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkový důchodci, a takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měle rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, ta lepartička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál, a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. V programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanů spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí další. Zážitkem samozřejmě bývá i spojení pořádající kapely Madeleine s nějakým zajímavým hostem. Letos si pozvali Vojtu Kyďáka Tomáška, takže hrábnou do starých trémských písní. Jako obvykle bude součástí Mohelnického folkfestu soutěž mladých muzikantů a v pátek večer třeba táborový oheň v režii přítomných trémských kapel. Co se týče dílen workshopů a škol, můžete se zúčastnit třeba kurzu kytary a zpěvu s Michalem Hromčíkem, houslí s Radkem Špindlerem a koncovek s Ivanou a Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

Krist, chrlí nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tár, nevědomý dav,

Tony Joch a jeho skvělá hudební banda. Písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letoros se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Joch a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl s Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už podruhé, na letošním oblastním kole Porty se stala a skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letoros 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rzama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Zaduněly kola vlaku.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jídlo končí.
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Slyšme z toho strudana.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
8: Ano, hezký den.
7: Jaké je léto u Petry?
8: Trošičku teploučko.
7: Dneska je to lepší.
8: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
7: Ano.
8: A pak zase přitopěj.
7: Zpívá se hůř ve vedru?
8: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích pouť a krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
7: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: života. Trošičku na chvilku není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariete, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usne.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No, ale mohli to využít, to je zase
1: mohli, aha,
0: práce,
1: ty kostymérky. To, jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si jí snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam je zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Pčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou posloucháte.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím, co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89. v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si říkala, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu. Že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše Kriste, co mi to vyšlo? Tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocený i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
5: Jo, myslím, že byl.
3: Chtěla jste vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 46, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: se budou
3: a přijde to na novo.
5: Hodně držet.
3: Jo,
5: no, jasně,
3: se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila nového pejska. A co když se dožije 15 let?
3: No, tak... Tak proč je to sporu krásnou dobu?
5: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřebovat venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadla a říkal: co si to ta kráva pitomá spomná? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili. Přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců, kolegů,
2: určitě,
1: zpěvaček.
2: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
5: Halo.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
4: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
5: Díky.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
5: Děkuju.
7: A já dávám hlas panu Krampolovi.
5: Krampo.
4: Dobře, děkujeme, kdo dál?
8: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
5: Díky.
8: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Píšeme mu bod.

0: Od děkuju. Ještě jeden hlas někomu.
1: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
0: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
2: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Pan, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
3: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
2: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
3: Žába pá, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
5: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát možnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
0: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. Hmm. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Směnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa kupci čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. Pán cože?
9: No Mičoken.
8: No, pám, já ti nerozumím.
9: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Humoriáda. Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý
3: no
1: tím
3: právě.
1: Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní komunální a senátní volby. Zemědělci letos sklízejí obilí rekordně brzy. Sucho snížilo úrodu i kvalitu zrna. Fotbalisté Sparty si hlavní fáze Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu prohráli 0-3. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se ucházejí o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Letošní žně v Jihočeském kraji míří do finále o několik týdnů dříve než loni. Sklizeno je už asi 95% obilí a téměř všechna řepka. Výnosy jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem, pokračuje ředitelka regionální agrární komory Hana Šťastná.
2: Letošní sklizeň výrazně ovlivnilo horké a suché léto. Neprojevilo se jen nižšími výnosy, ale také kvalitou zrna. Obilí má to zrno často drobnější, naštěstí bez plísní, ale s vyšším obsahem dusíkatých látek, což například u sladovnického ječmene znamená, že není vhodné pro výrobu sladu.
1: Dnes nastane částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje bezmála 90% slunečního kotouče. Při jasném počasí ho bude možné pozorovat po 19. hodině. Ředitelka Českobudějovické hvězdárny Jana Tichá doplňuje.
3: To znamená, že v té největší fázi bude ze zapadajícího slunce vidět jenom úzký srpek. To zatmění slunce nastane v době, kdy už bude slunce nízko nad obzorem a pokud ho chceme vidět, tak potřebujeme velmi dobrý výhled na západ až severozápad.
1: V Paříži dnes kvůli suchu zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V nejpostiženějších oblastech, kam patří třeba východ Francie, je zakázaný provoz automyček na pouštění bazénu nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfech na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země se odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Sport. Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Písecku počítejte s uzavírkou silnice 105 pro nákladní vozidla nad 6 tun v Nemějicích a omezením na křížení silnice 121 a 138 u Zvíkovského Podhradí. Tam se staví kruhový objezd a provoz řídí semafory.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré jitro. je 5 hodin, k tomu 4,5 minuty. Na svém samém počátku je 12. srpnový den, je středeční a vy buďte vítáni při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice, kdy je s vámi v rámci Jihočeského rána Adéla Jirkalová. Dnešní den bude protkaný těšením se na částečné zatmění slunce, jak jsme ostatně slyšeli ve zprávách. Já můžu prozradit, že věnovat se tomu během dnešního Jihočeského rána bude také jedna z reportáží, tak si nenechte ujít. Už za chvíli ovšem kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu 12. srpna, tak si na něj počkejte. A také si počkejte na ty přenádherné písničky, které nestárnou. Zpívat bude Karel Gott, Lady Carnival, Vanessa Paradis, Žele Taxi, Marie Rotrová zazní, Střepatá nohata a už teď Palo Habera s kapelou Tým, Lietam v tom těž. Tak dobrý poslech.

0: Ještě jednou tedy dobré ráno. Dnes je středa s datem 12. srpna roku 2026. Pražské Klementinum naměřilo v tento den roku 1998 tropických 35,1 stupně Celsia. Zatímco roku 1987 to bylo jen 8,9 stupně. Svátek slaví Klára, je to jméno latinského původu, které znamená jasná, světlá či slavná. Mezi známé nositelky patří tenistka Klára Koukalová nebo módní návrhářka Klára Nademlínská. V historii se 12. srpen zapsal třeba rokem 1881, kdy požár poničil Pražské národní divadlo pouhé 2 měsíce po jeho slavnostním otevření. O 88 let později, v roce 1969, zasáhl požár i automobilku v Mladé Boleslavi. Škody dosáhly miliardy korun. V roce 1978 se poprvé rozjely soupravy na lince A pražského metra mezi stanicemi Davidská a náměstí Míru. A roku 2002 začala jedna z největších povodní v českých zemích. V jižních Čechách byl vyhlášen stav ohrožení. Ve světě si připomínáme rok 1833, kdy bylo založeno americké město Chicago, a také rok 1981, kdy společnost IBM uvedla na trh svůj vůbec první osobní počítač. A ještě narozeniny. V roce 1930 se narodil americký ekonom, podnikatel a filantrop George Soros. O 19 let později, v roce 1949, přišel na svět Mark Knopfler, zakladatel britské skupiny Dire Straits. V roce 1971 se narodil americký tenista Pete Sampras a roku 1993 zpěvačka Eva Farna. Přejeme vše nejlepší, vám všem, milí posluchači, krásné středeční ráno, hlavně klidné a s úsměvem na rtech, a já se budu také usmívat, když mi od vás dorazí SMS-ka 901103, je číslo naší SMS brány, zprávy pište ve tvaru CB, mezera, podsasí, mezera, text o tom, jak chladné nebo vůbec jaké ráno vládne tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Mám tady první z SMS-ek, modrá obloha, 10 stupňů, bezvětří, klid a pohodu přeje všem Josef ze Zduchovic. Děkuju za tuhle zprávu, těším se na další. A máme tady také zprávu od Českého hydrometeorologického ústavu, která bych řekla, že je velice příjemně letní, prázdninová. Zatím máme tedy kránu chladno, nejnižší teploty se pohybují mezi 12 až 9 stupni, v údolích kolem 7. Středa ale bude slunečná, většinou jasná, 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou dnešní příjemná přislíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší teploty na horách 22 až 25 stupňů, vítr povane slabý, severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu, teď ráno ovšem máme i klidno. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré. Bio na Jindřichohradecku dnes na stupni číslo 1, zbytek jeho českého kraje na dvojce.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hladina Orlické přehrady je o zhruba 11 metrů níž než obvykle. Na mnoha místech se objevují základy domů zaniklých obcí. Některé řeky dokonce vyschly. Více o tom prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Vanessa Paradis.

0: Česko se potýká s výrazným suchem. To zasáhlo například všechny přítoky Vltavy. Některé z nich mají průtoky na historických minimech. Klesá i hladina přehrad Vltavské kaskády.
1: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
2: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
1: Je tu málo turistů a ty vlastně provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
2: Jak obecně vnímáte ty teploty letní?
1: Hrozně. Prostě jsme furt ve vodě a nebo na pivku.
2: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce v oblasti, popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
3: Co se týče srážek, tak letos je jako extrémní sucho. Máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět. Na jaře přitekla voda ze Šumavy z jižních Čech, takže ten Orlík byl plnej, ale vzhledem k tomu, že neprší, tak teďka, když se tam půjdete podívat, tak tam prostě je jako velký podstav, prostě to je strašně znát.
2: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
4: Na řece Sázavy je to tak, že ta horní část, která je z Kácova, řekněme až do Čerčan, do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit, i když jsou tam místa, kde se člověk s tou lodí trošku projde, ale tam ta návštěvnost celkem je. Problém je na té spodní části z Týnce do Pikovic, která tu vede má strašně málo a ta se jezdit nedá.
2: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi, popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
5: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
2: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
5: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly. To jsou jenom tak občas nějaké louže, nebo to vypadá jako uvozová cesta, třeba v Českých Budějovicích Mlýnská stoka. A jsou to i mnohé významné vodní toky, jako je třeba Úhlava, jako je Sázava, kde vám teče jeden kubík vteřinový, jako je Lužnice, Nežárka. Takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
2: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku, Josef Beneda, Český rozhlas.

0: 6.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dříve rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje víc než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila. Odhadované náklady na přestavbu táborského venkovního bazénu a nedaleké sportovní haly jsou více než 250 milionů korun. Město chce obě sportoviště rekonstruovat současně. Práce by mohly začít v příštím roce, uvedla místostarostka Lenka Horejsková za Společně pro Tábor. Sportovní hala Eden je ve špatném technickém stavu, například zatéká do šaten. Je také energeticky náročná. Rekonstrukce venkovního akvaparku předpokládá změnu plaveckého bazénu. Ten by měl pak mít rozměry, které budou vyhovovat i zápasům pro vodní pólo. V Haklových dvorech u Českých Budějovic město zřídí druhou provizorní zastávku městské hromadné dopravy. Pokračuje tam rozsáhlá rekonstrukce vodovodu, kanalizace a místních komunikací, která potrvá zhruba do června příštího roku, informovala mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha-Valclová. Fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi Ligy mistryň utkají se Servette Geneva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají z kraje září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno s teplotami do 28, na horách do 25 stupňů. Vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na dálnici D3 dávejte pozor na okraji Českých Budějovic ve směru na Rakousko, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hebrejština, Tempel a Krchov, to všechno může spojovat jedna letní škola ve Volyni. Včera tam začal čtyřdenní kurz s hebrajistou Jaroslavem Achabem Heidlerem. Více už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tady jsou Olympik.

0: Kurzka je otevřená začátečníkům a nemusíte absolvovat celý kurz, přijít můžete i jen na jeho část. Co vás čeká a proč stojí za to zkusit si jazyk, který má za sebou tisíce let historie? I na to se zeptal kolega Matěj Vodička, ředitele Městského muzea ve Volyni, Karla Skalického.
1: Co vás přivedlo k nápadu uspořádat ve Volyni právě letní školu hebrejštiny?
2: No, tak my s panem Heidlerem alias Achabem teda spolupracujeme už hrozně moc let a dělali jsme velké množství akcí a mimo jiné minulý rok byly asi 3 večery, které se týkaly nějakým způsobem židovské kultury a mimo jiné tam byla taková delší přednáška o kabale. A právě při té přednášce o kabale se našlo více zájemců, kteří by se chtěli dostat blíže k té hebrejštině a to je asi odpověď také na to, proč to děláme a proč je to takovýhle kurz.
1: No, mě právě docela zaujalo, že člověk k vám může přijít, i když hebrejštinu nikdy nestudoval a zároveň nemusí absolvovat celý kurz. Když ale absolvuje ten celý kurz, tak co se během těch 4 dnů vlastně může naučit?
2: Nemusí se naučit nic, může se naučit všechno. Nebo tam je, ono to je otevřeno úplně pro všechny. Předpokládáme, že přijdou i lidé, kteří s tím mají další zkušenost, kteří už na nějakých obdobných kurzech vedených panem Heidlerem byli. Pochopitelně přijde někdo úplně zatím hebrejštinou nepolíbený. To znamená úplný začátečník.
1: No a teď se právě dostáváme o sobě hebrajisty Jaroslava Achaba Heidlera. Čím je podle vás jako učitel zajímavý a proč jste oslovili právě jeho?
2: On je vlastně profesí divadelník a zároveň ty jeho přednášky jsou tím poznamenané. Není to nic uspávacího, je to prostě nabité energií a velmi zajímavé.
1: A je třeba se do toho kurzu předem registrovat?
2: Můžete, nicméně, kdo přijde, jak se říká, na blind, na slepo, tak taky se může dostavit. Kapacitně jsme, myslím, zatím na tom dobře. Každý člověk může třeba se zastavit jenom na jednu z těch přednášek, ale může absolvovat všech 8, jo? Protože vždy to bude od 11 první, každý den teď, a druhá část bude od 16.
1: No a když už jsme u vás ve Volyni, co dalšího teď v muzeu chystáte? Na co byste posluchače o prázdninách pozval?
2: Tak v podstatě na všechny naše výstavy. Máme výstavu Milana Doubravy a jeho sochy a Jiřího Steinera, obrazy. Jednak výstavu, takovou dvouvýstavu přírůstkovou, všeho chuť, všeho možného, co se nám dostalo v posledních letech do sbírek. Zároveň šumavskou turistiku mezi lety 1915 až 1925, vesměs teda na fotografiích a různých dokumentech. Zároveň máme venkovní experimentální pracoviště zaměřené na hrnčířství a cihlářství, kde kolegové formují dlaždice na příští rekonstrukci, která už by měla probíhat někde na podzim. A to nás trošku limituje, protože budeme mít na nějaký čas budovu tvrze uzavřenou.
3: Český rozhlas České

0: 6:45. Probouzíte se do středečního rána. Dnes nás čeká velice výjimečný den. O tom více už za pár chvil.
1: Počasí.
0: Nejprve ale ve stručnosti to nejzásadnější pro tuto chvíli předpověď počasí. Dnešek bude většinou jasný, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 22 až 25, s tím, že teď ráno máme celkem chladno, teploty se pohybují okolo 10 stupňů v údolích kolem 7. Vítr dnes povane slabý, severovýchodní, o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno máme ale i klidno, pršet dnes nebude, rozptylové podmínky, ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. Bio na Jindřichohradecku dnes na mírné zátěži, zbytek jeho českého kraje ovládne stupeň číslo 2.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: 5:48 přesně. Kde dnes můžete sledovat částečné zatmění slunce? Odpověď na tuto otázku vám přinesou už za chvíli tipy pro volný čas, které jsme pro vás tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice přichystali, tak si na ně počkejte. A teď už písnička Plán od kapely Kryštof. Příjemný poslech.
3: Mám jen

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, máme pro vás několik tipů z jižních Čech. V Bechyni dnes začínají bechyňské slavnosti, které potrvají až do neděle. První den nabídne od 1 do 5 odpoledne v Městském muzeu knihařskou dílnu pro děti a večer se program přesune na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Od 9 tam začne letní kino s pohádkou Princezna stokrát jinak. Na slavnosti se můžete do Bechyně vracet i v dalších dnech. Čeká vás divadlo, hudba, program pro děti, trhy a samozřejmě i sobotní setkání dechových hudeb. V Milevsku můžete už dopoledne zamířit do Galerie M. Od 9:30 tam děti čeká prázdninová výtvarná dílna, tentokrát zaměřená na korálkování. A od 4 odpoledne nabídne Amfiteátr Domu kultury zábavné odpoledne s tematickými stanovišti, tvořením, hudbou a programem pro děti všech věkových kategorií. Vstup je zdarma. Na Jindřichohradecku můžete dopoledne vyrazit do Roseče, do parku Fantázium. V 11 a potom ještě ve 2 odpoledne tam historické tance předvede soubor Bota Klape. Děti se k němu mohou samozřejmě připojit. Celý park navíc nabízí spoustu dalších her, stezek a tvořivých aktivit. Milovníci historie mohou dnes dvakrát zamířit do zámecké lékárny v Třeboni. V 10 hodin a 10 minut a v 16 hodin a 10 minut vás tam provede příběhem Petra Voka klasická prohlídka. Dozvíte se, co měl poslední Rožmberg společného s domem, ve kterém dnes expozice sídlí. A také, co z legend spjatých s tímto renesančním velmožem odpovídá skutečnosti. V Písku si můžete v 5 odpoledne zajít do malé galerie Sladovny na vernisáž výstavy díla Evy Chudomelové, až zakuká jelen. Malířka a grafička ve svých obrazech pracuje s pohybem, energií, barvou a spontánním gestem. Vernisáž doprovodí hudba violončelistky Kateřiny Jagly. V Táboře bude večer patřit folku a indie rocku. Na Žižkově náměstí zahraje od 8 hodin teplicko-táborská kapela Marienhof. Pokud máte rádi kapely na pomezí folku, rocku a indie, může to být příjemný letní večer. A teď něco opravdu mimořádného. V Jindřichově Hradci můžete, podobně jako na řadě dalších míst v celém kraji, dnes večer pozorovat částečné zatmění slunce. Hvězdárna a planetárium vás zve na letiště, kde pozorování začne v 6 hodin. Za příznivého počasí pak můžete kolem 9:30 pokračovat pozorováním noční oblohy. Vstupné je dobrovolné a nezapomeňte, že k pozorování slunce potřebujete speciální brýle.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. V parku pod gymnáziem v Jindřichově Hradci jsou nové lavičky a zeleň. Plavkyně Janíčková byla na kraulařské stovce na mistrovství Evropy pátá v novém českém rekordu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Zákaz určitého typu chemikálií v potravinových obalech nebo jasné označení obalů, to jsou některá pravidla, která začínají dneškem platit. Vycházejí z nařízení Evropské komise a postupně budou nabíhat během dalších let. Naprostá většina českých firem na ně ale není připravená. Podle průzkumu Hospodářské komory mezi skoro 400 firem z různých odvětví jsou na obalové změny připravené jen 3,4% firem, uvedl viceprezident Hospodářské komory Jan Mraček. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států, o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Nové místo k odpočinku vzniklo pod gymnáziem v Jindřichově Hradci. Lidé tam najdou lavičky a novou zeleň. Takzvané terasy pod gymnáziem navrhli sami obyvatelé v posledním ročníku participativního rozpočtu. Pokračuje městský architekt Lukáš Soukup.
4: Projekt se umístil na prvním místě ve střední kategorii do 400 tisíc a od ledna února probíhala příprava, kde jsme vytipovávali místa k umístění mimo sáňkařské nebo bobovací dráhy. Projekt bylo potřeba trochu upravit tak, aby byl v souladu s manuálem veřejných prostranství a používali jsme masivní dřevěné prvky betonové květináče.
3: Potápěči hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají při zásahu v lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou na Vysočině. Z hloubky 19 metrů budou vyzvedávat potopený kompresor. Z něj unikal olej. Hasiči instalovali norné stěny a hladinu zasypali sorbentem. Místo označili bojkou a připravili plán na jeho bezpečné vyzvednutí. Jak informuje na síti X mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů, dnes zajistí hasiči z Vysočiny potřebnou těžkou techniku a jeho čeští potápěči pomocí vzduchových vaků vyzvednou kompresor na hladinu. Sport. České plavkyně ve finále na 100 metrů kraul medaily na mistrovství Evropy nezískaly. Barbora Janíčková skončila pátá, když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
5: Mě se dělo strašně dobře, nedá se to ani srovnat s tím semifinále. Snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně ne, v tom semifinále zbrkle a nakonec ta osmá dráha, kde jsem nikoho nevěděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší, jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
3: Dosavadní rekordmanka a obhájkyně zlata Barbora Sémanová doplavala sedmá.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25, vítr bude slabý, severovýchodní, ráno bude i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Tyršově ulici v Bechyni na Táborsku a pozor také na dálnici D3 na okraji Českých Budějovic ve směru na Rakousko. Stojí tam porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdali pak nás právě teď poslouchá nějaká ta Klára. Přejeme vše nejlepší k svátku, protože je tady středa s datem 12. srpna. Jsem velice ráda, že i nadále ladíte Český rozhlas České Budějovice, jeho České ráno, každý den pro vás mezi 5. až 9. hodinou. A i dnes jsem s vámi u mikrofonu já, Adéla Jirkalová. Nebudu tady na to sama. Písničky, které nestárnou, pro vás chystám a zaspívají je postupně Hana Zagorová, Věra Špinarová nebo Dejna Dosn a také kapela Miraj. Skoro tu na vyhozené zeminy poničila popelnici na bioodpad v Českém Krumlově. Ta přitom do kontejneru na rozložitelný rostlinný odpad vůbec nepatří. Více už za chvíli v reportáži.

0: Plasty, papíry, plechovky nebo textil. Kontejnery na tříděný odpad jsou téměř na každém rohu a podle údajů společností, které se zabývají recyklací, roste počet vytříděného odpadu. Ne vždycky se to ale povede. Třeba v Českém Krumlově někdo nadměrným objemem zeminy biopopelnici úplně poničil.
1: Velkoobjem kontejner.
2: Jsou tady vlastně 4 ty kolečka, jedno z nich i s výstuhou prostě vlomený dovnitř, kontejner na odpis, na vyhození.
3: Jednatel služeb města Český Krumlov Jan Baťka mi ukazuje velkoobjemovou popelnici na bioodpad, kterou před nedávnou dobou v osadě Vyšná našli pracovníci městských služeb poškozenou.
2: Když přijeli na místo s vozem, zjistili, že nejsou schopní s tím vůbec pohnout, že to je strašně těžký, povolali posilu s hydraulickou rukou, velký nákladák, ten přijel, celý kontejner naložil. Na váze zjistili, že v tom kontejneru je nasypáno zhruba 750 kg zeminy. V životě jsem se s tím ještě nesetkal.
3: Biopopelnice mají sloužit jen na biologicky rozložitelný rostlinný odpad z údržby zahrad a zeleně. Vedle konkrétního případu s vyhozením velkoobjemové výkopové zeminy, která popelnici poničila, ale lidé znehodnocují obsah kontejnerů i jinými způsoby.
2: Největší problém je, že byť tam hodí to, co tam patří, bioodpad skutečný, ale zabalí ho do nějakého obalového materiálu, který vlastně pak znehodnotí celý ten objem toho kontejneru. Tady je důležitý, aby lidi, když přijede s kýblem, s trávou, tak to tam nehodili s tím kýblem nebo s pytlem, ale vysypal tam jenom ten bioodpad a ten zbytek zase dal do toho správného kontejneru na to správné místo.
3: Kvůli špatnému třídění více než polovina bioodpadu skončí na běžné skládce.
4: V Českém Krumlově evidujeme 550 kusů nádob, 240 litrů na bioodpad a 60 kusů kontejnerů, který má objem 1100 litrů. Z našich statistik vyplývá, že zhruba 75% bioodpadu je takto znehodnocený a musíme ho stejně vyvést na skládku.
3: Podle Jana Baťky ale problém není pouze ve špatném zacházení s rostlinným odpadem. Znehodnocený obsah kontejnerů nachází pravidelně i v ostatních popelnicích.
2: Vemou pytlí komunálního odpadu, hodí ho do plastu, papíru, obráceně, všelijak. Prostě tohle to je problém. Lidi by měli fakt dodržovat ty pravidla, usnadňují tím práci a tím samozřejmě snižují náklady těch jednotlivých obcí.
1: No tak tady to jde. I když tamhle už vidíte, jo, papírový kelímek, polystyren, prostě špatně.
3: Plošný výskyt problému potvrzuje i mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
5: Mezi hlavní aktuální potíže samozřejmě patří nekázeň občanů v dodržování pravidel, tedy to, že dodané sběrné nádoby patří skutečně jen bioodpad a nic dalšího, protože to pak brání zpracování dané hmoty. Pro obce by bylo šikovné, kdyby se zjednodušila možnost předání bioodpadu přímo zemědělcům, aniž by ti museli mít povolení zakládání z odpady.
3: Město Český Krumlov teď po incidentu vyzývá k ohleduplnému třídění bioodpadu, do kterého nepatří výkopová zemina, stavební materiály nebo jakýkoliv jiný odpad, který není rostlinný a biologicky rozložitelný. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Ze slunečného pobřeží nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 6:45 pozdravila Věra Špinarová. Vy se dnes možná na nějakém takovém slunečném pobřeží budete také nacházet. Ano, krásně nám to navazuje, čeká nás předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Dnes bude tedy podle Rosniček skutečně slunečno a teploty budou letní. Dříve, než se k tomu dostaneme podrobně, ale SMSky od vás. Šedivo plus 8, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža, to je jedna z nich. A ta druhá, v nové peci je jasno a chládek, z 8 stupni přeji klidný den, podepsána jest Dagmar. Dnes teploty 25 až 28 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů, vítr povane slabý, severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu, ráno ale máme i klidno. Předpokládané množství srážek dnes na rovné nule, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne ovšem dobré, bio na Jindřichohradecku na stupni číslo 1, zbytek kraje dnes očekává stupeň zátěže číslo 2.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz.
2: A teď už je s čerstvými zprávami připravena Pavlína Fendeková. Dobré ráno.
3: Půl sedmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Ti, kteří kandidují do Senátu, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Politické strany nebo hnutí musí vady v kandidátních listinách pro komunální volby odstranit už do příštího pondělí. Město Tábor vybralo ze 4 zájemců partnera pro vybudování nového domova se zvláštním režimem ve čtvrti Dvorce. Výběrové řízení na odkoupení pozemku vyhrála společnost Senior Garden Beta. V současnosti město s vítěznou firmou jedná o smluvních podmínkách. Zařízení poskytne celoroční pobytové sociální služby pro 90 až 140 klientů, uvedl starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020. Milovníci historie mohou dnes zamířit do zámecké lékárny v Třeboni. V 10.10 a 16.10 vás tam provedou příběhem Petra Voka. Dozvíte se, co měl poslední Rožmberg společného s domem, ve kterém dnes expozice sídlí, a také co z legend spjatých s tímto renesančním velmožem odpovídá skutečnosti. Včera bylo rozehráno první kolo fotbalového MOL Cupu. Druhé kolo si zahraje Prostějov, Kladno, Dukla, Vlašim, Uničov a také Hluboká nad Vltavou, která porazila pražskou Arytmu gólem ve třetí minutě nastaveného času. Postaral se o to Martin Říha. Dnes od 17 hodin čeká první kolo pohárové soutěže také Táborsko, Český Krumlov, České Budějovice a Strakonice. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno s teplotami do 28, na horách do 24 stupňů. Slabý severovýchodní vítr, ráno i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody se vyšetřují v Bechyni na Táborsku v Tyršově ulici a také na silnici číslo 3 u Kamenného újezda na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zpívala v milánské La Scale i ve vídeňské státní opeře, ale její hlas poznali také posluchači na jihu Čech. Polská sopranistka Ada Sari tu vystupovala ve 20. a 30. letech a do programu zařazovala i Smetanu a Dvořáka. Jak přijalo jeho české publikum pěvkyni světového formátu, to uslyšíte v jeho české vlastivědě. Dnešní díl připravili redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Tomáš Hunčovský. Pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6.33. Na svém samém počátku je středa s datem 12. srpna. Dobré ráno.

Také Poláci měli svoji Emu Destinovou. Říkala si Ada Sary a vystupovala i v Českých Budějovicích a v Táboře. Více si řekneme v jeho české vlastivědě. Ada Sary byla polská operní koloraturní sopranistka a herečka světového formátu. Během aktivní kariéry v první polovině 20. století vystupovala v nejvýznamnějších operních domech v Evropě a podnikla několik turné po Severní a Jižní Americe. Angažmá získala mimo jiné v proslulém milánském divadle La Scala nebo ve vídeňském

0: pár vteřin a je tady 6:45 středeční ráno. Pojďme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradit něco o počasí.
1: Počasí.
0: Tomu nám už bude nápomocen meteorolog Petr Friebauer. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
2: Dobré ráno.
0: Tak nám prozraďte, jak se má aktuálně situace s počasím na jihu Čech?
2: Na jihu Čech a vlastně i ve zbytku republiky máme jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad severním Německem a Dánskem. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia, na horách místy kolem 4 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu minus 2,2 stupně Celsia dnes naměřila opět Kvilda Perla. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 11,2 stupně Celsia, fouká slabý, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Churáňov hlásí teplotu 12,1 stupně Celsia a vítr slabý, severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jaký bude v celku ten 12. srpnový den?
2: Odpoledne nám vydrží stále jasno. Teploty se dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, takže takové příjemné letní teploty. A na horách pak kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, severovýchodní do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dnes pro většinu kraje na dvojce, střední zátěž. Pouze Jindřichohradecko bude mít jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Kromě toho, že nás dnes čeká částečné zatmění sluníčka, pojďte nám prozradit, v kolik vyšlo a v kolik zapadne.
2: Dnes slunce vyšlo v 5 hodin a 50 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 23 minut.
0: A co se týče teplotních rekordů, které se vztahují k datu 12. srpna, máte pro nás nějaké?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 2015, a to 36,3 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální potom v roce 1969, a to 6,6 stupně Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese čtvrtek?
2: V noci i zítra očekáváme stále jasno a beze srážek. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující k východu. Minimální teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia a v údolích se mohou pohybovat až kolem 6 stupňů Celsia, takže nás čeká poměrně chladná noc. Ty maxima budou o trošku vyšší než dnes, 26 až 29 stupňů, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
0: Taková byla aktuální předpověď počasí z úst meteorologa Petra Friebauera. Prozatím děkuji, za hodinu se opět spojíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Vítanou úlevu od vedra i tmelení rodinných vztahů teď přináší spoustě lidí spaní pod širákem. A najdou se i tací, kteří poslední dny chodí spát ven dobrovolně. Za jednou takovou rodinou z Jindřichohradecka se podíváme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Hned po broucích přináší nám je Mandraže.

0: Vysoké teploty alespoň prozatím nepolevují a lidem po celé republice přidělávají starosti dokonce i v noci. Spousta budov už je po několika vlnách veder natolik vyhřátá, že se po západu slunce téměř vůbec neochladí. Únikem proto může být například spaní v přírodě pod širákem.
1: Je to fakt dobrý, protože jsme se s tátou koukali na nebe.
2: Sedmiletý Robin si právě s rodiči chystá spacák na další noc pod širou oblohou. Na tu se společně už po několikáté budou dívat ze zahrady své chalupy ve Staňkově na Jindřichohradecku.
1: Viděli jsme měsíc, fakt hodně satelitů, velký vůz. Můj táta viděl padající meteor. Občas na mě lítali komáři, ale je to fakt hezký.
2: Díky tomu se Robin učí na obloze poznávat i některá souhvězdí.
1: Pozoruju, jestli tam není třeba Kasiopea, velký vůz, pes a tak dále.
2: Ještě před ulehnutím do spacáku se musí malý Robin na noc strávenou ve tmě poctivě připravit.
1: Mám taky čelovku, aby kdyby jsem šel v noci čůrat, aby jsem si měl čím posvítit.
2: Na noční spaní pod širákem se těšila i jeho maminka Michal. Pro ní je takto strávená noc velkou úlevou.
3: Že se vyspím, aniž bych se v noci potila. Dokonce mi nad ránem byla trošku zima, takže dneska si možná do spacáku vezmu ponožky. Co je super venku, obdivuju to, že kluci se koukají na tu oblohu. Já na noc sundám brýle a vidím tam fakt asi jenom ten měsíc.
2: Na venkovním nocování v horkém a suchém počasí vidí i jednu velkou výhodu.
3: Nejsou slimáci, protože jsem jednou spala pod čirákem a ráno jsem se probudila a spacák byl na vyprání. Takže díky tomu, že je sucho, nejsou ani ty komáři, tak je to úplně úžasný zážitek.
2: A vy na chválit si nemůže ani vstávání po noci strávené venku.
3: Ráno nás probouzí sluníčko a protože už je relativně vysoko, kolem tý půl osmí, tak už se probouzíme horkem a je čas vstávat.
2: Teď už jen zbývá najít si na nocování správné místo.
3: Dneska jsem si vzala místo nejvíc ke stromu, ale věřím, že dneska bude zase nádherné pozorování. Už tu a tam prosvěcuje nějaká hvězda, už jsou slyšet cvrčci, takže myslím, že nás čeká zase krásná dobrodružná noc.
2: A na tu se těší i tatínek Jiří.
4: Krásné, úžasné, nejlepší.
2: Počasí na venkovní nocování vydrží podle předpovědi meteorologů ještě minimálně několik dnů. Výraznější ochlazení podle nich zatím přijít nemá. Ze Staňkova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Všechny vás srdečně vítáme do nového dne. Středa s datem 12. srpna. Kláry slaví svátek, přejeme samozřejmě jen to nejlepší. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, jeho české ráno. A Pavlína Fendeková má pro nás čerstvé zprávy.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Tábor chce zrekonstruovat venkovní bazén a sportovní halu. Dvěma českým atletům včera zkomplikovalo soutěžení na mistrovství Evropy zranění. Kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil čtvrtý. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
4: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
3: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
5: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
3: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Tábor plánuje na příští rok dvě velké investice do sportovišť. Rekonstrukcí projde venkovní akvapark a sportovní hala Eden. Ta nabídne zázemí například pro sportovní gymnastiku a míčové sporty. Město do ní přesune také stolní tenis ze zimního stadionu. Jak by měl akvapark po rekonstrukci vypadat, upřesňuje místostarostka Lenka Horejsková z uskupení Společně pro tábor.
6: Půjde o rekonstrukci bazénů, které budou v nerezovém provedení. Dál tam bude výstavba dalších částí pro různé věkové skupiny, brouzdaliště s atrakcemi pro děti, skate park, prostor pro rodiče, ale mysleli jsme i na tu starší generaci, protože tam bude teplá výřivka, masážní trysky a bazén s pohodlným vstupem. Předělán bude tobogán.
1: Plánovaná podoba bazénu nově umožní zápasy vodního póla. Dnes nastane částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje bezmála 90% slunečního kotouče. Při jasném počasí ho bude možné pozorovat po 19. hodině. Ředitelka Českobudějovické hvězdárny Jana Tichá doplňuje.
7: To znamená, že v té největší fázi bude ze slze zapadajícího slunce vidět jenom úzký srpek. To zatmění slunce nastane v době, kdy už bude slunce nízko nad obzorem a pokud ho chceme vidět, tak potřebujeme velmi dobrý výhled na západ až severozápad. Sport.
1: Nejblíž k medaili měl z českých reprezentantů ve včerejším programu atletického mistrovství Evropy kladivář Volodymyr Myslivčuk. Při posledním hodu, který by mu zajistil bronz, ale vyšlápla, skončil čtvrtý. Dálkař Petr Meinl-Schmidt se při druhém skoku zranil a skončil osmý. A Polena Švábíková po nepříjemném pádu výšku 425 cm nepokořila a do finále tak neprošla. Mistrem Evropy se v hodu kladivem poprvé stal Maďar Bence Halász, který v páté sérii se blízkl národním rekordem a nejlepším světovým výkonem roku 84 metrů 25 centimetrů. Dálkařům na mistrovství Evropy už po čtvrté za sebou královal Řek Miltin Distentoglu. Dvojnásobný olympijský šampion skočil 844 centimetrů.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, teploty maximálně mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Slabý severovýchodní vítr, ráno i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Bechyni na Táborsku v Tyršově ulici a na silnici číslo 3 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sedm hodin pět minut přesně, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje dál. Středeční ráno s datem 12. srpna. Byli jste někdy na nějakém táboře? Já osobně kdysi dávno v Jarošově nad Nežárkou nebo v Milenovicích u Protivína, tak tam srdečně zdravím, pokud nás právě tam posloucháte. V srpnu jsou letní tábory stále více horké téma pro ty, kteří ještě nenavštívili a teprve je to čeká. Samozřejmě horké téma doslova letos, to se mi povedlo. O letních táborech bude i náš dnešní rozhlasový sloupek, kterého se dočkáte už za chvíli. Dobré jitro. A teď zcela příznačně také A je tady léto, zpívá Helena Vondráčková.

0: Je středa 12. srpna. Prázdniny se hodně rychle přehouply do své druhé půlky. Vaše děti nebo vnoučata jsou možná právě teď na nějakém letním táboře a vrátí se nadšené. Nebo možná taky ne a na žádný další tábor už nikdy nebudou chtít jet. Vzpomínkou na několik dětských letních táborů je dnešní rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Z vesnice, kde jsem vyrůstal, se na letní tábory moc nejezdilo. Většina rodin měla hospodářství a o prázdninách pracovaly děti s dospělými na polích. Takže moje dva tábory byly nejspíš velkou výjimkou. Na první z nich jsem jel asi v 10 letech kamsi ke Křivoklátu. Byla to taková klasika s podsadovými stany, profi kuchařkou, ranními a večerními nástupy pod vlajkou. Hry, sportovní turnaje, výlety, nezbytná stezka odvahy a na závěr kanadská noc, kdy bylo dovoleno skoro všechno. Vzbudili jsme se pomazaní zubní pastou, v trenýrkách byla hořčice a na vlajkovém stožáru visel něčí kufr. Druhý tábor přišel asi o 3 roky později a pořádala ho armáda. V kasárnách jsme si naložili na nákladák díly ke stanům, které jsme pak na louce vlastnoručně postavili. Programem tábora byl vojenský výcvik ve verzi pro starší žactvo. Nevím, jestli by se dnes dalo zažít něco takového. Kolem tábora jsme drželi hlídky a bylo proč. Protože skoro každou noc nás přepadli. Létaly světlice, dělbuchy a v křoví rachotily výstřely. Pěší pochodáky byly zpestřené přepady ze zálohy a jednou dokonce simulovaným atomovým výbuchem. Učili jsme se plazit, střílet a obsluhovat vysílačku. Viděli jsme ostré střelby i vyprošťování tanku a startovali pro nás vrtulníky. Ale žádná rozmazlovna to nebyla. Ve stanech musel být perfektní pořádek a ráno, ještě před budíčkem, nastupovala směna do kuchyně na škrábání brambor. Nakonec jsme tábor zase vlastnoručně rozebrali, naložili a místo vzorně uklidili. Žádnou lásku k armádě a ke zbraním to ve mně neprobudilo, ale zážitky to byly velkolepé. Zažil jsem vlastně ještě jeden tábor, ale to až ve 20 a už jako vedoucí. S kázní jsem neměl problém, protože jsem dostal starší holky. Poslouchali na mrknutí, zasněně po mně koukali a ve stanu jsem nacházel psaníčka. Jednou večer si na mě počkali a na znamení zvláštní přízně mě hodili do bazénu. Jako správný hrdina jsem zůstal u táboráku celý večer v mokrém triku. A tím pro mě bohužel tábor skončil. Přepadla mě taková angína, že jsem nedokázal polknout ani prášek. Užijte si své prázdniny bez prášku. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Já už nahlížím do naší SMS brány, kam dorazily další SMSky od vás. Ve Velešíně jasno 11 stupňů, dobré ráno, plné pohody vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno 12 stupňů. Hezký den přeje Marie. Černovice u Tábora 14,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Dnes je v Táboře jasno, klidno, teplota 9 stupňů, to je pěkný rozdíl. Klidný letní den všem přeje děda Pája. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 10 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště sluníčko hřeje. Ano, tak to se nám asi děje. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 10 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Takové jsou SMSky a co říká ČHMÚ, tedy Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou jasno, 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou přislíbená odpolední nejvyšší maxima. Na horách naměříte 21 až 24 stupňů. Vítr povane slabý, severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Ráno ale můžeme mít i klidno. Pršet dnes nebude. Rostylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. Bio na Jindřichohradecku dnes na jedničce, zbytek kraje střední stupeň zátěže.
2: K tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmoví hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost. Nejen o tom jsme si s Adélou Chalupovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 12. srpna po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Do Jindřichova Hradce, Českého Krumlova, do Hluboké nad Vltavou, Milevska, Bechyně, Třeboně či Písku se podíváme už za chvíli v tipech pro volný čas. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 7 hodin 18 minut. Krásnou středu!

0: Tipy pro volný čas.
1: V Bechyni dnes začínají bechyňské slavnosti, které potrvají až do neděle. První den nabídne od 1 do 5 odpoledne v Městském muzeu knihařskou dílnu pro děti. A večer se program přesune na náměstí TG Masaryka. Od 9 tam začne letní kino s pohádkou Princezna stokrát jinak. V Milevsku můžete už dopoledne zamířit do Galerie M. Od 9:30 tam děti čeká prázdninová výtvarná dílna, tentokrát zaměřená na korálkování. A od 4 odpoledne nabídne amfiteátr Domu kultury zábavné odpoledne s tematickými stanovišti, hudbou a programem pro děti všech věkových kategorií. Vstup je zdarma. Na Jindřichohradecku můžete dopoledne vyrazit do Roseče, do parku Fantazium. V 11 a potom ještě ve 2 odpoledne tam historické tance předvede soubor Bota Klape. Milovníci historie můžou dnes dvakrát zamířit do zámecké lékárny v Třeboni. V 10:10 a v 16:10 vás tam provede příběhem Petra Voka klasická prohlídka. V Písku si můžete v 5 odpoledne zajít do malé galerie Sladovny na vernisáž výstavy díla Evy Chudomelové Až zakuká jelen. Malířka a grafička ve svých obrazech pracuje s pohybem, energií, barvou a spontánním gestem. Vernisáž doprovodí hudba violončelistky Kateřiny Jagly. V Táboře bude večer patřit folku a indie roku. Na Žižkově náměstí zahraje od 8 hodin teplicko-táborská kapela Marienhof. A teď něco opravdu mimořádného. V Jindřichově Hradci můžete podobně jako na řadě dalších míst v celém kraji dnes večer pozorovat částečné zatmění slunce. Hvězdárna a planetárium vás zve na letiště, kde pozorování začne v 18 hodin. Za příznivého počasí pak můžete kolem 9:30 večer pokračovat pozorováním noční oblohy. Vstupné je dobrovolné a nezapomeňte, že k pozorování slunce potřebujete speciální brýle. A ještě jeden tip pro romantický letní večer. V zámecké jízdárně na Hluboké začne ve 20 hodin divadelní představení Právo první noci. Romantická komedie nabídne nevěstu, hraběte, převleky, intriky a samozřejmě pořádnou porci záměn. A to všechno v kulisách Hlubockého zámku. Kdo dává přednost klidnějšímu programu, může se vydat do Českého Krumlova na výstavu Cesta za světlem v galerii Port 1560. Francouzskou krajinomalbu tu doplňují obrazy Antonína Chytusyho. Výstava potrvá až do října, takže na ní máte celé léto.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tady 12. srpnový den, na řadě jsou zprávy a Pavlína Fendeková.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což pro některé farmáře je neúnosné. Celkem 18 projektů se uchází o podporu z 5. ročníku participativního rozpočtu města Písek. Je mezi nimi třeba obnovení vodních prvků v Palackého sadech, rozšíření mobiliáře na hřbitově v Semicích, vybudování přístřešku u veřejného ohniště nebo pořízení komunitní pece na chleba. Na projekty město vyčlenilo 3 miliony korun. O tom, které z nich se budou příští rok realizovat, rozhodnou obyvatelé města v hlasování, které začne 15. října. Jedna akce může být podpořena maximálně 500 tisíci korunami, informuje město na webových stránkách. V Haklových dvorech u Českých Budějovic město zřídí druhou provizorní zastávku městské hromadné dopravy. Pokračuje tam rozsáhlá rekonstrukce vodovodu, kanalizace a místních komunikací, která potrvá zhruba do června příštího roku. Informovala o tom mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha-Valclová. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Letenské čeká přesun do ligové fáze Evropské ligy. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno s teplotami do 28, na horách do 24 stupňů. Slabý severovýchodní vítr nebo i klidno, biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Střet se zvěří se vyšetřuje na silnici číslo 3 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Měsíc dnes večer zakryje většinu slunečního kotouče. Pozorovat ho budou třeba hvězdáři ze spolku Elara v Hradcích u Českých Budějovic. A my se s nimi poradíme, odkud bude zatmění nejlépe vidět a jak ho bezpečně pozorovat. Už za chvíli v rozhovoru, tak si ho nenechte ujít. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Středeční ráno s datem 12. srpna. Dobré jitro.

0: Už dnes večer bude na jihu Čech vidět částečné zatmění slunce. Pozorování připravují například amatérští astronomové v Hradcích u Českých Budějovic nebo hvězdárna v Jindřichově Hradci. Co lidé při tomto úkazu uvidí a jak ho bezpečně sledovat? O tom si teď budeme povídat s předsedou astronomického spolku ELARA Zdeňkem Vojčem, kterého vítám ve vysílání. Krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Čeká nás částečné zatmění slunce. Co přesně na obloze uvidíme?
1: Tak z jižních Čech uvidíme velmi výrazné částečné zatmění. Na Budějovicku začne přibližně v 19 hodin 21 minut, kdy se měsíc začne postupně nasouvat před sluneční kotouč. Zakrytá část slunce bude stále narůstat a ze slunce nakonec zůstane jen poměrně úzký srpek. To maximum připadá někdy na 20 hodin 13 minut, kdy v této chvíli slunce bude zakryto z 87%, takže vlastně jde o velmi výrazné zatmění slunce, které není příliš obvyklé. Jako hodně zajímavý na tom je, že tady u nás v Čechách toto zatmění bude hodně k večeru, to znamená, že bude vlastně v okamžiku, kdy sluníčko už bude zapadat. Takže k tomu, aby jsme to mohli pozorovat, tak potřebujeme mít velice dobrý výhled na západní horizont. Neměli bychom tam mít nějaký kopce, hory nebo budovy, takže ideální

0: na Srubec, na takzvaný Dubičák, nebo třeba na Hosín, kde budeme vysoko nad městem a zároveň už budeme i dost vysoko k tomu, aby nám právě ve výhledu nevadily šumavské předhůří a Šumava a třeba Kleť. To už budeme dost daleko a i dost vysoko, takže si myslím, že z těchto míst by bylo možné to sluníčko pozorovat opravdu téměř až do toho maximálního zakrytí.
1: A na závěr jedna praktická rada. Jak se na zatmění dívat bezpečně? Stačí sluneční brýle nebo je potřeba speciální filtr či jiné vybavení?
0: Ano, i přesto, že teda to sluníčko už bude hodně, hodně nízko nad obzorem a tím pádem ta intenzita slunečního svitu již nebude tak vysoká, tak samozřejmě absolutně neexistuje se na ten úkaz dívat bez chráněného oka pořádným slunečním filtrem. Na to existují speciální sluneční brýle, anebo opravdu, když budeme pozorovat sluníčko nějakým přístrojem, tak speciální sluneční filtr. Bez toho to nejde a absolutně to nedoporučuje. Mohlo by dojít opravdu k nevratnému poškození očí. Když budeme pozorovat třeba triédrem nebo nějakým malým hvězdářským dalekohledem, tak proto opravdu je nutné mít speciální filtr, který odstíní téměř 99,9% slunečního svitu. Jinak by opravdu mohlo dojít k poškození například takový jako třeba tři sluneční brýle přes sebe nebo tak, to opravdu nefunguje. Jo? Je třeba opravdu mít speciální filtr.
1: O částečném zatmění slunce jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s předsedou astronomického spolku ELARA panem Zdeňkem Vojčem. Děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Půl minutka a je tady 7:45. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme za Petrem Friebauerem.
1: Počasí.
0: Ten už totiž netrpělivě čeká, aby se s námi podělil o aktuální počasí, které venku vládne. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jak máme.
2: Na jihu Čech a vlastně i ve zbytku České republiky máme stále jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad severním Německem a Dánskem. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia a v horských údolích se stále místy vyskytují i kolem 6 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně 13,4 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Churáňov hlásí teplotu 13,3 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jaké počasí budeme mít dnes přes den?
2: Vydrží nám stále jasno a beze srážek. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 23 stupňů. Vítr bude slabý, severovýchodní, do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dneska pro většinu kraje na dvojce, pouze Jindřichohradecko hlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: To sluníčko nám asi dělá radost, pravda, ale ta voda a to sucho příliš ne. Tak jaký je stav vody v jeho českých řekách?
2: Vltava jsou Marský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 37 cm, ve vyšším Brodě je výška hladiny 64 cm, průtok 7,3 metru krychlových za sekundu, tedy vody méně, ale stále nad hranicí sjíznosti. Lužnice, stanice Pilař hlásí výšku hladiny 104 cm a je nesjízná. Stejně tak Bechyně také nesjízná, výška hladiny 66 cm. A Otava Katovice, výška hladiny 32 cm, takže také nesjízná. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 20 až 24 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 25,3 stupně Celsia.
0: Někdo nás možná poslouchá při cestě na vodu právě anebo někam do kempu, tak když někdo bude stanovat, jaká na něj čeká dnešní noc a co přinese čtvrtek?
2: V noci i zítra stále bude jasno a beze srážek. Nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující k východu. Minimální teploty budou ale poměrně nízké, mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže nás čeká chladnější noc. Maxima budou o trošku vyšší než dnes, mezi 26 až 29, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
0: A ještě jaké počasí přinese pátek?
2: Pátek bude docela podobné počasí jako zítra, takže stále jasnou oblohu. Minima kolem 10 stupňů Celsia, v údolích opět až 5 stupňů Celsia a maxima kolem 30 stupňů. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
0: To byl Petr Friebauer. Moc vám děkuji a samozřejmě se uslyšíme opět za hodinu. Těším se.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar nám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak to vidíte, hovořili jsme už o tom, kde na jihu Čech nejlépe sledovat částečné zatmění slunce, které na nás dnes čeká. Zpíval nám i Michal David a to třetí galaxii před chvílí, tudíž ryze vesmírná tematika v této půlhodině, řekla bych. Za chvíli tedy, co v učebnicích nebylo, počkejte si a dobré jitro.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Soud se bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Nový návštěvní řád v Husově parku v Táboře pomůže městské policii. Fotbalisté Hluboké nad Vltavou postoupili do druhého kola MOL Cupu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dříve soud rozhodl, že vlastník budov, firma Simply Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
3: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Modernizace zimního stadionu ve Vimperku pokračuje podle plánu. Radnice na webových stránkách odmítá tvrzení o údajném prodloužení stavby, která se objevila na internetu. Včera byl na stavbě kontrolní den. Příští týden by se měla začít navážet a montovat nová vzduchotechnika. Od 1. září bude hokejistům umožněn přístup do šaten. Dokončení stavby je plánováno mezi 19. a 23. říjnem. Městu se na první etapu modernizace podařilo získat dotace 10 milionů korun z krajského investičního fondu a 15,5 milionu od Národní sportovní agentury. Právě dotace byly podmínkou pro zahájení stavby. Husův park v Táboře dostane nový návštěvní řád. Podnět k jeho vypracování vzešel z bezpečnostní porady vedení města se zástupci městské a státní policie. Nově bude zakázáno v parku například nocovat nebo krmit holuby. Součástí řádu je podle místostarosty Radoslava Kacerovského z Hnutí Tábor 2020 upozornění na kamerový dohled nad celým prostorem.
4: Je to oblast, která má robustní kamerový systém. Nedávno jsme posílili část u kašny další novou kamerou a ta se nám osvědčuje. Ten návštěvní řád je podpůrné opatření pro činnost městské policie.
2: Nový návštěvní řád bude vyvěšený na několika místech po celém parku. Sport. Včera bylo rozehráno první kolo fotbalového MOL Cupu, druhé kolo si zahraje Prostějov, Kladno, Dukla, Vlašim, Uničov a také Hluboká nad Vltavou, která porazila pražskou Arytmu gólem ve třetí minutě nastaveného času. Postaral se o to Martin Říha. Dnes od 17 hodin čeká první kolo pohárové soutěže také Táborsko, Český Krumlov, České Budějovice a Strakonice. Počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, teploty maximálně mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Slabý severovýchodní vítr, ráno i klidno. Biozátěž bude na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda se vyšetřuje u kamenného újezdu na Českobudějovicku na silnici 3. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno vstupuje do své dnešní čtvrté a závěrečné hodiny, a to krátce po 8. hodině. Máme tady 12. srpen, středu, svátek slaví Klára, tak přejeme samozřejmě jen to nejlepší. V této hodině hudebně zazní něco, co máme, a také něco, co bychom mohli mít. Já to hned ráda vysvětlím. ABBA zaspívá Summer Night City, tedy letní noc ve městě, a Petr Rezek bude zpívat o nejkrásnějším dešti. To bychom si velice přáli, co si budeme povídat. A bude také Lucie Vondráčková s tím, že láska umí víc. Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z pastvin. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí. Podrobnosti přidáme už za chvilku.

0: Na pastvinách kvůli suchu zbyla na řadě míst v Česku už jen suchá tráva. Zemědělci musí dobytek, koně a ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem, ale vystačí do další sklizně. Schání proto krmení i v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: Máme ty pastviny rozdělené do několika celků, kde je pravidelně přeháníme, ale letošní sucho ani tento systém neporáží. My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
2: Ta pastvina je úplně žlutá.
1: Ten porost je spálený doslova na trout. To znamená, že bude i problém, až začne pršet, protože ten trávník není v kondici, ze které by se mohl rychle obnovit.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
1: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů z pastvin a krmíme je v maštali, tak aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
1: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené.
2: A tenčí se i zásoby sena z loňského roku.
1: Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu a musíme pomáhat lidem, se kterými normálně spolupracujeme a kupují si od nás seno, tak těm doporučujeme kontakty na nákup sena z Polska, protože tady se nakoupit žádné seno nedá.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vysklé nejen v nižších, ale i v horských oblastech, doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
3: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Naopak se množí poptávka rakouských farmářů po senu z jihu Čech. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná, což je pro chovatele dlouhodobě neúnosné.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písni.

0: počasí.
1: Čtvrt na devět, nejvyšší čas povědět si něco k počasí. Větrní 13 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. To jest další z SMSek, které dorazily do dnešního jihočeského rána a já vám za všechny bez výjimky děkuji. Dnes bude většinou jasno, 25 až 28 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 21 až 24, vítr povane slabý, severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu, nebo může být i po ránu i klidno. Pršet nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. Bio na Jindřichohradecku dnes na stupni číslo 1, zbytek jeho českého kraje zahlásí střední zátěž.
0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Už za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice taky podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem jihočeském kraji. A teď už tedy další písnička, kde Prim hraje Déšť. No, kéžby, ale ještě si určitě minimálně pár dní počkáme. Tady je Gary Halliwell. Dobré středeční ráno.

0: Ladíte Jihočeské ráno, Český rozhlas České Budějovice a nyní už se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Ve druhé polovině srpna zahájíme práce na výměně povrchu téměř 4-kilometrového úseku silnice 1/3 mezi Planou a Štílcem na výjezdu z Českých Budějovic. Důvodem opravy je značné opotřebení vozovky. Doprava bude omezená jen částečně a úsek bude možné objet po dálničním obchvatu města. Práce, během kterých opravíme kromě hlavního tahu i větve mimoúrovňové křižovatky Kamenný Újezd, jsou v plánu na 2 měsíce a vyjdou na více než 60 milionů korun.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní...
2: Sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Dnes začíná platit první část nových pravidel pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Nové místo k odpočinku vzniklo pod gymnáziem v Jindřichově Hradci. Lidé tam najdou lavičky a novou zeleň. Takzvané terasy pod gymnáziem navrhli sami obyvatelé v posledním ročníku participativního rozpočtu. Jak uvedl městský architekt Lukáš Soukup, projekt zvítězil v kategorii do 400 tisíc korun. Musel být upraven v souladu s manuálem veřejných prostranství. Použity byly masivní dřevěné prvky a betonové květináče. Dnes začínají bechyňské slavnosti, které potrvají až do neděle. První den nabídne od 13 do 17 hodin v Městském muzeu knihařskou dílnu pro děti a večer se program přesune na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Od 21 hodin tam začne letní kino s pohádkou Princezna stokrát jinak. Jan Čejka bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat ve finále na trati 200 metrů znak. Ve včerejším semifinále 25-letý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem. V dopoledních rozplavbách zahájí Barbora Sémanová útok na třetí evropské zlato za sebou na trati 200 metrů volný způsob. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, s teplotami do 28, na horách do 24 stupňů. Vítr bude slabý severovýchodní, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na jihu Čech nemáme tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Písecku počítejte nově s uzavírkou silnice 140 mezi Ražicemi a Štěticemi. Sledujte dopravní značení.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Živelnost, pohyb a spontaneita, tak se dají popsat malby české výtvarnice Evy Chudomelové. Více si o její nové výstavě v Písku prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.
7: Když jeme...

0: Výstava o české výtvarnice a grafičky Evy Chudomelové s názvem Až zakuká jelen začíná dnes v 17 hodin v Písku. Slavnostní vernisáž bude v Malé galerii Písecké sladovny a více o autorce a výstavě nám teď prozradí její kurátorka Zdena Roša Ženíšková. Dobré ráno vám přeji.
1: Dobré ráno i vám.
0: Co dnešní vernisáž návštěvníkům nabídne?
1: Já myslím, že se můžeme těšit na příjemný večer, který hudebně doprovodí violončelistka Kateřina Jagla, ale především se můžeme těšit na velmi sympatickou autorku Evu Chudomelovou, s kterou bude možné samozřejmě si popovídat po vernisáži. Chybět nebude samozřejmě i občerstvení a možnost navázat na zábavu v kavárně, v budově sladovny s výhledem na řeku a most, takže myslím, že to bude velmi příjemný večer.
0: Představuji si to v živých barvách. Eva Chudomelová se věnuje především malbě a grafice. Čím je její tvorba unikátní? Prozraďte.
1: Její tvorba je unikátní především tím, že je vlastně velmi komplexní. Ona kombinuje na té výstavě. Uvidíme obrazy, ale i texty, které nás mohou vlastně překvapit nečekanými barevnými kontrasty a texty vlastně nás tak trochu, jde o verše, oni nás tak trochu vyvádí z nějakého očekávání, jak text pokračuje. Ono to napovídá už ten název výstavy Až zakuká jelen. Takže v prostoru výstavy najdeme více takových slovních hříček a veršů. V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří hlavně jako potěšení, pobavení a vlastně takovou, je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní. Takže
0: výstava,
1: za výjimečno.
0: Výstava Až zakuká jelen nabízí, tedy mimochodem opravdu krásná hra se slovy, to musím pochválit, nabízí také doprovodný program. Co si na něm účastníci můžou vyzkoušet?
1: No, chystáme vlastně několik workshopů s názvem Alchymista, protože půjde tak trochu

0: od ruce přímo autorce. A budou ve spolupráci v rámci těch workshopů budou vznikat díla, která si vlastně hrají s náhodou nebo taky vypráví příběh. Důležité je vědět, že není potřeba žádná předchozí zkušenost s tvorbou. Většinou jsou tyhle ty obavy u návštěvníků, ale opravdu chceme tvořit se záměrem nebát se udělat chybu anebo vůbec nějakou obavou z nesprávných řešení.
1: Velice poutavě nás na výstavu České výtvarnice a grafičky Evy Chudomilové pozvala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková, a to do Malé galerie v Písecké Sladovně. Moc vám děkuju, ať se výstava vydaří, mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Vy také děkuju, hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Je tady ta správná chvíle opět se pověnovat počasí. 8:45. Petr Fribauer s námi ve vysílání. Ještě jednou dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak lezou nám ty teploty pomalu, ale jistě nahoru.
2: Teploty stoupají. Na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. Máme stále jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad severním Německem a Dánskem. V Českých Budějovicích máme aktuální teplotu 16,5 stupně Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí teplotu rovných 15 stupňů Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Tak a kam až se ty teploty dnes po teplotním žebříku vyšplhají?
2: Dneska to bude relativně příjemné. Ty teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vydrží nám celý den jasno a vítr bude foukat slabý, severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď dneska pro většinu kraje na dvojce, střední zátěž, pouze Jindřichohradecko má jedničku, mírnou zátěž.
1: Jaká bude dnešní noc a zítřek?
2: V noci i zítra očekáváme stále jasno a beze srážek. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše, která bude postupovat k východu. Minimální teploty budou ale mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže nás čeká poměrně chladná noc. Maxima potom budou o trošku vyšší než dnes, mezi 26 až 29 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
1: A jaké počasí nám přinese den páteční?
2: Pátek budeme mít stále jasnou oblohu, minima kolem 10 stupňů Celsia a v údolích až 5 stupňů Celsia a maxima kolem 30 stupňů Celsia, takže teploty přes den stále porostou. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: A co sobota půjde ve stejném rytmu nebo v podobném?
2: Jasno nebo skoro jasno bude i v sobotu, ale ty teploty budou stoupat. Minima budou kolem 12 a v údolích až 7 stupňů Celsia. Přes den ale můžou ty teploty vystoupat až ke 35 stupňům Celsia, takže opět nás čeká tropické odpoledne. A vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu a ráno opět může být místy i klidno.
1: Já bych řekla, že je tady, a to jsem laik, léto plné teplotních rekordů, protože opět tropy o víkendu jste nám přislíbil. To byl Petr Fribauer. Moc vám děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pavla Bobka za chvíli vystřídá kapela Divokej Bill a Lahůdky a mě samozřejmě zajímá a hezky mi to nahrává, jaké lahůdky donesl do Jihočeského dopoledne moderátor Matěj Vodička. Ahoj Matěj.
1: Krásné ráno, já jsem čekal, Adélo, že se mě zeptáš, jestli mám dost sil v návaznosti na předchozí písničku Pavla Bobka.
0: Můžeme to spojit.
1: Zatím ano, zatím je to dobré a pokud tě zajímá, co nabídneme v dnešním Jihočeském dopoledni, tak po 9. hodině třeba pokračování seriálu Skvosty, zamíříme k řece, konkrétně směrem k svatojánským proudům, protože si prohlédneme Muzeum Staré Vltavy. Nabídneme taky pořad Místa v srdci Mirky Nezvalové, samozřejmě Jihočeskou vlastivědu a se Zdeňkem Zajíčkem budeme bilancovat ohledně bezpečnosti na silnicích, protože v minulém týdnu se na Jihu Čech staly 2 tragické nehody motorkářů, takže i to připomeneme. No a ve 9:45 samozřejmě začíná pravidelný letní seriál Zámecké léto. Po 10. hodině se spojíme třeba s regionálním stopařem, nabídneme tipy pro volný čas, zamíříme do Bechyně, kde dnes se začínají bechyňské slavnosti, no a samozřejmě nebudou chybět ani Babské rady, které dnes přidají tipy na ochlazení. Sice už není takové vedro, ale pořád se myslím budou hodit. No a po 11. hodině nabídneme reprízu rozhovoru s jadernou inženýrkou Adélou Chalupovou, která je po 15 letech jedinou ženou operátorkou jaderné elektrárny Temelín. Je to takzvaně atomová influencerka, v současnosti asi nejznámější propagátorka jádra v Česku. Zajímavý rozhovor, který jsme natočili letos na jaře, nabídneme ho po 11. hodině.
0: Tolik vyčerpávající pozvánka Matěje Vodičky. Myslím si, že každý si najde to své, tak si to užijte. Jihočeské dopoledne je před vámi. Jihočeské ráno končí, tak zase zítra po 5. hodině. Adéla Jirkalová se těší na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli suchu dnes zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Tábor vybral firmu, která ve čtvrti Dvorce postaví domov se zvláštním režimem. Zranění ukončilo včera snažení dvou českých atletů na mistrovství Evropy v Birminghamu. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
2: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelin na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Město Tábor vybralo partnera pro vybudování nového domova se zvláštním režimem ve čtvrti Dvorce. Ze 4 zájemců vyhrála výběrové řízení na odkoupení pozemku společnost Senior Garden Beta. V současnosti město s vítěznou firmou jedná o smluvních podmínkách. Zařízení poskytne celoroční pobytové sociální služby pro 90 až 140 klientů, uvedl starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.
3: Podle výsledku výběrového řízení ten uchazeč byl zdaleka nejlepší ve všech 4 parametrech. Ta cena 20,5 milionu korun byla bezkonkurenční a k tomu ještě má závazek postavit první část ulice do dvorců v ceně zhruba 18,5 milionu korun.
0: Letošní úroda řepky je na některých jihočeských polích mimořádně nízká. Výnosy pod 1,5 tuny z hektaru podle zemědělců často nepokryjí náklady na pěstování. Podrobnosti dodává ředitelka regionální agrární komory Hana Šťastná.
4: Vedle nízkých výnosů se zvyšují také náklady na pěstování řepky. Pro řadu podniků se její ekonomika dostává na hranici únosnosti a už teď některé farmy plánují, že příští rok osevní plochy výrazně omezí u této plodiny. Sport.
0: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetrů. Dálkař Petr Majdl-Schmidt se při druhém skoku zranil, skončil na 8. místě. A Polena Švábíková po nepříjemném pádu výšku 425 centimetrů nepokořila a do finále tak neprošla.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, teploty maximálně mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude slabý, severovýchodní, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto havarovalo u skřidel nedaleko Velešínského vlakového nádraží na silnici 3. třídy a nehoda se vyšetřuje také mezi Soběslaví a Rybovou Lhotou na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 9 hodin a 4 minuty k tomu a v tomto tradičním čase začíná jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je středa, 12. srpna, krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Už jste někdy, milí posluchači, byli v Benátkách nebo se toužíte do tohoto historického severoitalského města podívat? Tak dnes je to shodou okolností na den přesně 160 let od chvíle, kdy skončila třetí italská válka za nezávislost mezi Itálií a Rakouskem. rakouským císařstvím. No a právě Benátky díky tomu v tento moment připadly italskému království. Šlo mimochodem o vedlejší konflikt prusko-rakouské války. No a pokud chcete slyšet další zajímavosti a reportáže, tak stačí pouze poslouchat naše vysílání. V následující hodině vám nabídneme třeba pravidelný letní seriál Zámecké léto. Ten začne přesně ve 9:45. Ještě předtím si povíme něco o bezpečnosti na silnicích a taky o tragických nehodách motorkářů na jihu Čech z minulého týdne. Chybět nebude samozřejmě ani jihočeská vlastivěda. Mirka Nezvalová nám v pravidelné rubrice odtajní místa v srdci zahradnice Martiny Petrové. Nejprve ale zamíříme k řece. Svatojánské proudy na Vltavě jsou pojem, přestože už přes 70 let neexistují. Zaplavila je přehrada Slapy. Jak to tam vypadalo, ukazují jen fotografie. Vzpomene si pár pamětníků a taky Muzeum staré Vltavy v Chotilsku pár kilometrů od Slapské přehrady. Právě tam zamíříme v seriálu Českého rozhlasu Neobjevené skvosty. Počkejte si na něj. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Matěj Vodička.

0: 9 hodin a 9 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hladiny řek Přehrad celé léto klesají. V některých nádržích se ale z nejrůznějších důvodů hladina vody udržuje. Příkladem mohou být třeba slapy na Vltavě. Přehradu postavili před více než 70 lety a pod hladinou zmizely například známé svatojánské proudy a taky několik vesnic. Tomuto místu se říká Stará Vltava a má i svoje muzeum. Jmenuje se nepřekvapivě Muzeum Staré Vltavy a najdete ho v Chotilsku na levém břehu Slapské přehrady. Kdo se chce něco dozvědět o Vltavě, určitě by ho neměl minout.
1: No tak pojď. Jo, já ti uložím kafíčko. Tak pojď na chvilinku, prosím. Jo?
2: Průvodkyně v muzeu Adéla Tomášková volá pro posilu k rozhovoru na obecní úřad a mezitím vydává balíček. Malé muzeum v malé obci si musí nějak přivydělávat.
1: Zanikla ves Moraň, přímo. To je ves, která úplně zmizela pod hladinou.
2: A dneska je hladina, když mi ukážete, kde?
1: Tak ta hladina té Vltavy byla strašně mělká, jako ona měla 150 cm, což znamená, že jako každý dospělý člověk by tam prostě prošel tou řekou. A tím, že se postavila Slapská přehrada, tak v podstatě to šlo o těch 40 metrů a na té živohoště je prostě 40 metrů sloup. A všechno, co tam na té živohešti bylo, tak je pod vodou.
2: Ale ve Slapech voda je, přestože na horním toku směrem na Orlík skoro žádná voda není.
1: Protože Slapy jako přehrada je velký zdroj pro Prahu. Takže Orlík se upouští, Slapy držej, aby Praha měla vodu.
3: No, my tady máme i vyhlídku, potom když se jede jakoby směrem k té Vltavě, tak tam je vlastně vyhlídka, kde
2: stála socha Jana Nepomuckého. A to už teď říká tajemník obecního úřadu Hynek Hypr a ukazuje pískovcový podstavec, jediné, co ze sochy zbylo.
3: Kde je jakoby replika toho podstavce, replika vlastně té sochy.
2: Podle všeho bude Jan Nepomucký ještě někde na dně.
3: Někde tam ležet.
2: Slap.
3: A bude to tam hlídat.
1: A ten podstavec cesty Vltavy tahal 2 roky. Jo, protože to museli z těch 38 metrů pošoupnout, po kouskách.
2: No takže to je docela vzácná pískovcová.
1: No to je originál. No,
3: a hlavně.
1: Hele, je to v podstatě to nejcennější, co tady máme.
4: Máme dlouhou chvíli u vody, tak se jdem prostě podívat.
2: Na dovolené jsou tady kousek odsud Zdeněk s Petrem. Jste si řekli, že toho horka už bylo dost a jdete do muzea.
4: Určitě.
2: Jste tady v kempu kde, nebo táboříte?
4: No, živohošti tady. Živohošť.
5: Tady je tam je kostel, že jo?
2: A to je celkem hezký model, že? Takhle vytvořit hladinu původní a dnešní.
5: Když ty peře, že už nejsou, jakoby, jak je to ještě vidět ve starých filmech, kdy splavovali dřevo, že jo?
2: No těch peřejích se zpívá v každé tramské písni. Takže vy máte Vltavu ve svém telefonu, jo?
3: Jo, mám, ale to zase nemá nic společného. Jako.
2: Tak já jsem si myslel, že když jste tajemník tady v obci, Chotilsko, že je to vlastně povinnost mít Vltavu v telefonu.
3: Ne.
2: Nemají to všichni zaměstnanci obce. Základem muzea jsou především fotografie, tak jak vypadala Stará Vltava před zatopením. Potom je tady model Staré Vltavy a různé trojrozměrné předměty, jako třeba kusy prámu nebo tahle ta krásná dřevěná kánoe. To muzeum na člověka dýchne i s tou nostalgií, ale to se tak nějak od muzea očekává. Ale přichází turisté.
1: Víte co, ono je to strašně nárazový. Ve chvíli, kdy je prostě krásně a je teplo, jakože teď je teplo, tak ty lidi ležejí u vody, nebudou courat po muzeu. My bychom potřebovali, aby pršelo.
2: I vy potřebujete, aby pršelo.
1: Já bych potřebovala, ano, aby pršelo.
2: Z muzea Staré Vltavy v Chotilsku u Slap ve středních Čechách, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

9 hodin a 16 minut dospíval Jiří Schillinger a jeho Holubí dům na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jedno stavení v Plavsku u Stráže nad Nežárkou má nádhernou zahradu, ve které si vždycky odpočinu. To řekla šéfka Spolku přírodní zahrady Martina Petrová. Jí taky patří dnešní vydání rubriky Místa v srdci, které si poslechneme už za chvíli.

0: Zhruba 10 minut před 9:30 je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrady jsou ideálním místem k odpočinku už od dávných dob, kdy se staly i jistou společenskou vizitkou královských a šlechtických sídel. Není proto divu, že si zahrad i zahrádek kolem našich domů, chat a chalup patřičně hledíme. Martina Petrová, která je předsedkyní spolku Přírodní zahrady, žije v Jindřichově Hradci a prozradila autorce rubrik Místa srdci Mirce Nezvalové, v jaké z nich se můžete inspirovat i vy.
1: Místa v srdci.
2: Tak z těch našich přírodních zahrad je to určitě ateliér Gebrovi v Plavsku, kteří tam mají zrekonstruovanou chaloupku statek a moc krásnou zahradu. Takový malý pokojíčky jsou to různý předzahrádky. Tak jako člověk se vrátí tak nějak do dětských let, jak prostě hezky může takový nějaký souznění té chalupy zarostlý do vsi s rybníkem, tak jako to je taková jakoby krásná zahrada, to je určitě moje jedno z míst v srdci mým.
3: Když šéfujete spolku přírodních zahrad, tak je logické, že se rozhlížíte tam, kde to není příliš kultivované. Máte sama také zahradu?
2: Ano, také mám svoji zahradu, i když musím říct, že někdy kovářová kobyla taky chodí jako hodně bosa, ale na co určitě na naší zahradě můžu být pyšná je dešťovej záhon, který jsme vybudovali před pár lety a který moc hezky slouží a kde opravdu máme jako moc hezký kytičky, takže to si myslím, že tím se můžu pochlubit.
3: Teď se ztrácím, co je déšť, vím, co je záhon, také vím, ale co to je dešťový záhon?
2: No, dešťový záhon je ten záhon, kde právě se chytá ta dešťová voda z toho okapu, z té střechy, aby mohla zasáknout, aby neodtekla tím kanálem pryč.
3: Každopádně určitě při objíždění těch nejrůznějších přírodních zahrad se rozhlížíte i po krajině, i většinou jihočeská, nebo zabrousíte i z Jindřichova Hradce kousek za hranice, tedy do Rakouska.
2: Určitě inspirace právě pochází z Dolního Rakouska, kde projekt Přírodní zahrada vznikl, takže já cestuji i do Rakouska a kromě té jihočeské krajiny mám ráda i tu v tom Waldviertlu s lesy, s rybníky, která má tak trošku podobný charakter jako ta jihočeská a kde také najdeme spoustu ukázkových přírodních zahrad. Možná, že bych pozvala třeba do klášterních zahrad, protože těch mají za hranicema hodně, čili do Gerasu nebo do Cvetlu, do klášterních zahrad, které jsou přírodní taky.
3: Předpokládám, že zatímco ostatní hosté naší rubriky Místa v srdci chodí relaxovat do přírody, do zahrad, tak vy nejspíše, protože jste stále mezi zahradami, byste měla chodit relaxovat do nějakých rušných míst, tedy do města.
2: Ne, vůbec ne. Moje práce je hodně hlavou a s lidmi, čili mám těch informací přes ten den, který mnou proteče a kdy se musím soustředit na nějakou určitou práci a na formulaci textů a všechno možné na organizaci věcí, tak já potřebuju právě jako si tu hlavu taky vyčistit a zrelaxovat a nejlíp jakoby při práci. Takže já jdu do té svojí zahrady ráda pracovat, protože přitom nejlépe zrelaxuji.
3: Zaboříte prsty do hlíny, které máte, předpokládám, zelené a všechno vám nádherně roste. Máte ještě nějaký cestovatelský sen, třeba navštívit přírodní zahrady po Evropě, nebo jste už je navštívila?
2: Tak my jezdíme pravidelně nejenom do Rakouska, ale i třeba na Slovensko a do Německa, takže letos chystáme zase s přírodními zahradami exkurze a zájezdy ke kolegům do těchto zemí, takže se těším letos na Slovensko, že uvidíme zase nějaký hezký, hodně bych řekla, že tam jsou jakoby takový permakulturní třeba zahrady a zahrady takový, které jsou prostě na ten užitek.
3: Dovedete si představit dovolenou bez zahrad, třeba mořský břeh, pláž?
2: Ano, i to si dovedu představit, ale kdysi jsem byla na Černé hoře a tam jsem viděla krásný olivový háje třeba a viděla jsem tam prostě plantáže, kde se pěstují třeba limetky nebo podobné věci. Takže můj organizační a zároveň cestovatelský sen je udělat někdy zájezd tam s tím, že si prostě necháme něco popovídat o tom, jak tam pěstují tyhle ty věci.
3: Říkám Martina Petrová z Jindřichova Hradce, ovšem zároveň je to šéfka spolku přírodních zahrad, který působí především na jihu Čech, ale vlastně i po celé republice. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Už tuto sobotu vám nabídneme v rubrice Místa v srdci Mirky Nezvalové tipy na cestování do dalších zajímavých míst, tentokrát od známého našeho rozhlasového kuchaře Petra Stupky.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: K tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmoví hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom jsme si s Adélou Chalupovou v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme ve středu 12. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Karel Gott a Lucie Bílá, co sudičky přáli nám, to je název písničky, která doznívá přesně v 9 hodin a 30 minut v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Na okraji Váhlovic stojí dům, který je na první pohled prozradí, čím se jeho stavitel živil. Kameník Cyril Kuchař si ho nechal postavit z velkých žulových kvádrů. Připomíná dobu, kdy se kámen z okolí Blatné měnil v dlažbu, schody i ozdobné předměty. Víc uslyšíte v jihočeské vlasti vědě, kterou jí pro vás dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček.
1: V jihočeské vlasti vědě se vypravíme do lomů v okolí Blatné za slavnou kamenickou minulostí tohoto regionu. Písemnosti dokládají, že žula z okolí Blatné se využívala ke stavebním účelům již ve středověku. K rozvoji těžby a zpracování kamene došlo výrazněji až počátkem 20. století. Později vznikl národní podnik, který produkoval dlažební kostky, obrubníky, patníky, mezníky nebo schody, ale také ušlechtilé dekorační předměty jako leštěné obklady nebo pomníky. Větší či menší lomy se stále nacházejí v okolí Drahenického Málkova, Mačkova, Paštik, Řečice, Střížovic nebo Váhlovic a některé z nich jsou dodnes v provozu. Ve Váhlovicích dokonce najdeme i jednu památku na slavnou kamenickou minulost. Na okraji vesnice stojí nepřehlédnutelný dům číslo popisné 29, který si v roce 1919 nechal postavit kameník Cyril Kuchař. Jeho průčelí z neomítaných velkých kvádrů a s drobnými dekoračními prvky je ojedinělým dokladem vesnické architektury. V jiném domě ve Váhlovicích se v roce 1865 narodil Jan Šimsa, který stál u zrodu abstinenčního svazu a prvních protialkoholních léčeben u nás. To už je však zase jiná historie.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Slíbil jsem vám, milí posluchači, jedno čistě dopravní téma. Minulý týden přinesl hned dvě tragické nehody motorkářů na jihu Čech. Nejenom s touto připomínkou, ale i s aktuální statistikou. Už je teď se mnou ve studiu redaktor Zdeněk Zajíček. Zdeňku, vítej, dobré dopoledne.
2: Hezký den všem, hezký den i tobě, Matěji. Já začnu připomínkou nedělní nehody, kdy 24-letý motorkář ve Veselí nad Lužnicí, přesněji po sjezdu od Veselí nad Lužnicí, jel směrem na Horusice a Dynín a při jízdě podle policie pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a profilu komunikace a v zatáčce vyjel mimo komunikaci do kukuričného pole. Tento odhad příčiny je reálný, já jsem si to tak zjišťoval a co vím, tak on skončil v poli několik desítek metrů od silnice a nehodu nepřežil. Předchozí nehodu, tu už jste možná zaregistrovali všichni i v našem vysílání, to byla nehoda minulý týden na silnici 2. třídy /160 mezi Větřní a Rožumberkem. Tam narazil motorkář čelně do protijedoucího autobusu a ten začal hořet. Cestující se zachránili, řidič autobusu také, ale motorkář to také nepřežil. A tak jsem se obrátil na policejního mluvčího Miroslava Šupíka z Českokrumlovského oddělení, abychom probrali první polovinu prázdnin, protože čísla nehod v Jihočeském kraji prostě nejsou nějak příznivá a to se týká i k poměru k nehodám motorkářů. A Miroslav Šupík mi odpověděl.
3: Za měsíc červenec evidovali jihočeští policisté celkem 540 dopravních nehod. U 56 z nich byl jedním z účastníků řidič motocyklu. Ve 40 případech se pak jednalo o nehodu, ve které figuroval pouze motocykl. U 240 případů došlo k lehkému zranění. 21 osob bylo zraněno těžce. 3 lidé bohužel na silnicích v červenci zemřeli. Alkohol sehrál roli ve 33 případech.
1: Tolik řekl Miroslav Šupík, jeho český policejní mluvčí, Zdeňku, takže se dá říci, že takřka každá desátá dopravní nehoda se týká motorek nebo jednostopých vozidel. To ale neznamená, že všechny tyto nehody zaviní motorkáři, je to tak?
2: Neznamená, to je pravda, ale ta míra zavinění je v mnoha případech zmíněných nehod ještě v šetření. Ovšem fakt je, že někdy to bývá opravdu půl na půl. A chybu při nehodách s motorkami dost často dělají i řidiči automobilů. Z velké části je to ale prostě tím, že motorku buď přehlednou, nebo ji uvidí na poslední chvíli a to dost často třeba kvůli tomu, jednak, že je menší než auto, ale hlavně kvůli rychlosti. Určitě to znáš sám a posluchači také. Kdy jako řidič v autě jedeš a chceš předjíždět, podíváš se do zpětného zrcátka, nic, vyhodíš blinker, podíváš se znovu a vidíš, jak se k tobě rychle blíží.

0: řidiči mohou snadno přehlédnout nebo špatně odhadnout jejich rychlost. Stejně tak apelujeme na řidiče ostatních vozidel, aby motocyklům věnovali zvýšenou pozornost, zejména při odbočování, změně jízdního pruhu nebo výjíždění z vedlejší komunikace.
1: Tolik tady policejní mluvčí Miroslav Šupík ještě jednou. Možná se nabízí otázka, jestli s tím nesouvisí taky to aktuální teplé počasí, které může ovlivňovat smysly jak motorkářů, tak i řidičů za volantem. Zdeňku, co myslíš?
2: Tak to je otázka na někoho jiného, ale já z mé zkušenosti ano, jako člověk je opravdu utahaný, spocený, myslí už na to, aby byl co nejrychleji doma a věřím, že se tomu dá opravdu přičíst lecos.
1: No ale každopádně z tohoto tématu, které jsme zmínili, plyne jediné, je potřeba na silnicích dávat velký a bedlivý pozor. Nejen o tom jsme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice mluvili s redaktorem Zdeňkem Zajíčkem. Zdeňku, díky moc, naslyšenou, hezký den.
2: Hezký den, ahoj.
1: No a milí posluchači, teď je 9 hodin a 41 minut, za chvíli, tedy přesně ve 9:45, začne náš pravidelný letní seriál Zámecké léto.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna, trochu jsem si vypůjčil pozdrav.

0: od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No, protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala tereny.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobile, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejenže je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklu soutěžní o Poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika, legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrém, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý ano, den, pane klobouk. Staňku. Klobouk,
1: dobrý den,
0: Klobouk. Zdaním. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Ano. Z Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: V jakém sále? Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to a někdo nejde.
1: Historické, ano.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyni, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: a vy... nedaří se jí to, mě se to podařilo.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradně na mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého cestovatelského
1: balíčku. Celý ten obrov,
0: celý.
1: Ano.
0: Dobře,
1: ano.
0: Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám taky daří děkuju. Naslyšenou.
1: Jo, no, dostanou.
0: Hezký den. No někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z vyschlých pastvin nebo je už musí přikrmovat. Hasiči zasahují u požáru velké skládky u Příbrami. Do mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu vstoupí 10 bojaři, včetně 3 českých reprezentantů. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
2: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
3: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
2: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
3: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
3: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Modernizace zimního stadionu ve Vimperku pokračuje podle plánu. Radnice na webových stránkách odmítá tvrzení o údajném prodloužení stavby, která se objevila na internetu. Včera byl na stavbě kontrolní den, příští týden by se měla začít montovat nová vzduchotechnika. Od 1. září bude hokejistům umožněn přístup do šaten. Dokončení stavby je plánováno mezi 19. a 23. říjnem. Městu se na první etapu modernizace podařilo získat 2 dotace, 10 milionů korun z krajského investičního fondu a 15,5 milionů od Národní sportovní agentury. Právě dotace byly podmínkou pro zahájení stavby. U Příbrami hoří velká skládka, hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8 hodinou večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň, skládka stále prohořívá. Hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat, popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová.
5: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší. Sport.
0: Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko absolvují semifinále závodu na 110 metrů překážek. V rozběhu na 400 metrů se představí Barbora Malíková. Halová mistryně světa a dvojka letošních evropských tabulek Lourdes Gloria a Manuel je nasazená rovnou do semifinále.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, teploty maximálně mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude slabý, severovýchodní, biozátěž na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují u skřidel nedaleko Velešínského vlakového nádraží a také na silnici 3. třídy mezi Soběslaví a Rybovou Lhotou na Táborsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I po zprávách v 10 hodin je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásnou středu vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. Možná už o tom víte, milí posluchači, na večerní a noční obloze se dnes odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce. Z českého území bude viditelné jako částečné. Mezi sluncem a zemí bude měsíc v takové poloze, že jeho stín dopadne na povrch a na našem území půjde o nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999. Jak nejen ty zmíněné Perseidy, ale i to zatmění slunce pozorovat a zejména v tom druhém případě si neporanit či nějak nepoškodit oči, tak o tom se můžete podrobně dočíst na zpravodajském serveru irozhlas.cz. My vám v závěru této vysílací hodiny nabídneme tradiční babské rady, které dnes budou o typech na ochlazení bez použití klimatizace. Oblíbený animovaný seriál pro děti Pat a Mat letos slaví půl století od svého prvního uvedení. I to připomeneme krátce před 10:45. V Bechyni na Táborsku dnes začínají bechyňské slavnosti. Podrobnosti u nich uslyšíte kolem 10:30. No a nabídneme samozřejmě taky tipy pro volný čas a do už jednou zmíněné Bechyně se vypravíme hned na úvod, konkrétně na tamní zámek a do parku. Po roce je tam opět výstavní projekt, který letos pod názvem Vztahová pole zkoumá, jak může umění propojovat jednotlivce, generace, historie i různá prostředí. Přímo na místě je náš regionální stopař a my se s ním spojíme už za chvilku, tak si na to počkejte. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Regionální stopař.
1: Díla světových umělců jsou opět po roce k vidění na zámku Bechyně na Táborsku. Obrazy, trojrozměrné instalace a sochy obsadily zámeckou sýpku, celý park, ale i prohlídkovou trasu. Letošním výstavním projektem provedl našeho regionálního stopaře Petra Kubáta kustod Jiří Novotný.
2: My jsme teď s Jiřím Novotným, kustodem z panství Bechyně, přišli do zámecké sýpky, kde je opět po roce aktuální výstava. Tak co tady v přízemí najdou návštěvníci?
3: Tak v přízemí je pokračování představování části uměleckých sbírek rodiny Šťávových, majitelů bechyňského panství a zámku. A jedná se o tu část, která mapuje světové umění 20. století. Je to uděláno letos prostřednictvím katalogu, který před rokem vyšel, a prostřednictvím krátkých textů od umělců, kteří vystavují v horních dvou patrech sýpky, a byli vyzváni, aby si vybrali buď to nějaké dílo nebo nějakého umělce ze sbírek, který je jim blízký, a něco o něm napsali. Takže to jsou texty na stěnách a na televizích běží smyčky, které dokumentují právě ta zmíněná umělecká díla nebo umělce, o nich se jedná v těch textech.
2: Popisuje Jiří Novotný a my jdeme vystoupat o patro výš.
3: Tento prostor je letos věnován galerii Konrad Fischer z Düsseldorfu. Je to galerie, která je tady v Bechyni druhým rokem a zabývá se dlouhodobě mapováním pro změnu minimalistického umění. Takže tady v současné době a na letošní výstavě představuje 9 autorů vlastně ze 3 generací činnosti této galerie.
2: Tak a my jsme opět o patro výš a tady jsou opravdu zajímavé trojrozměrné instalace.
3: Tady letos máme poprvé hosta galerie etc. Art, která se zabývá českým konceptuálním uměním od 80. let dál. Takže my letos tady máme instalaci od vybraných 4 umělců, a to Dalibora Chatrného, Tomáše Rulera, Margity Titlové-Ilovsky a Mileny Dopitové. Velkou pozornost budí jeden z objektů Margity Titlové, instalace, která se jmenuje Nedotýkat se, a je to instalace, která je založena vlastně na magnetech, které jsou svěšené ze stropu, ze zdola z podlahy na nitkách jsou nože a nad takovou jakousi krajinou vysypanou ze soli jsou ty nože zavěšeny a drženy díky magnetické síle toho magnetu právě.
2: Tak my jsme vystoupali do podkroví, nejenom že už je tady horko, ale jsou tu až takové trošku děsivé zvuky.
3: Jedná se o instalaci s názvem Maas od holandského umělce Rolanda Kuita, který dlouhodobě zase se zabývá zvukově kinetickými instalacemi. A tato je jedna z nich a vznikla přímo pro prostor zdejší sýpky. A to, co slyšíte, tak je předehraný zvuk pingpongových míčků, to chrastění, a doplňuje videoprojekci, která je založená na tom, že dohromady celkem na půdě je 10 000 pingpongových míčků. Velká část z nich je v malé ohrádce, kde jsou uváděny do pohybu pohybem ventilátorů, a ten pohyb těch pingpongových míčků je snímán webkamerou a přenášen na projekční plochu.
2: My opouštíme teď chlad sýpky a vycházíme do zámeckého parku, kde ještě pokračuje ta aktuální výstava s názvem Vztahová pole.
3: Je zde soubor zahradních plastik Tomase Schütteho, potom anglická umělkyně Alice Chainer, vůbec nejmladší z těch letošních vystavujících, je v parku zastoupena dvěma věcmi, a to megaflorou a objekty, které jsou nazvány Burial. Je zde závěs Damaranka, 10-metrový závěs z tančích schozů od umělkyně Nives Widauer, která má potom velkou instalaci v průběhu celé vlastně turistické prohlídkové trasy, v každé místnosti je něco jiného a zajímavého. A aktuálně letos ještě jedna věc, a to Lukáš Richtstein a jeho plastika Lucy.
2: Doplňuje Jiří Novotný. Z Bechyně Petr Kubát, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 9 minut před půl jedenáctou, tedy téměř pravidelný čas v Jihočeském dopolední, máme pro vás tipy pro volný čas. Pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, tak tady je několik takových tipů na Jihu Čech. Na Jindřichohradecku můžete dopoledne vyrazit do Roseče, do parku Fantazium v 11 a potom ještě ve 2 odpoledne tam historické tance předvede soubor Bota Klape. Děti se k němu mohou samozřejmě přidat a celý park navíc nabízí spoustu dalších her, stezek a tvořivých aktivit. Milovníci historie můžou dnes dvakrát zamířit do zámecké lékárny v Třeboni, respektive spíš už pouze jenom jednou, protože jedna z prohlídek začala v 10 hodin a 10 minut a ta další začne v 16 hodin a v 10 minut a provede vás tam příběhem Petra Voka klasická prohlídka. Dozvíte se, co měl poslední Rožumberk společného s domem, ve kterém dnes expozice sídlí a taky co z legend spjatých s tím to renesančním velmožem odpovídá reálné skutečnosti. V Milevsku na Písecku můžete o 4 odpoledne zavítat do amfiteátru Domu kultury na zábavné odpoledne s tematickými stanovišti, tvořením, hudbou a programem pro děti všech věkových kategorií. Vstup je zdarma. V Písku si můžete v 5 odpoledne zajít do malé galerie Sladovny na vernisáž výstavy díla Evy Chudomelové Až zakuká jelen. Už jsme taky o tom mluvili v našem dnešním ranním vysílání. Malířka a grafička ve svých obrazech pracuje s pohybem, energií, barvou a spontánním gestem. Vernisáž doprovodí hudba violončelistky Kateřiny Jagly. V Táboře bude večer patřit folku a indie roku. Na Žižkově náměstí zahraje od 8 hodin teplicko-táborská kapela Marienhof. Pokud máte rádi kapely na pomezí folku, roku a indie, může to být příjemný letní večer i pro vás. No a teď něco opravdu mimořádného. V Jindřichově Hradci můžete, podobně jako na řadě dalších míst v celém kraji, dnes večer pozorovat částečné zatmění slunce, o kterém jsem mluvil krátce po 10. hodině. Hvězdárna a planetárium vás zve na letiště, kde pozorování začne v 6 hodin, tedy v 18 hodin. Za příznivého počasí pak můžete kolem 9:30 večer pokračovat pozorováním noční oblohy. Vstupné je dobrovolné a nezapomeňte, že k pozorování slunce potřebujete speciální brýle, abyste si neskazili oči. No a ještě jeden tip pro romantický letní večer. V zámecké jízdárně na Hluboké začne ve 20 hodin divadelní představení Právo první noci, tedy na Hluboké, myšleno v Hluboké nad Vltavou, aby bylo jasno. Romantická komedie nabídne nevěstu, hraběte, převleky, intriky a samozřejmě pořádnou porci záměn. A to všechno v kulisách Hlubockého zámku. Milí posluchači, ať už si vyberete hudbu, výstavu, divadlo, hvězdy nebo program pro děti, přejeme vám, ať si dnešek užijete po svém.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Pavel Žalman Lohonka dozněl přesně 2 minuty před 10:30 v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. My jsme před chvílí zmiňovali ty tipy pro volný čas. Jestli ještě nemáte plány na víkend, tak Bechyně vám tenhle problém vyřeší s přehledem a lehkostí. Už ode dneška vás tam čeká 5 dní plných muziky, letního kina, mini pivovarů i pohádek. Takže by byla škoda zůstat sedět doma třeba u televize. Naleďte se s námi na pohodovou atmosféru a zjistěte, kam o víkendu vyrazit za tím nejlepším z bechyňských slavností. Podrobnosti už za chvíli přineseme hned po písnice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: A v dnešním Jihočeském dopoledni, jak jsem před chvílí avizoval, míříme na Táborsko. V Bechyni právě dnes začínají tradiční bechyňské slavnosti, které až do neděle promění město v jedno velké kulturní centrum. Program je neuvěřitelně pestrý. Nabídne vše od řemeslných dílen přes divadlo v klášterní zahradě až po přehlídku dechovek a večerní koncerty na náměstí. O tom, jak celé slavnosti vznikají a na co se můžete těšit, tak o tom si teď budeme povídat s ředitelkou Městského kulturního střediska v Bechyni, paní Jaroslavou Malíkovou, která je teď s námi ve spojení. Paní ředitelko, přeji dobré dopoledne.
2: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
1: Bechyňské slavnosti začínají právě dnes. Když se podíváme na celý ten pětidenní program, je v něm kino, historie, divadlo, taky dechovka, folk nebo i rock. Tak co je pro vás při tvorbě programu nejdůležitější?
2: No, při tvorbě slavnosti je pro mě nejdůležitější, aby si v programu našel něco opravdu každý. Jak děti, mladí, rodiny i starší generace. Důležité taky je, aby návštěvníci si odnesli hezký zážitek z těchto slavností. A samozřejmě pro nás je i důležité i to, aby slavnosti byly spojené s Bechyní a její jedinečnou atmosférou.
1: No a když jsme u toho programu, tak nám rovnou představte, prosím, ten dnešní program.
2: No, dnešní program je věnován převážně dětem. V Městském muzeu od 13 do 17 hodin je pro děti připravena knihařská dílna, kde si mohou vyrobit a vyzdobit deníček na cesty. A v rámci letního kina od 21. hodiny na náměstí promítáme pohádku Princezna stokrát jinak.
1: No a jak bude vypadat ten zítřejší program, tedy ve čtvrtek 13. srpna? Můžete to taky prozradit?
2: Tak ve čtvrtek zavzpomínáme v kině na Bechyni, jak vypadala před lety. V rámci výstavy Kupředu směle, to je výstava v Městském muzeu o proměnách Bechyně v druhé polovině 20. století, promítneme dva dobové krátké filmy. Setkání na Lužnici z roku 1959 a Naše městečko z roku 1972 a přidáme pochopitelně i dobové fotky od roku 1950.
1: Plynule můžeme taky přejít rovnou na ten páteční program, protože v pátek večer, jak jsem se dočetl tedy, se ten program přesune do klášterní zahrady. Co tam návštěvníky čeká a co pro vás znamená možnost pořádat kulturní program právě na takových místech, jako je třeba ta klášterní zahrada?
2: Takže pátek od 20 hodin v klášterní zahradě uvedeme představení Dívčí válka divadelního spolku Josefa Kajetána Tyla z Českých Budějovic. A k té druhé vaší otázce. Klášterní zahrada je nádherná a je to výjimečné místo. A pro mě je velká radost, že ji můžeme v rámci slavností využít. Zahrada má úžasnou atmosféru než běžná místa, kde se akce pořádají. Je v ní takový klid a historie a myslím, že taková místa dělají bechyňské slavnosti jedinečnými.
1: Nebudete tomu asi věřit, ale v tom zmíněném divadelním spolku J.K. Tyla hrála celá řada mých blízkých rodinných příbuzných, takže program...
2: Tak to jsem ráda.
1: Program mohu opravdu osobně doporučit. Každopádně k sobotě, tam je ten program taky opravdu pestrý. Pojďme si ho rovněž představit.
2: Takže v sobotu se celý program přesouvá na Bechyňské náměstí. Začínáme už 10 hodin a pro návštěvníky jsou připraveny mini pivovary, potom občerstvení, stánky, aktivity pro děti, skákací hrad, bleší trh před muzeem, točení na kruhu. Potom od 11 hodin začíná setkání dechových hudeb. Uslyšíme třeba šumavskou osmičku, vodňanskou kapelu nebo keramičku. Na odpoledne máme připravenou pro děti pohádku. Potom v podvečer zaspívá Pavla Ambrožová a Echanté a hlavním tahákem večera je Rock Revival CS. A to jsem vyjmenovala jenom některé akce programu, že jo, to bychom tady byli déle.
1: Tak a my jsme se dostali už plynule taky k neděli, což je finále bechyňských slavností. Ovšem to se ponese ve znamení takového určitého stišení nebo sklidnění. Je to tak, paní ředitelko?
2: Ano, ano, určitě. Neděle je koncipovaná jinak. Po všech těch setkáních, hudbě a programu přichází trochu prostoru zpomalit a sklidnit se. A proto jsme připravili v klášterním kostele o 10 hodin poutní mši svatou, která ukončí celé bechyňské slavnosti.
1: Výborně, můžete na závěr ještě stručně připomenout, kde zájemci najdou podrobný program těch slavností?
2: Takže podrobný program najdete na našich webových stránkách www.kulturnidum.cz.
1: Výborně. V Bechyni na Táborsku dnes začínají bechyňské slavnosti. Pozvala nás na ně ředitelka Městského kulturního střediska v Bechyni Jaroslava Malíková. Paní ředitelko, díky moc za všechny informace. No a popřát lze snad jen jediné, ať se bechyňské slavnosti vydaří a všem se líbí. Díky. Naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice.

10 hodin a 42 minut stále je s vámi. Jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Z jednoduché opravy dokáží udělat několika hodinovou katastrofu. Pat a Mat letos slaví 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. Jak vlastně vznikly, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák, řekneme si to všechno v reportáži už za chvíli.

0: Červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí, i když většinou úplně špatně. Pat a Mat se poprvé objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jenom humor a animace. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura. Ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek a za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu.

0: Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Matt. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
1: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu, přijatelném pro obě strany.
0: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
2: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
0: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Tolik tedy Pat a Matt a jeho české dopoledne pokračuje dál. Papské rady nabídnou několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. Stačit může větrák, mrazák nebo i obyčejný krém. To vše už za chvíli.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci. Namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Přesně za 5 minut si v jihočeském dopolední poslechneme další zprávy, které už pro vás chystá Pavlína Fendeková. No a hned po nich nabídneme reprízu rozhovoru s jadernou inženýrkou, operátorkou sekundárního okruhu jaderné elektrárny Temelín Adélou Chalupovou, která byla s námi ve vysílání letos na jaře. Během povídání přišla řeč na to, jak se ke svému neobvyklému zaměstnání dostala, nebo jak na ní jako na ženu operátorku v elektrárně koukají ostatní. Tak zůstaňte s námi, milí posluchači, věřím, že pro vás bude tento rozhovor přínosný a zajímavý. Matěj Vodička vám ještě jednou od mikrofonu přeje krásnou středu 12. srpna.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Letošní sklizeň Řepky patří na řadě míst k nejslabším za poslední roky. Barboru Sémanovou čeká večer na plavecké mistrovství Evropy semifinále na trati 200 metrů volný způsob, Jana Čejku finále na trati 200 metrů znak. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se ucházejí o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery, využívající černomořský přístav v Novorosijsku. Husův park v Táboře dostane nový návštěvní řád. Podnět k jeho vypracování vzešel z bezpečnostní porady vedení města se zástupci městské a státní policie. Nově bude zakázáno v parku například nocovat nebo krmit holuby. Součástí řádu je podle místostarosty Radoslava Kacerovského z hnutí Tábor 2020 upozornění na kamerový dohled nad celým prostorem.
3: Je to oblast, která má robustní kamerový systém. Nedávno jsme posílili část u kašny další novou kamerou a ta se nám osvědčuje. Ten návštěvní řád je podpůrné opatření pro činnost městské policie.
2: Letošní úroda řepky je na některých jihočeských polích mimořádně nízká. Výnosy pod 1,5 tuny z hektaru podle zemědělců často nepokryjí náklady na pěstování. Podrobnosti dodává ředitelka regionální agrární komory Hana Šťastná.
4: Vedle nízkých výnosů se zvyšují také náklady na pěstování řepky. Pro řadu podniků se její ekonomika dostává na hranici únosnosti a už teď některé farmy plánují, že příští rok osevní plochy výrazně omezí u této plodiny. Sport.
2: Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Jan Čejka bude dnes v Paříži plavat ve finále na trati 200 metrů znak. V semifinále 25-letý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude většinou jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude slabý severovýchodní, biozátěž je na většině území střední, na Jindřichohradecku mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila na kruhovém objezdu na okružní v Českých Budějovicích. Počítejte s omezením provozu a pozor také ve Strakonicích v Mírové ulici. Tam se srazila motorka s autem a došlo i ke zranění.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Je první ženskou operátorkou jaderné elektrárny Temelín po zhruba 15 letech. Mladá jaderná inženýrka Adéla Chalupová navíc patří k nejznámějším propagátorům oboru v Česku. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí, o jádru taky přednáší na školách a její osvěta má teď i konkrétní výsledky. Na práci v elektrárně se totiž připravují další uchazečky. S Adélou Chalupovou jsme si v našem vysílání povídali letos na jaře a reprízu tohoto rozhovoru vám nabízíme právě v dnešním jihočeském dopolední. Přeji vám příjemný poslech a hezký den. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Jaderná inženýrka, atomová influencerka Adéla Chalupová je naším dnešním hostem. Adélo, díky moc za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuju za pozvání.
1: Já jsem už zmiňoval v úvodu, že není úplně snadné vás dostihnout na rozhovor. Jak se vám žije s tím označením atomová influencerka?
2: Atomová influencerka pořád zní líp než atomová baba, což mi nedávno řekl můj třídní z gymnázia, tak to zase do toho nechci líst do zelí paní Drábové, která nám teda moc chybí v tom oboru, ale to je ta jediná atomová baba a ta opravdová influencerka. Ale já se snažím, a tak jak už si to zmiňoval, tak nějak rozšiřovat to povědomí o tom, co dělám, protože mi to přijde zajímavý a je škoda, že o tom příliš mnoho lidí neví.
1: Adéla Chalupová mi tyká, tak zůstaneme u toho tykání, aby jsme to posluchačům osvětlili, známe se, nebudeme nic předstírat. No nicméně k tomu, že se z tebe nakonec po více než 15 letech stala první ženská operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Mohla bys to nějak posluchačům osvětlit?
2: To byla moje nejšťastnější chyba. A já už jsem ten příběh říkala mnohokrát, ale když jsem končila na střední škole, tak jsem se přihlásila na řízení leteckého provozu a bohužel jsem špatně vyplnila přihlášku. Já jsem špatně vyplnila takový ten kód programu, takže ta přihláška byla neplatná a záložní přihlášku jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a tak mi nezbylo nic jiného, než vystudovat jaderné inženýrství. Ale zpětně jsem za to moc ráda, jsem ráda, že dělám to, co dělám a kam jsem se dostala.
1: No, i když to byla záloha, tak přeci jenom pořád si musela mít v hlavě někde v pozadí, že bys to i trochu dělat chtěla, když to byla ta záloha, když jsi to tam nakonec vlastně dala tu přihlášku.
2: To je pravda, letectví mě pořád zajímá. Dokonce jsem se nedávno byla podívat na věži na pražském letišti a přišlo mi to, že ta práce je hodně podobná, ale stejně mě to přesvědčilo v tom, že jaderná elektrárna je pro mě zajímavější, že ta technologie samotná je taková komplexnější a hrozně mě baví to, co dělám.
1: Takže ta chyba vlastně způsobila to, že to dopadlo dobře.
2: Přesně, pro mě to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo.
1: To se občas v životě stane, ale každopádně, když jsme zmínili to letectví, já tě sleduju na sociálních sítích, tak občas vidím nějaká videa, že ty se přeci jenom v těch letadlech občas nebo i v helikoptérách pohybuješ.
2: To je pravda, pořád k tomu mám ten vztah a dokonce jsem letos k Vánocům dostala let stíhačkou Delfín L29, tak se těším a zároveň se trochu bojím.
1: To chápu, let s delfínem pro příznivce letectví je velká věc. Jak jsi zmiňovala, ono se to možná na první pohled nezdá pro mnohé, ale člověk, který řídí třeba, řekněme, velké dopravní letadlo, má velkou zodpovědnost za spoustu lidí, zároveň má před sebou hodně přístrojů na palubní desce, hodně ukazatelů, hodně budíků a tak dál. Když zase člověk naopak sedí v té místnosti pro operátora, pro řízení jaderného reaktoru, tak vlastně má taky před sebou hodně budíků, má před sebou hodně čudlíků a zároveň má taky hodně velkou zodpovědnost. Takže ono se to vlastně docela prolíná.
2: To je pravda, ty práce jsou si hodně podobné, nejenom teda na tom řízení leteckého provozu, ale samotný ten pilot má podobnou práci jako já teď v elektrárně. A my dokonce máme jeden výcvik Crew Resource Management, který aktuálně zavádíme na našich jaderných elektrárnách, který se zaměřuje na soft skills, právě na práci s tou zátěží, s nějakým stresem. A to máme jednak teda my na jaderných elektrárnách, mají to i piloti a mají to i kosmonauti, takže tohle nás třeba spojuje.
1: Když si ale člověk dá přihlášku na studium vlastně jaderného inženýrství, tak to neznamená automaticky, že se z něj stane operátor bloku na jaderné elektrárně. Jak dlouhá cesta k tomu vede? V tvém případě asi hodně dlouhá.
2: Velmi dlouhá. A samozřejmě, když člověk studuje něco technického nebo i tu jadernou fyziku, tak těch uplatnění je mnoho. Já jsem třeba sama dělala několik let ve výzkumu, ale práci operátorky taky mě přišla až později. Já jsem studovala jaderné inženýrství a už během studia jsem se přihlásila na letní univerzitu, což je dvoutýdenní stáž na jedné z našich elektráren, která je přístupná pro studenty. A v rámci té letní univerzity, tak tam se dělá takový menší psychotest, kde si právě už ta elektrárna hledá lidi, kteří by mohli později dělat operátory. Takže tady to mi vyšlo. Vlastně elektrárna mi sama nabídla pozici operátorky. Já jsem neváhala ani minutu, hned jsem to vzala a potom jsem se zavázala, že po ukončení studia, takže nastoupím na výcvik na operátorku jaderné elektrárny. Takže jsem dokončila inženýrské studium, člověk musí mít inženýrský titul a potom jsem se 2 roky cvičila, jednak částečně teoreticky, takže jsme byli v Brně na školícím středisku, kde jsme měli teorii, jaké systémy se v elektrárně nachází, jak je ovládat, potom jsme měli i teoreticky probrané postupy na to, jak se elektrárna najíždí, odstavuje na řešení různých poruch nebo dokonce jaderných havárií. Dokonce jsem část toho výcviku trávila i na strojovně, kdy jsem jedno léto opravdu oblékla montérky a chodila se strojníky po elektrárně a doplňovala olej do čerpadel a zažila to tak nějak z místa a je to skvělá vlastně příležitost ty zařízení poznat, jak opravdu fungují, jak vypadají a nejenom jako to tlačítko, co máme na blokové dozorně. No a v neposlední řadě ten výcvik se skládal ještě z výcviku na simulátoru, kde jsme si to mohli reálně cvičit, kde jsme cvičili abnormální stavy, havarijní stavy a už se připravovali opravdu na tu práci. No a na konci je potom spoustu zkoušek, kdy máme vlastně ukončení toho výcviku, jednu zkoušku, potom máme zkoušku před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ta má 3 části a potom máme ještě podnikovou zkoušku, takže spoustu přezkoušení, než jsem se mohla stát opravdu operátorkou.
1: Já sám jsem se už v těch zkouškách teda ztratil, upřímně, už bych se v tom nevyznal, kolik jich přesně bylo, ale každopádně s námi je dnes ve vysílání jaderná inženýrka, operátorka jaderné elektrárny Temelín Adéla Chalupová.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po více než 10 letech první žena operátorka jaderného reaktoru v jaderné elektrárně Temelín Adéla Chalupová je dnes naším dopoledním hostem. Adélo, my jsme zmiňovali, nebo ty jsi zmiňovala, jak dlouhá cesta vede k tomu stát se operátorem. Byla třeba pro tebe i ta konkrétní motivace stát se ženou operátorkou, prostě toho dosáhnout, ukázat třeba i ostatním, když to řeknu lidově, holkám, že to jde?
2: Já když jsem nastupovala, tak jsem se zapomněla zeptat, jestli je to i pro holky. Takže mě to vůbec nenapadlo ze začátku, že tam budu jako žena jediná. Ale ve finále jsem za to ráda, že přesně můžu ukázat těm dívkám a já často jezdím přednášet i na základní nebo střední školy, tak jim ukázat, že ty možnosti jsou a že i takovou práci mohou dělat.
1: Mě zajímá, samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především, tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý 2letý výcvik, všechny ty zkoušky, tak mě mezi sebe přijali naopak moc hezky a teďka jsme skvělý tým a dokonce spolu trávíme i dovolené, takže ten tým jako je nejlepší, co jsem si kdy mohla přát.
1: Já pokud vím, tak i v Dukovanech se školila nebo stále školí žena na pozici operátorky, je to tak?
2: To je pravda a u nás na Temelíně už taky, dokonce taky. Máme ve výcviku další 2 ženy a na Dukovanech tam jsou ještě o trošku lepší, tam 1, myslím, slouží a 4 se chystají sloužit, takže mám radost, že se blíží ta změna, kdy už to bude normálnější a normálnější.
1: Myslíš si, že se to opravdu stane, že to bude normálnější a normálnější, že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede? Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
2: Já v to věřím. V zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví jí technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
1: Teď je asi dobré říct nebo vysvětlit posluchačům určité takové odborné termíny. Jedním z nich je sekundární okruh, protože ty jsi operátorka sekundárního okruhu jaderné elektrárny Temelín. Tak co vlastně je ten sekundární okruh?
2: Jaderná elektrárna se skládá ze tří hlavních okruhů a primární okruh, tam je samotným srdcem ten jaderný reaktor, který nám vyrábí teplo a to teplo potom předává právě do sekundárního okruhu. Takže sekundární okruh, ten vlastně začíná výrobou páry v parogenerátoru, pokračuje potom na turbíně, kde ta pára roztáčí turbínu společně s elektrickým generátorem, který vyrábí elektřinu a následně i systém kondenzace a všechny ty pomocné systémy. A třetí okruh potom je chladící. A já jako operátorka sekundárního okruhu tak mám na starosti právě práci celého toho sekundáru, výrobu elektřiny, ale třeba i výrobu tepla tady pro České Budějovice anebo tý nad Vltavou a současně i ten chladicí okruh. To jsou ty věže obrovské, které vidíte, když pojedete kolem Temelína.
1: Ano, byl jsem shodou okolností včera pod kletí a byly vidět opět.
2: Byly vidět. Já jsem taky byla včera na výletě na Svatoboru u Sušice a taky jsem se kochala tady dominantou jižních Čech.
1: No, každopádně když jsme si vysvětlili, co to znamená sekundární okruh, tak co obnáší práce operátora na tom sekundárním okruhu?
2: Já ten sekundární okruh musím neustále kontrolovat, vím, jaké parametry hlídat, takže ty nejdůležitější parametry hlídám celou směnu, některé podřadnější si procházím v průběhu směny a potom máme denní plán. Každý den vychází na elektrárně denní plán, podle kterého děláme různé třeba zkoušky bezpečnostních systémů nebo jiné úkony, tam může být klidně i najetí odstavení celého bloku. Takže tu moji denní práci udává denní plán. Zároveň operátoři musí být připraveni třeba řešit i nějakou poruchu nebo nějakou nejasnost nebo anomálii. A na to jsme právě pravidelně cvičeni na simulátoru. Takže mnoho směn já trávím i na simulátoru blokové dozorny, kde se neustále cvičíme, vzděláváme, máme i školení, kde se učíme třeba praxi ze zahraničí, co zavedli na jiných elektrárnách, co by nám mohlo ještě víc pomoct. Určitě tou prací operátora je kromě samotné blokové dozorny i se neustále vzdělávat.
1: Zároveň jsi zmínila, že to je i směnný provoz, že fungujete ve směnném provozu. Já jsem se někde nedávno snad dočetl dokonce, že ty jsi na zelené směně, říkám to správně.
2: Zelená směna je nejlepší.
1: Zelená směna. Co to je zelená směna?
2: My máme celkem 7 směn, protože je pravda, jak říkáš, že my musíme obsadit ráno, odpoledne, večer, víkendy, státní svátky. Teďka jsem byla v práci na Silvestra, loni jsem byla na Štědrý den a tady ty směny všechny pokrývá našich 6 směn hlavních plus 1 záskoková a každá ta směna je rozdělená podle barviček.
1: Tak to bych nečekal tedy, ale je to, dává to smysl, teda každopádně. Už tady zaznělo i to, že nedílnou součástí toho zaměstnání je i trénink psychické odolnosti, nebo je to takový základní předpoklad. Jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně tvoje psychické testy vedly vzdáleně k tomu, že jsi byla vybraná jako vhodný adept na práci operátorky. Tak jak se dá, řekněme, taková lidská dovednost natrénovat? Nebo dá se vůbec natrénovat?
2: Je pravda, že na elektrárnu nás už přijímají na základě nějakého psychologického profilu. To znamená, že každý uchazeč o tu práci jde na psychologické testování, kde se ověřuje třeba jeho schopnost právě dávat pozor na ta data, na takovou rutinní práci a zároveň se potom chovat podle daných postupů, předpisů, když třeba nastane nějaká porucha. Takže je to i taková zodpovědnost, je hodně důležitá vlastnost, kterou by člověk měl mít. A obvykle to neznamená, když někdo neudělá psychotest, že by byl nějak hloupý nebo špatný. Naopak to třeba znamená, že se nehodí pro tuto práci, že by ho bavilo něco kreativnějšího, něco vymýšlet. Takže žádný výsledek toho psychotestu není špatný, ale uznávám, že ti operátoři, že jsme si velmi, velmi podobní, že jsme hodně analytičtí a hodně následujeme ta pravidla. Určitě nějaká část toho se dá naučit, ale myslím si, že když mám predispozice pro něco jiného, tak asi nebudu dobrý operátor.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmoví hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci? Na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
2: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí, my opravdu chceme zajistit bezpečný chod těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme, vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
1: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
2: Nebo, ne.
1: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
2: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
1: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti. Já nevím, já se ptám.
2: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
1: Říká operátorka jaderné elektrárny Temelín Adéla Chalupová, která je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Teď je čas na krátkou písničku, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po písnice posloucháte Český rozhlas České Budějovice, respektive jeho české dopoledne této stanice. S námi je stále ve vysílání jaderná inženýrka Adéla Chalupová, která pracuje jako operátorka sekundárního okruhu této zmíněné jaderné elektrárny. Dokonce, jak jsme se dozvěděli, je i na zelené směně. Teď ještě zpátky k tomu tréninkovému pracovišti, které už si taky zmínila. Stalo se vám už někdy, že třeba na tom pracovišti někdo ten trénink nezvládl, tím pádem bylo nutné ho prostě, nechci říkat vyloučit, ale třeba i na nějaký čas odstavit prostě od té práce, od výkonu té funkce?
2: Může se to stát, když člověk začíná. To už jsem párkrát zažila, že člověk po tom dvouletém výcviku, kdy se učí víceméně teorii, zná všechny ty předpisy, ví, jak postupovat, takže se to třeba na simulátoru potom nepropojí už s tou praxí. Takže na začátku třeba občas někomu se nepodaří výcvik na simulátoru a potom se mu nabídne jiná práce. Zase musím říct, že firma si tady těch lidí váží, protože už o té elektrárně toho ví spoustu, jenom to třeba nedokážou potom aplikovat na blokové dozorně. Ale jak jsem říkala, tak my máme ten výcvik zakončený mnoha zkouškami a jednou z nich je právě i výcvik na simulátoru, nebo kdy člověk přijde na tu zkoušku a dostane k vyřešení nějakou úlohu a ono se ukáže, že jestli ten člověk proto je nebo není. Potom v průběhu té práce chodíme na simulátor pravidelně, zhruba každé 2-3 měsíce. Máme několik směn na simulátoru a to už jsou takové opakovací, nebo člověk už ví, co dělá, takže tam se nestává, že by ten člověk najednou nevěděl. Takže opravdu spíš na tom začátku, v průběhu už lidé ví, co dělají.
1: A takové to klišé tvrzení těžko na cvičišti, lehko na bojišti, trochu tuším, že asi ve vašem případě to platí dvojnásob.
2: To je pravda. To je těžko na cvičišti a musím říct, že ty úlohy se neustále vyvíjí. I jak ten svět se mění, tak často nám přibývají i nové události. Takže my třeba řešíme nějakou technickou závadu a nedávno jsme k té technické poruše ještě řešili kybernetický útok. Takže i do toho našeho simulátoru už se jako zařazují i věci, které by třeba dříve nehrozily a dneska už mohou.
1: No, tak to je zajímavé. Co všechno musíte obsáhnout? Je to až neuvěřitelné, co všechno musí člověk nebo ta lidská hlava obsáhnout pro to, aby si mohla sednout teda na ten sekundární, primární nebo další okruh v jaderné elektrárně Temelín. Co je taky zarážející nebo obdivuhodné, že kromě toho, že máš práci nebo jsi operátorka jaderné elektrárny, tak vlastně máš ohromnou, často až edukativní a především tedy popularizační aktivitu a činnost na sociálních sítích. Co přesně k tomu vedlo?
2: Mě k tomu vedli hlavně přátelé, že se často ptali, no ty sedíš na té jaderné elektrárně, tak co tam teda děláš? Jako Homer Simpson, jíš koblihy a máš nohy na stole, že? Takže jsem furt musela vysvětlovat, proč nejím ty koblihy a že nesedím a nemám nohy na stole. A vlastně mě přišlo jako moc dobrý způsob sociální sítě, protože když lidé neustále scrollují teďka mezi těma videama s koťátkama, tak by bylo hezký, kdyby narazili na něco, co by je třeba něco naučilo nebo překvapilo. Takže jsem začala přispívat na sociální sítě právě ze svého života, z té práce, co já dělám, která mi přijde zajímavá. A překvapuje mě do dneška, kolik lidí to zajímá nebo jak relevantní dotazy dostávám. Že opravdu já považuji Čechy úplně za nejinteligentnější národ a opravdu i lidé, kteří se nezabývají energetikou, tak často mají velmi dobré dotazy.
1: Taková odbočka, smí se jíst v operátorské místnosti?
2: Smí se jíst, ale nesmím odcházet pro jídlo. My nesmíme odcházet ze směny, vlastně na blokové dozorně musíme neustále být, jako operátorka sekundárního okruhu, operátor primárního okruhu, vedoucí blokové dozorny, vedoucí reaktorového bloku, tak to je trvalé posádka blokové dozorny a nemůžeme odcházet a obědy nám nosí přímo na místo, takže
1: zpátky k tomu influencerství nebo k té aktivitě na sociálních sítích. Existuje ve světě hodně takových atomových influencerů. Já teda neznám, se přiznám, nikoho jiného než tebe, teda přímě.
2: Existují. Určitě třeba v Americe je nejznámější Isodope, která paradoxně není jaderná inženýrka, ale je bývalá modelka, která se nadchla pro jadernou energetiku, protože se zajímala o dekarbonizaci a přišla na to, že obnovitelné zdroje samotné nestačí pro to, abychom pokryli naši spotřebu elektřiny. Takže přišla si sama na to, že jaderná energetika může být tou cestou dekarbonizace a teďka hodně popularizuje, dokonce napsala knihu. A ve Španělsku tam je jeden pán, operador nuklear, a ten byl bývalým operátorem a taky v současnosti popularizuje a píše knihy o jaderné energetice.
1: A dají se tyto osobnosti označit za takové vzory tvé v tomhle ohledu?
2: Myslím si, že za kolegy.
1: Za kolegy, dobře. Tak chtěl jsem se na to zeptat právě i z toho důvodu, jestli máš ve vztahu k té aktivitě na sociálních sítích nějaký svůj vzor, řekněme.
2: A abych pravdu řekla, tak já jsem spíš na ně narazila až později, když jsem to začala dělat já sama. Ale tak určitě i v Česku je spoustu influencerů, kteří propagují nějaké zajímavá témata, technologie. Navára je Honza Lukačevič třeba s vesmírními technologiemi, takže určitě jich je mnoho.
1: Když jsi zmínila tu dekarbonizaci, nabízí se otázka, jaká je budoucnost podle tebe jaderné energetiky v Česku? Protože na západ od nás, třeba v Německu, právě v souvislosti s tou dekarbonizací hodně sázeli na obnovitelné zdroje energie. Teď se možná ukazuje, že to asi nebyla úplně nejlepší cesta, nebo tak, jak člověk sleduje zpouzdálí, tak mi to tak trochu přijde. Naopak u nás v Česku mám pocit, že i většina obyvatel, i podle nějakých sociologických výzkumů, když to řeknu, je pro to jádro, vlastně nepřijde to společnosti obecně jako nějaký rizikový zdroj energie.
2: Nedávno v Evropě probíhal celoevropský průzkum přístupu lidí k jaderné energetice a Češi jsou rekordmani. My máme podporu 72%, takže opravdu Češi jsou jaderníci. Je hrozně důležitý si říct, co ta země daná má k dispozici. Nejsme přímořská země, nejsme ani skandinávská země s mnoha řekami, takže výstavba třeba dalších vodních elektráren u nás není možná, výstavba větrných elektráren je hodně komplikovaná, takže budeme odkázaní právě na třeba fotovoltaiku. Tam je zase paradox to, že největší spotřebu máme v zimě, kdy jsou dny nejkratší, nejvíc chceme topit, takže ta spotřeba opravdu je nejvyšší v lednu, v únoru. A ta fotovoltaika to nestačí pokrývat. A proto se musíme poohlédnout po nějakém zdroji, který dokáže vyrábět 24/7, udržet i tu naši kvalitu elektřiny, frekvenci 50 Hz. A to je právě buď to uhlí, anebo jaderná energetika, anebo třeba plyn. A uhlí, to jsme se zavázali, že do roku 2033 odstavíme, takže naší budoucnosti asi bude jádro do budoucna, doufám.
1: Ty jsi se hodně angažovala už před nějakou dobou i ve výstavbě těch nových dukovanských bloků, ačkoliv před časem to vlastně bylo naopak, původně měl stát jako prioritu Temelín, nebo bylo prioritizováno to rozšíření bloků v Temelíně. Teď jsou to tedy ty Dukovany. Myslíš si, že i Temelín čeká do budoucna rozšíření vlastně nových bloků?
2: Je pravda, že se původně kolem roku 2010 plánovalo rozšiřování Temelína, nakonec se zůstalo dvou bloků a v současnosti teda probíhá příprava na výstavbu dvou nových bloků v Dukovanech. To, že se toho účastním, je příliš silné slovo. Já se učím korejsky a byla jsem se podívat na jaderných elektrárnách v Koreji, ale určitě je to pro tu jadernou energetiku v Česku hodně důležitý posun, protože naše staré Dukovany už nám stárnou. Aktuálně mají povolený provoz na 80 let, ale potom bude potřeba je nahradit. Takže nové bloky v Dukovanech nahradí ty stávající a je to potom na rozhodnutí vlády, zase postaví nebo ne. Každopádně už teď se předpokládá, že ta výstavba bude vyžadovat 5000 odborníků a asi 1500 potom na provoz jaderné elektrárny, tak si myslím, že pro to jádro pro průmysl v České republice, pro studenty technických škol je to obrovská příležitost.
1: No, ještě zpátky k tomu Temelínu, protože tady na jihu Čech se v posledních letech hodně mluví o modulárních reaktorech. Troufnu si tvrdit, že jižní Čechy jsou vlastně i takovým, řekněme, státním ambasadorem tohoto odvětví, protože u Temelína má vzniknout vlastně první modulární reaktor jaderný v Česku. Jsou podle tebe modulární reaktory budoucností?
2: Já jsem velkým fanouškem malých modulárních reaktorů. Ona, jejich výhoda tkví v tom, že oproti velkému bloku, který se dělá vždycky na míru, tak ty malé modulární reaktory by se měly dělat ve fabrice, jako kostičky Lega nebo prostě jako ve Fordu auta. Udělají se jednotlivé moduly ve fabrice, které

0: obchodu a průmyslu, o tom, že chceme stavět malý modulární reaktor a budeme ho stavět společně s Rolls-Royce, takže spoustu jaderných inženýrů i putuje do Velké Británie, kde pracují právě na projektu a myslím si, že jsme na dobré cestě.
1: Tak uvidíme, budeme to bedlivě sledovat. Jaderná inženýrka Adéla Chalupová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Adélo, ještě jednou díky moc za tvůj čas a ať se ti daří nejenom v elektrárně. Naslyšenou. Děkuji. Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí a krásný den přeje Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je středa, 12. srpna. Prázdniny se hodně rychle přehouply do své druhé půlky. Vaše děti nebo vnoučata jsou možná právě teď na nějakém letním táboře a vrátí se nadšené. Nebo možná taky ne a na žádný další tábor už nikdy chtít jet nebudou. Vzpomínkou na několik dětských letních táborů je dnešní rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Z vesnice, kde jsem vyrůstal, se na letní tábory moc nejezdilo. Většina rodin měla hospodářství a o prázdninách pracovaly děti s dospělými na polích. Takže moje dva tábory byly nejspíš velkou výjimkou. Na první z nich jsem jel asi v 10 letech kamsi ke Křivoklátu. Byla to taková klasika s podsadovými stany, profi kuchařkou, ranními a večerními nástupy pod vlajkou. Hry, sportovní turnaje, výlety, nezbytná stezka odvahy a na závěr kanadská noc, kdy bylo dovoleno skoro všechno. Vzbudili jsme se pomazaní zubní pastou, v trenýrkách byla hořčice a na vlajkovém stožáru visel něčí kufr. Druhý tábor přišel asi o 3 roky později a pořádala ho armáda. V kasárnách jsme si naložili na nákladák díly ke stanům, které jsme pak na louce vlastnoručně postavili. Programem tábora byl vojenský výcvik ve verzi pro starší žactvo. Nevím, jestli by se dnes dalo zažít něco takového. Kolem tábora jsme drželi hlídky a bylo proč. Protože skoro každou noc nás přepadli. Létaly světlice, dělbuchy a v křoví rachotily výstřely. Pěší pochodňáky byly zpestřené přepady ze zálohy a jednou dokonce simulovaným atomovým výbuchem. Učili jsme se plazit, střílet a obsluhovat vysílačku. Viděli jsme ostré střelby i vyprošťování tanku a startovali pro nás vrtulníky. Ale žádná rozmazlovna to nebyla. Ve stanech musel být perfektní pořádek a ráno, ještě před budíčkem, nastupovala směna do kuchyně na škrábání brambor. Nakonec jsme tábor zase vlastnoručně rozebrali, naložili a místo vzorně uklidili. Žádnou lásku k armádě a ke zbraním to ve mně neprobudilo, ale zážitky to byly velkolepé. Zažil jsem vlastně ještě jeden tábor, ale to až ve 20 a už jako vedoucí. S kázní jsem neměl problém, protože jsem dostal starší holky. Poslouchali na mrknutí, zasněně po mně koukali a ve stanu jsem nacházel psaníčka. Jednou večer si na mě počkali a na znamení zvláštní přízně mě hodili do bazénu. Jako správný hrdina jsem zůstal u táboráku celý večer v mokrém triku. A tím pro mě bohužel tábor skončil. Přepadla mě taková angína, že jsem nedokázal polknout ani prášek. Užijte si své prázdniny bez prášku. Přeji vám hezký den.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, písně.

Polední vyzvánění nás dnes zavede do Budislavy na Táborsku, kde se z věže kostela na nebevzetí Panny Marie ozývá zvon Jan Nepomucký. Jeho hlavní tón je Dis 2, průměr má 66 cm a hmotnost přibližně 180 kg. Roku 1934 ho ulil Rudolf Perner mladší v Českých Budějovicích Suchém Vrbném. Na jeho plášti se dochoval pamětní nápis připomínající faráře Jana Křepela. Dobré

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ode dneška platí část nových evropských pravidel pro obaly. Zemědělci stahují v některých oblastech zvířata z vyschlých pastvin nebo je už musí přikrmovat. Dnes večer mohou lidé na obloze pozorovat částečné zatmění slunce. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
2: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
0: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
3: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
4: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
4: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
4: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Částečné zatmění slunce nastane dnes po 19. hodině. Celý úkaz bude trvat zhruba hodinu. Na Českobudějovicku dosáhne zatmění maxima ve 20 hodin a 13 minut. Při dobré viditelnosti je bude možné pozorovat pouhým okem. Lidé by se ale nikdy neměli dívat na slunce bez ochranných brýlí, upozorňuje ředitelka Českobudějovické hvězdárny Jana Tichá.
6: Potřebujeme buď speciální brýle na pozorování zatmění, kde je taková speciální jako kovová folie, nejsou to obyčejné sluneční brýle na opalování. A nebo potřebujeme například svářecké sklo číslo 13, anebo ještě silnější.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. Vítr bude slabý, severovýchodní. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 5. Ve čtvrtek očekávejte také jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně ke 24. Vítr bude slabý. Východních směrů ráno bude místy i klidno. Biozátěž bude střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody komplikují provoz ve Strakonicích v Mírové ulici a na silnici 167 mezi Horní Vltavicí a Borovými Lady na Prachaticku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Milí přátelé, přeji vám nádherný čas po 12. Mnozí už možná čekáte na svoji oblíbenou českou dechovku a nebo si naše písničky vychutnáte společně se středečním obědem. Ať tak nebo tak, obojí je skvělou volbou a abyste měli i o čem přemýšlet, přidám hned na úvod několik pozvánek. První je na festival dechových hudeb do Lomnice nad Lužnicí, který se koná tuto sobotu 15. srpna. Festival na Farské louce začíná v 11 hodin a v programu se můžete těšit na řečickou kapelu Úhlavanku, Šumavskou osmičku, Babouky, Budvarku a Božejáky. Druhá pozvánka je na Babouky. Babouci zahrají v sobotu 15. srpna od 18 hodin v Borkovicích. A třetí pozvánka je do Plané nad Lužnicí. V Plané nad Lužnicí se festival koná na Plánském ostrově a to v neděli 18. srpna od 14 hodin. Zahraje Waldaufinka Ády Školky, veselí muzikanti z Podkrušnohoří, řečická kapela Podkověnka a Keramička. Tolik k tipům na víkend a teď už se nechte pozvat k poslechu. Od mikrofonu vám dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hínová. První blahopřání dnes pošleme paní Aleně Týrové. Krajanka Václava Hlaváčka předá hudební dárek, ale to až za okamžik. Paní Alena Týrová žije v Písku a je to zhruba vzkaz a toto je zhruba vzkaz od nejbližších. Milé mamince Alence, k zítřejšímu svátku vše nejlepší, hlavně to zdraví, přeje syn Zdeněk s rodinou. PS, prosíme o písničku Na břehu Blanice. Vedení obce Vrábče žádá o zahrání písničky pro paní Lenku Dolejší z Vrábče, která dnes 12. srpna slaví krásné mladé narozeniny. Vše nejlepší do dalších roků vám paní Dolejší přeje za všechny pan František Ohrazda.

dohrála krajanka Václava Hlaváčka. Sbor dobrovolných hasičů Černovice u Tábora prosí o písničku pro svého člena, pana Tibora Věrčíka, který se dnes 12. srpna dožívá 65 let. U černovického sboru je pan Tibor od roku 1976, tedy úctyhodných 50 let. Pevné zdraví, štěstí a lásku svých blízkých přeje celý sbor dobrovolných hasičů z Černovic u Tábora. A my pro vás, pane Věrčíku, vybíráme Božejáky a písničku s názvem Pro hasiče.

Tak to byla celá směs hasičských písní od Božijáku pro oslavence pana Tibora Virčíka. Doufám, že potěšila. Paní Jaroslava Jančarová z Blatné a pan Vlastimil Vonášek mají nejraději Babouky, ať tedy dnes v jejich výjimečný den zazní právě jejich píseň. Nejprve ale blahopřání. Právě dnes slaví své narozeniny naše kamarádka paní Jaroslava Jančarová z Blatné. Milá Jaruško, dnes je tvůj velký den, oslav ho zvesela jen, chmury pošly za hlavu, měj jen dobrou náladu. A jak se sluší, zdravíčka ti přejem nůši. Ať nebolí tě kolínko a můžeš jít zas na vínko, přejem štěstí, život v klidu, po starostech ani vidu. Užívej si dechovky, ať si s námi do stovky, to vše ti ze srdíčka přejí. Maruška Karlíková, Pepa Majer, Vašek Čámský, Helenka a Míla Wolfovi, Majka a Vašek Čejkovi a Hanka s Pepou. Milá paní Jančarová, i my přejeme krásné narozeniny. Pan Vlastimil Vonášek je z obce Hornosín. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám, pane Vonášku, ke kulatým narozeninám za celou rodinu přeje manželka. A přidám ještě jeden dopis. Pevné zdraví, mnohoživotní pohody a elánu do dalších let vám, pane Vonášku, přeji zastupitelé a spoluobčané obce Hornosín. A teď už, milí oslavenci, vzhůru za Babouky.

dohráli a dospívali Babouci. Následující dopis, který už držím v ruce, má v písničkách pro radost pan Jiří Kesl z Měcholup. 70 cvíček, slavný den, přejeme vše nejlepší jen, ať zdraví vás provází bez starosti a každý rok přinese spoustu radosti. Vážný pane Kesle, vám blahopřejí občané a zastupitelstvo z Měcholup. Také do obce Radostice pošleme hudební dárek, a to panu Milanu Šimkovi. Vaši si pro vás, pane Šimku, přejí konkrétní směs písní od Jižanu, ale to nechám jako překvapení. Milý dědečku, k tvým krásným narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, neutuchající životní elán a radost z každého nového dne. Děkujeme za vše, co pro naši rodinu děláš, a přejeme ti, aby další roky byly plné pohody a lásky. To vše vám, pane Šimku, přejí manželka Jitka, dcera Jitka s rodinou a syn Milan a Filip s rodinou.

dohráli a dospívali Jižani. Na svůj hudební dárek se už jistě těší i paní Marie Němcová z Nových Hradů. Do dalších let vám paní Němcová přeje zavedení města Nové Hrady. Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, starosta pan Vladimír Hokr. Starosedlský hrádek, to je místo, kde dnes máme další oslavenkyni, konkrétně paní Marii Koštovou, a přidám stručné blahopřání. Vše nejlepší k narozeninám vám paní Koštová přeje vedení úřadu ve Starosedlském hrádku. A písnička, o tu se postará malá muzika na uše Pepíka.

Písničku s názvem Na zdraví Šumavy hrála malá muzika na uše Pepíka. Svůj narozeninový den má dnes také pan Vlastislav Trubač z Radimova. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a vedení obce ve Skalici vám, pane Trubači, přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Pan František Dostal je ze Strakonic. Okresní myslivecká rada Strakonice se svým předsedou přeje oslavenci panu Františku Dostálovi k významnému životnímu jubileu, kterého se dožívá právě dnes, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a řadu dalších mysliveckých zážitků. PS, prosíme o píseň Už troubějí na horách jeleni. A já doplním, hraje Lesanka.

Šlape to a hodně veselá polka na přání rodiny čeká na paní Jarmilu Bláhovou ze Lhenic u Prachatic a milý pozdrav k tomu. Hodně zdraví a pohody k narozeninám přejeme ze srdce manžel Fafa, děti a vnoučata a také teta Věra s manželem Pepou a kamarádi z Prahy a Mnichova. PS, máme tě všichni moc rádi. Tak to byl nádherný a milý vzkaz paní Bláhová, krásné narozeniny i od nás.

Tak to bylo Šlapeto. Hezkých písniček není nikdy dost a nemusí to být pouze ty, které znáte, přátelé. I hudební novinky jsou vítané, nebo melodie, které se objevily nedávno a dnes už se díky písničkám pro radost staly oblíbenými. Podobně to možná bude i s tou následující od řečické kapely, která dnes zazní v premiéře a má název Malý krámek v Podloubí. Dostane ji ke kulatinám paní Marie Božková. Paní Marie Božková je z Litochovic. Zastupitelé obce Litochovice vám, milá oslavenkyně paní Božková, do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

premiéře jste slyšeli píseň s názvem Malý krámek v podloubí od řečecké kapely. A už tu máme další přání a další gratulaci. Podhoranka čeká na pana Jana Hajnýho. Ke kulatým narozeninám vám, pane Hajný, ještě doplním, že pan Hajný se jmenuje Jan a je z Třeboně, přejeme pevné zdraví, klid a spoustu radosti ze života. Gratuluje celá rodina. Manželka Božena, dcery Markéta s Pavlem, Jana s Honzou, vnoučata se svými partnery a všechna pravnoučata. Milý taťko, ať si stále tak zdravý a vitální jako dosud. Měj dobrou náladu a chuť do prací kolem zahrádky. Pusu posílají ti nejmenší Šimonek, Kubík, Natálka, Tereska a Agátka. Pan Jan Hajný z Třeboně ještě doplním, oslavuje kulatiny a my vám, vážený oslavenče, přejeme všechno nejlepší také od nás z písniček pro radost.

Polku, když jsem já šel, hrála Podhoranka z Ježova. No a už tady máme další gratulaci, další dopis, který si dovolím přečíst. Pardubická šestka a oblíbená s názvem Život je dar, to je malé hudební pohlazení na přání rodiny pro paní Marie Slabou. Právě dnes oslavuje narozeniny paní Marie Slabá z Pelhřimova. Naše milá Mařenko, přejeme ti hlavně zdravíčko, ať ti stále slouží, optimismus, ať tě neopouští, samé radosti a žádné starosti. To všechno a ještě něco navíc ti přejí manžel Karel, syn Karel, dcera Alena s Honzou, vnoučata David s rodinou, Lucka s rodinou, Anička s Kamilem a pravnoučata Davídek, Marianka, Maxík, Mikulášek a Marlenka. Máme tě všichni moc rádi. Užij si dnešní narozeninový den. Tolik přání pro vás, paní Slabá, a teď už Pardubická šestka.

0: Před další písničkou mám pro vás, přátelé, upozornění. Nedělní koncert 16. srpna Budvarky v Pohoří na Šumavě je zrušen z důvodu úmrtí v rodině. Opakuji, 16.8., tedy neděle, Budvarka měla hrát koncert v Pohoří na Šumavě, akce je zrušena.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: Poslední obdarovanou dnes bude paní Maruška Manáková z Milevska. Paní Maruška Manáková slaví životní výročí a k narozeninám jako všichni ostatní dostane písničku, tentokrát na přání od Waldorfinky a Diškolky. Název opět neprozrazuji, nechám jako překvapení. Milá oslavenkyně, milá Maruško, přejeme ti stále všestranný elán do života, jak v osobním životě s přítelem Pepíkem, tak milovanou rodinou od syna, kteří tě mají, babičko, moc rádi. Máš hezkou a milou vlastnost, dobrosrdečnost a ochotu každému pomáhat. Navíc pečeš vynikající dorty, cukroví a výborně vaříš. A největší tvoje záliba je, že se staráš o zahrádky, kde pěstujete zeleninu a hodně kytiček. Ať tě všechno baví a máš radost ze života. Za celou tvou milovanou rodinu blahopřeje Anička z Krumlova, přítel Pepík, syn s rodinou a rodina Jahnová.

To už je dnes vše, přátelé. Na závěr posloucháte orchestrální polku pro Klárku od Šohajky. Před 13. hodinou ještě přidám pozvánky, abyste si to mohli zopakovat nebo zapsat a hlavně, abyste se potom vydali. První pozvánka je na festival Dolomnice nad Lužnicí, který se koná v sobotu 15. srpna na Farské louce. Začíná se v 11 hodin. Bude hrát Řečická kapela, Uhlavanka, Šumavská osmička, Babouci, Budvarka a Božejáci. Babouci také zahrají v sobotu, a to v Borkovicích 15. srpna od 18 hodin. A ještě zopakuji pozvánku do Plané nad Lužnicí na festival Dechový hudeb nad Lužnicí, která se koná na Plánském ostrově. Začínáme ve 14 hodin a uslyšíte Waldaufinku Ady Školky, veselé muzikanty, Řečickou kapelu, Podkověnku a Keramičku. Hezké odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hínová.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Tábor vybral firmu, která ve čtvrti Dvorce postaví domov se zvláštním režimem. Jeho čeští potápěči pomáhají u Lipnice nad Sázavou při vytahování dodávky ze zatopeného lomu. Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy. Na jihu Čech zůstává slunečné počasí, teploty zítra vystoupí maximálně k 29 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Město Tábor vybralo partnera pro vybudování nového domova se zvláštním režimem ve čtvrti Dvorce. Ze čtyř zájemců vyhrála výběrové řízení na odkoupení pozemku společnost Senior Garden Beta. V současnosti město s vítěznou firmou jedná o smluvních podmínkách. Zařízení poskytne celoroční pobytové sociální služby pro 90 až 140 klientů, uvedl starosta města Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020.
5: Podle výsledku výběrového řízení ten uchazeč byl zdaleka nejlepší ve všech čtyřech parametrech. Ta cena 20,5 milionu korun byla bezkonkurenční a k tomu ještě má závazek postavit první část ulice do dvorců v ceně zhruba 18,5 milionu korun.
4: Hasiči vytahují dodávku ze zatopeného bývalého lomu u Lipnice nad Sázavou. Na místo přijeli i specialisti potápěči z jižních Čech. Lom Trojka je veřejnosti nepřístupný, pokračuje mluvčí hasičů Petra Musilová.
6: V pondělí oznámen únik neznámé látky na hladinu. My jsme v pondělí na místě nainstalovali norné stěny, následně jsme o součinnost požádali právě kolegy z jeho českého kraje, protože právě jejich potápěči jsou předurčeni pro zásah kraje Vysočina. Aktuálně víme, že v hloubce přibližně 17 metrů je dodávkové vozidlo.
4: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiřikovského, obžalovaného v bitcoinové kauze, porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiřikovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se teď ale Jiřikovský nedostane. Dál totiž platí předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Jiřikovský je obžalovaný mimo jiné z provozování darknetového tržiště a praní špinavých peněz. Hrozí mu dohromady až 29 let vězení. Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun od Jiřikovského přijal pro stát bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, tehdy z ODS. V kauze čelí obžalově kromě Jiřikovského a Blažka další dva lidé. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic, zavražděných nacisty za druhé světové války.
0: Počasí.
4: Zůstává jasno s nejvyššími teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia a slabým severovýchodním větrem. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte taky jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně ke 24. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Kolony se teď tvoří v Majdaleně na Jindřichohradecku, kvůli opravě silnice se tam jezdí kyvadlově a postojíte taky například u Plané u Českých Budějovic, tam stále staví novou křižovatku u letiště. Buďte trpěliví a dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, prajem.
0: Alex a host.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Bažantnice v Hluboké nad Vltavou přišla o 100 bažantů. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po zlodějích. 17 jednotek hasičů likviduje požár skládky u Březnice. Lidé v okolí nemají větrat. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu chmele. Horší bude i kvalita. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 8 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Zloději škodili v Bažantnici v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Z areálu ukradli na začátku týdne 100 bažantů. Škoda je bezmála 30 tisíc korun. Policie teď hledá možné svědky a žádá o spolupráci. Doplňuje mluvčí krajského ředitelství policie Jiří Macner.
2: Policisté předpokládají, že by pachatelé mohli bažanty nabízet k prodeji. Buď na sociálních sítích, anebo nějakou jinou formou inzerátu. Je také ale možné, že se může větší množství bažantů objevit u nějakého souseda. Všechny tyto informace policisté přivítají na lince 158.
1: Hasiči pokračují v hašení skládky odpadů v Chrástu u Březnice na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 jednotek dobrovolných i profesionálních požárníků. Lidé v okolí skládky by neměli větrat a zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory-Fliegerové pravděpodobně pokračovat i zítra.
3: V současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměnná, lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá, je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
1: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže, ti pomáhají se zajištěním nápojů a stravy pro zasahující hasiče. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně, odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 tisíc tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se a to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž s pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jen malou položkou. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak více než třetina všech českých zaměstnanců. Sport. Hokejisty Motoru České Budějovice čeká v rámci letní přípravy třetí domácí utkání. Po vítězství nad Táborem a prohře s Jihlavou přijede do jihočeské metropole rakouský EC Red Bull Salzburg. Utkání začíná v 17:30.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech bude odpoledne jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. Fouká slabý severovýchodní vítr. V noci se ohladí na 11 až 8 stupňů. Ve čtvrtek očekávejte taky jasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách maximálně 24. Vítr bude slabý východních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda nákladního auta brzdí provoz na silnici 141 z Volár do Prachatic. Projíždí se okolo se zvýšenou opatrností a tvoří se kratší kolony. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohodové letní odpoledne z Jihučech. V prázdninovém režimu a čase dovolených začíná středeční jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy si jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už si užíváte zasloužené volnost doma, v práci, na chatách nebo kdekoliv, nebo právě teď za volantem, jsme rádi, že posloucháte. Vítanou úlevu od vedra i tmelení rodinných vztahů přináší nyní mnoha lidem spaní pod širákem. A najdou se i tací, kteří poslední dny chodí spát ven dokonce dobrovolně. Za jednou takovou rodinou z Jindřichohradecka vyrazíme v této hodině. A podíváme se na jeden velký rožmberský projekt, který ale nikdy nebyl dokončen. Řeč je o nedostavěném klášteře Paulánů v Kuklově u Brloha na Českobudějovicku. Za chvilku se tam vydáme s naším regionálním stopařem. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Erik Carmen, Pavel Didovič a právě teď si můžete zanotovat se skupinou Jojo Band.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Teď vás vezmeme na jedno z nejromantičtějších a zároveň trochu tajemných míst Blanského lesa. Do malé osady Kuklov, nedaleko Brloha na Českobudějovicku. Mezi domy a zahradami tam vyrůstají vysoké gotické zdi s obrovskými prázdnými okny. Jsou pozůstatkem kláštera, který měl být významným duchovním centrem, jenže ho nedokončili. Víc nám teď poví náš regionální stopař Petr Kubát, kterého zdravím a přeji mu dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ten příběh tady v Kuklově začíná už v roce 1495, kdy sem Petr IV. Z Rožmberka povolal Paulány. To byli řeholníci řádu svatého Františka z Pauly a v Kuklově měl vzniknout vůbec jejich první klášter v Čechách. Pauláni byli mladým a velmi přísným řádem tehdy. Na Kuklově začali stavět pozdněgotický klášterní areál a především velký jednolodní kostel zasvěcený svatému Ondřejovi. Jenže celý projekt se jasných důvodů zastavil. Stavělo se ještě na počátku 16. století. Na jednom z dochovaných portálů můžeme ještě dnes najít letopočet 1514. Klášter ale dokončen nebyl a Pauláni Kuklov během 16. století opustili. Dochovaly se obvodové zdi, opěrné pilíře, portály a především 5 monumentálních gotických oken. Opuštěný klášter se pak časem stal zdrojem stavebního kamene. Lidi jeho zdivo postupně rozebírali a používali taky při stavbě okolních domů. Některé chalupy tak dokonce vznikly přímo ve zbytcích někdejších klášterních budov. A proto dnes ta středověká zřícenina doslova prorůstá tou současnou vesnicí. No a o pár metrů dál tu taky najdete ještě jednu zříceninu, hrad Kuglwajt, který dobili a rozbořili Rožmberkové už v roce 1395.
1: Petře, v Kuklově se natáčel i jeden velmi známý film.
2: Je to tak, jde o Údolí včel Františka Vláčila. Slavný režisér tady byl se svým štábem v polovině 60. let minulého století a musel mimo jiné vyřešit to, že klášter nemá střechu. Podrobnosti mi popsal filmový publicista Luboš Dvořák.
3: Tehdejší studio Barrandov přidělilo do tvůrčího týmu Františka Vláčila tehdy začínajícího architekta Jindřicha Goetze. Vláčil k němu pojal za začátku velkou nedůvěru, byl zvyklý si spoustu věcí dělat sám, ale pravděpodobně Goetzova neústupnost a tvrdohlavost, on si tam najal místní tesaře, dokonce se mu tam podařilo otevřít nějakou zavřenou truhlářskou dílnu a podařilo se mu během několika týdnů ten klášter zastřešit, nechal si vyrobit spoustu dekorací a spoustu náboženských předmětů, které v tom filmu hrají důležitou roli. Přímo v Kuklově jsou i ty poněkud brutálnější scény, třeba když šlechtic, který si bere mladou manželku, mrští svým synem o zeď a způsobí mu zranění a potom ve snaze, aby se uzdravil, tak ho vlastně zasvětí klášteru. Potom jsou tam scény toho hodovního charakteru. Na té scéně hodovního charakteru se podíleli místní komparzisté.
1: Je chrám v Kuklově veřejně přístupný?
2: Ano, můžete se sem kdykoliv podívat bez vstupného. Hned tady vedle je takové malé parkoviště, takže se dá krásně tady zaparkovat. Odehrávají se tady taky svatby, ale i koncerty. Zrovna před pár dny tady bylo vystoupení varhanice Katy v rámci festivalu Krumlov. No a v sobotu 22. srpna hostí památka koncert folkové skupiny Asonance.
1: Říká náš regionální stopař Petr Kubát. Díky, Petře, pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: skupina Opět a Radeček, podpořená Moravskou filharmonií na vlnách Jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. K tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena, operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška na vysokou školu. Adela Chalupová je momentálně také aktuálně jednou z nejznámějších propagátorek energie z jádra. Letos na jaře byla hostem našeho vysílání. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a část tohoto povídání nabídneme už za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Po zhruba 15 letech první ženská operátorka jaderné elektrárny Temelín. Tímto titulem se může pochlubit Adéla Chalupová. A nejen to, mladá jaderná inženýrka je asi nejznámějším propagátorem svého oboru v Česku. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí. Původně přitom chtěla pracovat na řízení letového provozu, ale nakonec si vinou chybného údaje v přihlášce na vysokou školu zvolila studium jaderné fyziky. S Adélou Chalupovou jsme si v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a právě teď vám nabízíme jeho část.
1: Samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především. Tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý dvouletý výcvik, všechny ty zkoušky, tak mě mezi sebe přijali naopak moc hezky a teďka jsme skvělý tým a dokonce spolu trávíme i dovolené, takže ten tým jako je nejlepší, co jsem si kdy mohla přát.
1: Já pokud vím, tak i v Dukovanech se školila nebo stále školí žena na pozici operátorky, je to tak?
2: To je pravda a u nás na Temelíně už taky, máme ve výcviku další dvě ženy a na Dukovanech tam jsou ještě o trošku lepší, tam jedna myslím slouží a čtyři se chystají sloužit, takže mám radost, že se blíží ta změna, kdy už to bude normálnější a normálnější.
1: Myslíš si, že se to opravdu stane, že to bude normálnější a normálnější, že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede? Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
2: Já v to věřím. V zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví jí technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmový hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci? Na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu, jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
2: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí, my opravdu chceme zajistit bezpečný chod těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme, vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky, nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
1: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
2: Ne.
1: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
2: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
1: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti.
2: Vážně?
1: Já nevím, já se ptám.
2: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
0: Celý rozhovor s Adélou Chalupovou, stejně tak i všechna další povídání s našimi dopoledními hosty, si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra Matěj Vodička ve studiu přivítá známého a uznávaného mentálního kouče a mentora Jana Bilfajta. Nalaďte si pořad dopolední host, jako vždy, po zprávách v 11 hodin.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: vysoké teploty alespoň prozatím nepolevují a lidem po celé republice přidělávají starosti dokonce i v noci. Spousta budov je už po několika vlnách veder natolik vyhřátá, že se po západu slunce téměř vůbec neochladí. Únikem proto může být třeba spaní v přírodě pod širákem.
1: Je to fakt dobrý, protože jsme se s tátou koukali na nebe.
2: Sedmiletý Robin si právě s rodiči chystá spacák na další noc pod širou oblohou. Na tu se společně už po několikáté budou dívat ze zahrady své chalupy ve Staňkovi na Jindřichohradecku.
1: Viděli jsme měsíc, fakt hodně satelitů, velký vůz, můj táta viděl padající meteor, občas na mě lítali komáři, ale je to fakt hezký.
2: Díky tomu se Robin učí na obloze poznávat i některá souhvězdí.
1: Pozoruju, jestli tam není třeba Kasiopea, velký vůz, pes a tak dále.
2: Ještě před ulehnutím do spacáku se musí malý Robin na noc strávenou ve tmě poctivě připravit.
1: Mám taky čelovku, aby kdyby jsem šel v noci čůrat, aby jsem si měl čím posvítit.
2: Na noční spaní pod širákem se těšila i jeho maminka Michaela. Pro ní je takto strávená noc velkou úlevou.
3: Že se vyspím, aniž bych se v noci potila. Dokonce mi nad ránem byla trošku zima, takže dneska si možná do spacáku vezmu ponožky. Co je super venku, obdivuju to, že kluci se koukají na tu oblohu. Já na noc sundám brýle a vidím tam fakt asi jenom ten měsíc.
2: Na venkovním nocování v horkém a suchém počasí vidí i jednu velkou výhodu.
3: Nejsou slimáci, protože jsem jednou spala pod čirákem a ráno jsem se probudila a spacák byl na vyprání. Takže díky tomu, že je sucho, nejsou ani ty komáři, tak je to úplně úžasný zážitek.
2: A vy nachválit si nemůže ani vstávání po noci strávené venku.
3: Ráno nás probouzí sluníčko a protože už je relativně vysoko, kolem tý půl osmí, tak už se probouzíme horkem a je čas vstávat.
2: Teď už jen zbývá najít si na nocování správné místo.
3: Dneska jsem si vzala místo nejvíc ke stromu, ale věřím, že dneska bude zase nádherné pozorování. Už tu a tam prosvěcuje nějaká hvězda, už jsou slyšet cvrčci, takže myslím, že nás čeká zase krásná dobrodružná noc.
2: A na tu se těší i tatínek Jiří.
4: Krásné, úžasné, nejlepší.
2: Počasí na venkovní nocování vydrží podle předpovědi meteorologů ještě minimálně několik dnů. Výraznější ochlazení podle nich zatím přijít nemá. Ze Staňkova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace a právě teď se budeme věnovat sportu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů jako Slavie nezahrají. Ve třetím předkole Ligy mistrů je vyřadil Olympique Lyon. Po výhře 2-1 na Letné prohráli svěřenci trenéra Briana Priskeho v odvetě na hřišti soupeře 0-3.
1: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil. V polovině prvního poločasu bych řekl, dostaneme gól, následně pak i červená karta.
2: Litoval obránce Sparty Martin Suchomel, že Pražané nedokázali úvodní domácí vítězství 2-1 přetavit v Lyonu ve vytoužený postup. Odvetu zlomil vyloučení Ševínského krátce po půl hodině hry, to už navíc hosté po nejistém zákroku Surovčíka prohrávali, když se trefil Nuamach. Ve druhém poločase pak Olympik přeslovku dvakrát využil. Skóroval ještě Maitland-Niles a Morton.
3: Vím, že 0-3 je vysoká prohra, ale viděl jsem tu ochotu bojovat i v těžké chvíli jeden za druhého. Jak jsem také řekl hráčům v šatně, každý z vás se musí zaměřit na ty malé rozhodující okamžiky v zápase. Ale hlavně musíte zvednout hlavu a uvědomte si také ty věci, které se povedly. Zůstali jste v zápase a pokusili jste se o zázrak.
2: Prohlásil trenér Brian Priske po už třetí prohře Sparty v úvodu sezóny. Pražané neuspěli ve třech venkovních zápasech v Brně, Mladé Boleslavi a Lyonu.
1: Tým máme silný, takže sílu máme a hlavně tu touhu, takže samozřejmě ten začátek sezóny není optimální, takhle jsme si ho nepředstavovali, ale teď máme další zápas sobotu doma, tím to musíme změnit.
2: Tvrdí obránce Martin Suchomel a i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů a v samostatné historii nejhorší vstup Sparty do domácí nejvyšší soutěže, zůstává zatím optimistický i trenér Brian Priske.
3: Tito hráči jsou na dobré cestě. Je to nový tým s jinými kvalitami, ale jsem přesvědčený, že společně vyhrajeme hodně zápasů.
2: Dokázat to fotbalisté Sparty můžou na podzim i v hlavní fázi Evropské ligy, která je čeká po neúspěchu ve třetím předkole Ligy mistrů. Z Lyonu Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.

0: skupina Genesis a nádherná píseň Follow You, Follow Me z roku 1978. Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Svatojánské proudy na Vltavě jsou pojem, přestože už 70 let neexistují. Zaplavila je přehrada Slapy. Jak to tam vypadalo, ukazují jen fotografie, vzpomene si pár pamětníků a také muzeum Staré Vltavy v Chotilsku, pár kilometrů od Slapské přehrady. Právě tam zamíříme právě teď v seriálu Českého rozhlasu Neobjevené skvosty.
1: No tak pojď, jo, já ti uložím kafíčko, tak pojď na chvilinku, prosím, jo?
2: Průvodkyně v muzeu Adéla Tomášková volá pro posilu k rozhovoru na obecní úřad a mezi tím vydává balíček. Malé muzeum v malé obci si musí nějak přivydělávat.
1: Zanikla ves od mora, přímo. To je ves, která úplně zmizela pod hladinou.
2: A dneska je hladina, když mi ukážete, kde?
1: Tak ta hladina té Vltavy byla strašně mělká, jako ona měla 150 cm, což znamená, že jako každý dospělý člověk by tam prostě prošel tou řekou. A tím, že se postavila Slapská přehrada, tak v podstatě to šlo o těch 40 metrů a na té živohoště je prostě 40 metrů sloup. A všechno, co tam na té živohešti bylo, tak je pod vodou.
2: Ale ve Slapech voda je, přestože na horním toku směrem na Orlík skoro žádná voda není.
1: Protože Slapy jako přehrada je velký zdroj pro Prahu. Takže Orlík se upouští, Slapy držej, aby Praha měla vodu.
3: No, my tady máme i vyhlídku, potom když se jede jakoby směrem k té Vltavě, tak tam je vlastně vyhlídka, kde
2: stála socha Jana Nepomuckého. A to už teď říká tajemník obecního úřadu Hynek Hypr a ukazuje pískovcový podstavec, jediné, co ze sochy zbylo.
3: Kde je jakoby replika toho podstavce, replika vlastně té sochy.
2: Podle všeho bude Jan Nepomucký ještě někde na dně.
3: Někde tam ležet.
2: Slap.
3: A bude to tam hlídat.
1: A ten podstavec se z té Vltavy tahal 2 roky. Jo, protože to museli z těch 38 metrů pošoupnout po kouskách.
2: No takže to je docela vzácná pískovcová.
1: No to je originál.
3: A hlavně.
1: Hele, je to v podstatě to nejcennější, co tady máme. Jo.
4: Máme dlouhou chvíli u vody, tak se jdem prostě podívat.
2: Na dovolené jsou tady kousek odsud Zdeněk s Petrem. Jste si řekli, že toho horka už bylo dost a jdete do muzea.
4: Určitě.
2: Jste tady v kempu kde, nebo táboříte?
5: Mluví živohošti tady. Živohošť.
6: Tady je tam je kostel, že jo?
2: A to je celkem hezký model, že? Takhle vytvořit hladinu původní a dnešní.
6: Když ty peře, že už nejsou, jakoby, jak je to ještě vidět ve starých filmech, kdy splavovali dřevo, že jo?
2: No těch peřejích se zpívá v každé tramské písni. Takže vy máte Vltavu ve svém telefonu, jo?
3: Já mám, ale to zase není, nemá zmuzení společný, jako.
2: Tak já jsem si myslel, že když jste tajemník tady v obci, Chotilsko, že je to vlastně povinnost mít Vltavu v telefonu.
3: Ne.
2: Nemají to všichni zaměstnanci
3: obce.
2: Základem muzea jsou především fotografie, tak jak vypadala Stará Vltava před zatopením. Potom je tady model Staré Vltavy a různé trojrozměrné předměty, jako třeba kusy prámů nebo tahle ta krásná dřevěná kánoe. To muzeum na člověka dýchne i s tou nostalgií, ale to se tak nějak od muzea očekává. Ale přichází turisté.
1: Víte co, ono je to strašně nárazový. Ve chvíli, kdy je prostě krásně a je teplo, jakože teď je teplo, tak ty lidi ležejí u vody, nebudou courat po muzeí. My bychom potřebovali, aby pršelo.
2: I vy potřebujete, aby pršelo.
1: Já bych potřebovala, ano, aby pršelo.
2: Z muzea Staré Vltavy v Chotilsku u Slap ve středních Čechách Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeští potápěči pomohli vytáhnout dodávku ze zatopeného lomu u Lipnice nad Sázavou. S doplněním zásob krve dnes pomáhají v Jindřichohradecké nemocnici místní vojáci. Dnes večer můžou lidé na obroze pozorovat částečné zatmění slunce. Ve čtvrtek bude slunečno, teploměry ukážou maximálně 29 stupňů. Příjemné odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hasiči vylovili dodávku z lomu Trojka nedaleko Lipnice nad Sázavou. Na místě zasahovali i potápěči z Jihočeského kraje. Auto se jim podařilo dostat na břeh pomocí jeřábu, který na místo taky přijel. Pokračuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Čas dotažení dodávky na břeh byl přibližně 13:15. V tuto chvíli naši potápěči jsou ještě ve vodě, provádějí závěrečný ponor do místa, odkud byla dodávka vytažena.
3: Nemocnici v Jindřichově Hradci chybí zásoby krve. Na pomoc s jejich doplněním proto dnes přišli vojáci z místního vojenského útvaru. Pokračuje primář oddělení hematologie a transfúzní služby Martin Svoboda.
5: Odběr probíhá, ale minimálně 10-12 lidí z armády přišlo navrch, což pro naši transfuzku stačí. Někteří dávali opakovaně, třeba už na jiných transfuzích, těch bylo míň, ale většina bylo prvodárců.
3: Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy, zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Část peněz od advokátky vylákal její synovec, několikrát trestaný recidivista. Dalšímu půjčila na údajné investice. Kujínek Polodnová následně všem klientům peníze vrátila a od soudu dostala podmínku. Teď se hájí, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Částečné zatmění slunce dnes nastane po 7 hodině večerní. Celý úkaz bude trvat přibližně hodinu. Na Českobudějovicku dosáhne zatmění maxima ve 20 hodin a 13 minut. Při dobré viditelnosti je bude možné pozorovat pouhým okem. Lidé by se ale nikdy neměli dívat na slunce bez ochranných brýlí, uvádí ředitelka Českobudějovické hvězdárny Jana Tichá.
6: Potřebujeme buď speciální brýle na pozorování zatmění, kde je taková speciální jako kovová folie, nejsou to obyčejné sluneční brýle na opalování. A nebo potřebujeme například svářecké sklo číslo 13, anebo ještě silnější.
3: Pozorování slunce připravila například hvězdárna v Jindřichově Hradci. Lidé můžou přijít na místní letiště od 18 hodin. Speciální brýle na pozorování si můžou koupit na místě. Sport. Český atlet Tomas Järvinen nedokončí desetiboj na evropském šampionátu. Zranil se při skoku do dálky a do třetí disciplíny vrhu koulí už nenastoupil. Desetiboj dál pokračuje s Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. Po třech disciplínách je Vilém Stráský sedmý a Ondřej Kopecký na 20. místě. Znakař Jan Čejka bude bojovat o medaile ve finále mistrovství Evropy v plavání. To začne v 18 hodin a 40 minut. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová. Počasí. Na jihu Čech zůstává jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 23. Fouká slabý severovýchodní vítr. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, ve čtvrtek očekávejte taky jasno, teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně 24. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Po jihu Čech se teď jezdí bez nehod. Řidiči na Písecku ale neprojedou po silnici 140 z Ražic směrem na Drahonice k hlavnímu tahu na Strakonice. Důvodem je oprava úseku mezi Ražicemi a Štěticemi. Práce budou hotové nejpozději 18. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hodina téměř 5 minut. Příjemné, prosluněné letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho České odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne, pohodu, ať jste kdekoliv a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, pro vás máme další velmi zajímavé planetární téma. Věděli jste, že je měsíc kulatý, anebo není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíšeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Jmenuje se Ace a je to veverka. Za malou chvíli vám představíme maskota pro mistrovství Evropy volejbalistek. Náš reportér Kamil Jáša ho viděl v táboře, kde se připravuje český tým. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebude diskotékový hit skupiny Luna z 9. dekády. Karel Zich a právě teď přichází svou píseň Mám rád zaspívat Meky Žbirka.

0: Majoránku provonil dnešní odpoledne Karel Zich. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Mistrovství Evropy volejbalistek začne pro české reprezentantky 21. srpnem zápasem s Řeckem. A v táboře, kde se v parných dnech připravuje český tým, ukázal maskota šampionátu.
1: To nevím.
2: Je krásnej, cením.
3: A co by to tak mohlo být?
2: Klokana.
3: Klokana?
2: No, mě to taky připomíná nějakého klokana, nebo bobra, nebo něco takového. Ale je to pěkný.
3: Máte fotku?
2: Ještě ne, ale fotka bude určitě.
3: Odpovídali Žaneta, Eliška a Zuzana. I je asi překvapila Jana Lešková z klubu Volejbal Tábor.
4: Já se přiznám, že jsem to nepoznala, ale dala jsem dohromady.
3: No, není to úplně jednoduchá věc na první pohled.
4: Není, ale nakonec vlastně, když jsem pozorovala teda blíže tohleto zvířátko, tak mi došlo, že to bude veverka, protože veverka je obratná a rychlá a skákavá a to je vlastně ta nejsprávnější volejbalistka.
3: Je taková, jaké by měly být české reprezentantky na domácím evropském šampionátu?
4: Je taková, jaké jsou české reprezentantky na domácím šampionátu, zcela jistě.
3: A tady v táboře, kde probíhají přípravné zápasy, máte zkušenost, že se veverka líbí?
4: Dětem se určitě líbí, myslím, že se líbí i dospělákům, že to přitáhne zase spoustu diváků k volejbalu, neméně tedy, než ten skvělý volejbal, co tady je vidět.
3: Tak ještě jednou, maskot je veverka a jmenuje se Ace. Provázet bude diváky i hráčky na mistrovství Evropy. Český tým se připravuje v parném počasí, ale v klimatizované hale v Táboře a už se pomalu chystá do Brna. Pokračuje manažer reprezentace Miloslav Javůrek.
5: Jsme rádi za to podnebí v téhle hale v Táboře. Jsme tady opravdu jako doma, ale už se všichni těší do Brna 17. My budeme mít šanci tam pár dní před vypuknutím trénovat. Těšíme se, ale samozřejmě je to trochu ticho před bouří.
3: A přípravné zápasy samozřejmě slouží k tomu, aby si trenér vyzkoušel nejrůznější varianty, ale i pro psychiku je důležité každý zápas hrát na vítězství.
5: Určitě to vítězství není úplně zásadní, ale náš trenér holky chtějí určitě vyhrát, ale tohle je po dvou letech zápas na domácí půdě, takže vlastně si to konečně holky vyzkouší. Malá generálka, ale úplně ta finální generálka proběhne až v Bělehradě, kdy se poměříme s ukrutně silným Srbskem.
3: Už s novými balony?
5: Je to tak, to jsou balony, které jsou speciálně pro tenhle ten turnaj. Budeme s nima hrát, máme jich k dispozici jako organizátor velký množství, takže mohli trénovat s 80 balony, takže v tomhle tom nemáme určitě jako...
3: Ne. Na první pohled pro laika jsou jinak barevné, ale to asi není to nejdůležitější.
5: Ale to je tak všechno. Opravdu ten materiál pocitově na vohmat jsou úplně stejný, akorát jsou bílo-červený, u chlapů bílo-modrý.
3: Vysvětlil manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek z tábora Kamil Jáša. Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sweet Harmony, velký hit britské skupiny The Beloved z roku 1993. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Léto je výletem, nebo časem výletů, ne výletem, třeba vás k nějakému inspiruje i naše vysílání. Po celé prázdniny vám v něm představujeme řadu zámků Čech, Moravy a Slezska a ani dnešek nebude výjimkou. Kam zamíříme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučera, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobile, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Provozovatelé domovů pro seniory bez platné registrace budou nejspíš riskovat v budoucnu vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby šlo o trestný čin. Zatím je taková činnost jen přestupek. Asociace poskytovatelů sociálních služeb zase řeší možnosti, jak zmírnit pravidla registrace. Do dvou nelegálních zařízení na Hodonínsku se pod falešnou identitou vydala reportérka Alena Hesová. Tvrdila, že hledá místo pro svou babičku.
1: Pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
2: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
3: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
2: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
3: 18 000 nájem. A pak nakrájíme příspěvek na péči, jakože to, a to má každý jakože různě.
4: Zdravotní sestřička nás sem dojíždí, takže pochystá léky, všechno, když je co bude třeba injekce píchnout. Nebo...
5: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
4: Každý má svého obvodního doktora.
2: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmluvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
6: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
7: To je máme plné, myslím, že jako na webu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
8: No, to ne, to ne.
2: Ležák znamená příspěvky až 27 000 korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
9: Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
10: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
2: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
11: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
12: Pochoutkový rok slaví 10.

0: Robbie Williams na vlnách jihočeského odpoledne. Počasí aktuálně přináší nádherné letní dny a ani v těch příštích by to nemělo být o mnoho jiné. Jen směrem k víkendu je opět potřeba počítat s tropickými teplotami. Aktuální předpověď přichází v zápětí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Freebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na jaké počasí se máme připravit v noci a zítra?
2: V noci i zítra očekáváme stále jasno a beze srážek, takže pro ty, co se chystají pozorovat zatmění slunce a nebo i Perseidy, tak to bude docela příhodné počasí. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující k východu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a v údolí mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže noc bude poměrně chladná. Maximální denní teploty zítra budou o trochu vyšší než dnes,

0: mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách kolem 24 stupňů. Vítr bude slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Co nám přinese pátek?
0: Pátek bude poměrně podobný, očekáváme jasnou oblohu, minima se budou pohybovat kolem 10 stupňů a v údolích klesnou až na 5 stupňů, maxima potom budou o trochu vyšší a budou se pohybovat kolem 30 stupňů. Vítr bude stále slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
1: Předpokládám, že milovníky vysokých teplot asi potěšíte s předpovědí na sobotu.
0: Přesně tak, ty teploty budou stoupat, minima se budou pohybovat kolem 12 a v údolích až 7 stupňů, takže ta noc bude stále chladná, ale ty maxima potom mezi 31 až 35 stupni Celsia, takže tropické odpoledne. Bude jasno nebo skoro jasno a vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
1: Budou tropy i v neděli?
0: V neděli ty teploty budou stále velké, ale bude přibývat oblačnosti a objeví se i srážky. Počasí u nás ovlivní studená fronta, která bude postupovat do střední Evropy od severozápadu. V první polovině dne tedy nadále očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne potom oblačnosti od severozápadu začne přibývat a místy se právě mohou vyskytnout přehánky, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty budou kolem 16 a v údolích až 11 stupňů Celsia. Ty maxima budou před studenou frontou stále, ale vysoký, kolem 34 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu, ráno opět místy i bez větří a odpoledne se vítr bude měnit na severní a postupně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Říká Petr Friebauer, kterému děkujeme za vyčerpávající informace, přejeme příjemný zbytek letního odpoledne a samozřejmě i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Hlavou vzhůru, tak zní nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Milfajtem popovídáme ve čtvrtek 13. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dodávky tamoxifenu by se měly stabilizovat. Do Česka míří víc než 10 000 balení léků na rakovinu prsu. Policejní pyrotechnici zlikvidovali v úterý dělostřeleckou minu z druhé světové války u Větřní. Soud poslal do vazby ženu, která v Jihlavské nemocnici napadala lidi. V noci klesnou teploty k 8 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Do Česka míří víc než 10 000 balení léků tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale situace měla na trhu stabilizovat. Lékárníci teď přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované. Českobudějovičtí policejní pyrotechnici museli v úterý zlikvidovat nebezpečnou minu poblíž Větřní na Českokrumlovsku. Našel je bagrista při úpravě dna řeky Vltavy. Zásah popsal jeho český policejní mluvčí Jiří Macner.
2: Pyrotechnicky přivolaní na místo identifikovali tento nález jako americká dělostřelecká mina ráže 81 mm. Tato mina obsahuje nebezpečný bílý fosfor a proto přistoupili k tomu, že ji zlikvidovali přímo na místě. U nálezu tedy vybrali vhodné místo a tuto nalezenou munici zde odpálili.
0: Žena bezdomova, která obtěžovala v Jihlavské nemocnici, jde do vazby. Dnes o tom rozhodl okresní soud v Jihlavě. Žena dlouhodobě docházela do nemocnice, kde slovně útočila na pacienty i personál. Jednu ze sester napadla i fyzicky. Incident vyvolala i v městské hromadné dopravě. Na Jihlavsku má navíc žena uložený zákaz pobytu, pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
3: Jednak napadá spoluobčany, různé občany v podstatě bez důvodu a aktuálně vůbec nerespektuje uložený trest zákazu pobytu. Přestože i policie pětkrát sdělila podezření pro maření výkonu úředního rozhodnutí, tak se opakovaně do zakázaného území vrací a ty vazební důvody tak jednoznačně naplňuje.
0: Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví hrozí podle policistů ženě až 3 roky vězení. Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomilové začíná v Písku. Návštěvníci můžou přijít na slavnostní otevření v Malé galerii Písecké sladovny od 17 hodin. Vernisáž doprovodí i hudební vystoupení violončelistky Kateřiny Jagly. Umění Evy Chudomilové popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomilová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, zítra očekávejte jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně na 24. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Problém je na hlavním tahu 34 Střeboně do Jindřichova Hradce. U Nové Hlíny narazil autobus do stromu. Záchranáři jsou na místě, počítejte s omezením. A dvě auta se srazila v Českých Budějovicích na křižovatce Lidické a Šumavské. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
3: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
2: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
3: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
2: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala, takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Já jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cyklále? No, jste si nějak zašel, pane Melichar?
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která je ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježi, ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl vy?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: A jej.
4: Striptýz. No.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát. To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. A taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak
1: a
0: já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko závěrečná zkouška Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Štrc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
7: A je vás
8: chtěl
7: taky.
8: Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježíš Maria, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím, pane.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez nožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta nožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlínský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlínský kolo, klapy, klap.
11: Verko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: No, počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: A co pak to došli?
11: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem tom namočený až po krk.
4: Kdyby to vypadlo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho Souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve Videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když tam pídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny,
2: myslím, že ano,
1: něco
2: z té
1: si
2: rodiny
1: tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a přes pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satří z psychiatrický léčebny, trošičku jsem se složil, ale nemoje.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihana, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům, až jsem sestřičkám tady v Satří, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle, ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Já ti pak omluvím a ceremonie. Přece se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho.
9: No,
8: rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No, obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. Já se vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No, prosím, vztah se dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co mám znamenat, ty fialky a víno, no tak ty...
8: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pať, hned, jo, tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď,
9: co?
8: Já najednou v košili.

0: No takhle, no tak, co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
1: A co je riskantní?
0: No když nevíme, kdy přijdete, že ano?
1: No
0: víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte, no tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
1: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítaný, jo?
0: Já si bane nemám společný, jo?
1: V košili a já jakože nic, jo?
0: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
1: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
0: Nastranou.
1: Sedět, čekat, přijdu.
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
3: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
3: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nálepský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nálepský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadný, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát...
6: Pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve všech materiálech. Čile, kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čile, tak jako no. Občas tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a co to už šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. Rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, ten mi jde nejvíc.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane ano. Majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vážná nehoda autobusu uzavřela hlavní silnici z Třeboně do Jindřichova Hradce. Město Tábor plánuje rekonstrukci sportovišť za 254 milionů korun. Obyvatelé Písku navrhli 18 projektů do letošního participativního rozpočtu. Na jihu Čech bude zítra jasno, teploty vystoupí k 29 stupňům. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Zachranáři zasahují u vážné nehody autobusu na hlavním silničním tahu z Třeboně do Jindřichova Hradce. Autobus v lesním úseku u Nové Hlíny narazil do stromu. Zachranáři na síti X informují, že řidiče transportoval vrtulník se středně těžkým zraněním do Českobudějovické nemocnice. Jedno dítě převezla sanitka do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další dvě nezletilé osoby zůstaly po vyšetření na místě. Silnice je u Nové Hlíny uzavřená. Podrobnosti budeme zjišťovat. Tábor plánuje přestavbu venkovního bazénu a modernizaci sportovní haly. Důvodem je jejich špatný technický stav i nedostatečná kapacita. Práce by mohly začít už na podzim. Na oba projekty chce město využít dotaci Jihočeského kraje ve výši 50 milionů korun. Potvrdila to místostarostka Tábora Lenka Horejsková z uskupení Společně pro Tábor.
4: Odhadovaná cena rekonstrukce toho venkovního akvaparku je 92 milionů bez DPH a odhadovaná cena té modernizace haly Eden je 160 milionů bez DPH. Předpokládáme, že v rámci výběrového řízení by oba ty projekty mohly se vysoutěžit za příznivější ceny.
3: Město chce obě sportoviště opravovat současně. Práce by mohly začít už příští rok. Celkem 18 projektů se uchází o finanční podporu z participativního rozpočtu města Písek. Radnice na ně vyčlenila 3 miliony korun. Jednu akci může město podpořit maximální částkou 500 000 korun.
5: Mezi letošními navrhovanými projekty je například obnovení vodních prvků v Palackého sadech, vyhlídkový okruh, vybudování nových tůní nebo pořízení komunitní pece na chleba. O vítězných projektech budou lidé hlasovat od 15. října do 30. listopadu tohoto roku. Z Písku Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
6: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
3: Lidé by se na slunce nikdy neměli dívat bez ochranných brýlí. Pozorování slunce připravila například hvězdárna v Jindřichově Hradci. Lidé můžou přijít na místní letiště od 18 hodin. Speciální brýle na pozorování si můžou koupit na místě.
7: Sport.
3: Hokejisti Českých Budějovic za půl hodiny nastoupí v rámci letní přípravy ke třetímu domácímu utkání. Po vítězství nad Táborem a prohře s Jihlavou přijel do jihočeské metropole rakouský EC Red Bull Salzburg. Z Budvar Areny nás bude o stavu zápasu informovat redaktor Pavel Kortus. Přihlásí se ve zprávách v 18 hodin a poté ještě v 19.
7: Počasí.
3: V noci se na jihu Čech ochladí na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra očekávejte jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách maximálně na 24. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž střední.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Jak už jsme informovali ve zprávách, hlavní tah 34 zůstává po nehodě autobusu u Nové Hlíny u Třeboně uzavřený. Další nehody se vyšetřují v Písku, ve Zborovské ulici a u Děbolína na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině středečního odpoledne nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další příjemné hudební tóny pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou The Beach Boys, Anna K. A právě teď zaspívá Marie Rotrová spolu s Karlem Černochem píseň Pár slov, pár kroků, pár gest. Příjemný poslech a pěkné letní prázdninové odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připraven kolega Lukáš Pelikán.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Speciální tým potápěčů jihočeských hasičů dnes pomohl vylovit dodávku z lomu Trojka nedaleko Lipnice nad Sázavou. Auto se jim podařilo dostat na břeh pomocí jeřábu, který na místo taky přijel. Hasiči na místě zasahovali od pondělí, kdy dostali oznámení o úniku neznámé látky. Následně zjistili, že v hloubce 17 metrů je dodávka. O součinnost proto požádali jihočeské hasiče. Policejní pyrotechnici museli v úterý zlikvidovat nebezpečnou minu poblíž Větřní na Českokrumlovsku. Našeli bagrista při úpravě dna řeky Vltavy. Dnes o tom informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Šlo o americkou dělostřeleckou minu ráže 81 mm. Tato mina obsahovala nebezpečný bílý fosfor a munici proto zlikvidovali přímo na místě. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí. Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Ten porost je spálený na trout. Všem vozíme seno. Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí. O kolik vzrostla cena sena ve srovnání s loňskem a zda někteří zemědělci uvažují o zrušení chovů, to všechno zkoumala v terénu naše reportérka. Budeme se tomu věnovat už za chvíli. Nemocnici v Jindřichově Hradci chybí zásoby krve. Na pomoc s jejich doplněním proto dnes přišli vojáci z místního vojenského útvaru. Pokračuje primář oddělení hematologie a transfúzní služby Martin Svoboda.
4: Odběr probíhá, ale minimálně 10-12 lidí z armády přišlo navrch, což pro naši transfuzku stačí. Někteří dávali opakovaně, třeba už na jiných transfuzích, těch bylo míň, ale většina bylo prvodárců.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A my se teď v souvislosti se suchem vydáme za farmáři nedaleko Hoslovic. Na pastvinách kvůli suchu zbyla na řadě míst v Česku už jen suchá tráva. Zemědělci musí dobytek, koně a ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem, ale vystačí do další sklizně. Schání proto krmení i v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: Máme ty pastviny rozdělené do několika celků, kde je pravidelně přeháníme, ale letošní sucho ani tento systém neporáží. My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
2: Ta pastvina je úplně žlutá.
1: Ten porost je spálený doslova na trout. To znamená, že bude i problém, až začne pršet, protože ten trávník není v kondici, ze které by se mohl rychle obnovit.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
1: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů z pastvin a krmíme je v maštali tak, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
1: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené.
2: A tenčí se i zásoby sena z loňského roku.
1: Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu a musíme pomáhat lidem, se kterými normálně spolupracujeme a kupují si od nás seno, tak těm doporučujeme kontakty na nákup sena z Polska, protože tady se nakoupit žádné seno nedá.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vysklé nejen v nižších, ale i v horských oblastech. Doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
3: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Naopak se množí poptávka rakouských farmářů po senu z jihu Čech. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná, což je pro chovatele dlouhodobě neúnosné.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Hlavou vzhůru, tak zní nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom si přímo s Janem Milfajtem popovídáme ve čtvrtek 13. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme aktuálním příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Už dnes večer bude na jihu Čech vidět částečné zatmění slunce. Pozorování připravují například amatérští astronomové v Hradcích u Českých Budějovic nebo hvězdárna v Jindřichově Hradci. Co lidé při tomto úkazu uvidí a jak ho bezpečně sledovat, o tom si dnes v našem vysílání povídala kolegyně Adela Jirkalová s předsedou astronomického spolku ELARA Zdeňkem Bojčem.
1: Z jižních Čech uvidíme velmi výrazné částečné zatmění. Na Budějovicku začne přibližně v 19 hodin 21 minut, kdy se měsíc začne postupně nasouvat před sluneční kotouč. Zakrytá část slunce bude stále narůstat a ze slunce nakonec zůstane jen poměrně úzký srpek. To maximum připadá někdy na 20 hodin 13 minut, kdy v této chvíli slunce bude zakryto z 87%, takže vlastně jde o velmi výrazné zatmění slunce, které není příliš obvyklé. Hodně zajímavý na tom je, že tady u nás v Čechách toto zatmění bude hodně k večeru, to znamená, že bude v okamžiku, kdy sluníčko už bude zapadat. Aby jsme to mohli pozorovat, tak potřebujeme mít velice dobrý výhled na západní horizont. Neměli bychom tam mít nějaký kopce, hory nebo budovy, takže ideální by bylo si najít nějaké místo vyvýšené, aby jsme na ten horizont viděli co nejvíce, aby to sluníčko, až bude zapadat, tak aby jsme ho stále viděli.
2: Tím jste mi trošku nahrál, chtěla jsem se zeptat, nebo zeptám se, odkud se bude dát zatmění na jihu Čech dobře pozorovat? Je potřeba hledat nějaké konkrétní místo?
1: Ano, k tomuhle tomu bych doporučil, aby opravdu pozorovatel si našel místo, kde ten západní, respektive severozápadní horizont bude co nejvolnější, co nejčistší. To znamená opravdu nějaké vyvýšené místo. U nás tady na Budějovicku bude asi ideální vyrazit někam na východ od Českých Budějovic, například na Srubec, na takzvaný Dubičák, nebo třeba na Hosín, kde budeme vysoko nad městem a zároveň už budeme i dost vysoko k tomu, aby nám právě ve výhledu nevadily šumavské předhůří a Šumava a třeba Kleť.
2: Jak se na zatmění dívat bezpečně? Stačí sluneční brýle nebo je potřeba speciální filtr či jiné vybavení?
1: Ano, i přesto, že teda to sluníčko už bude hodně nízko nad obzorem a tím pádem ta intenzita slunečního svitu již nebude tak vysoká, tak samozřejmě absolutně neexistuje se na ten úkaz dívat bez chráněného oka pořádným slunečním filtrem. Na to existují speciální sluneční brýle, anebo opravdu, když budeme pozorovat sluníčko nějakým přístrojem, tak speciální sluneční filtr. Bez toho to nejde a absolutně to nedoporučuje. Mohlo by dojít opravdu k nevratnému poškození očí. Jako třeba 3 sluneční brýle přes sebe nebo tak, to opravdu nefunguje. Jo? Je třeba opravdu mít speciální filtr.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Výstava české výtvarnice a grafičky Evy Chudomilové s názvem Až zakuká jelen začala dnes v Písku. Slavnostní vernisáž se právě odehrává v malé galerii Písecké sladovny. V našem vysílání si dnes kolegyně Adéla Jirkalová povídala o nové expozici s její kurátorkou Zdeňkou Roša Ženíškovou.
1: Uvidíme obrazy, ale i texty, které nás mohou vlastně překvapit nečekanými barevnými kontrasty a texty vlastně nás tak trochu, jde o verše, oni nás tak trochu vyvádí z nějakého očekávání, jak text pokračuje. Ono to napovídá už ten název výstavy Až zakuká jelen. Takže v prostoru výstavy najdeme více takových slovních hříček a veršů. V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomilová tvoří hlavně jako potěšení, pobavení a vlastně takovou, je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
2: Výstava Až zakuká jelen nabízí, tedy mimochodem opravdu krásná hra se slovy, to musím pochválit, nabízí také doprovodný program. Co si na něm účastníci můžou vyzkoušet?
1: No, chystáme několik workshopů s názvem Alchymista, protože půjde tak trochu o alchymii barev a slov. A jsou určené veřejnosti, ale i školám, tak jako je ve sladovně zvykem. Ty workshopy půjde vlastně o takové propojení výtvarné tvorby a literární tvorby, kdy budou účastníci experimentovat s vrstvama, budou vlastně kombinovat malbu, text, mohou pracovat se spray. Je to velmi jako různorodá tvorba. A hlavně ten workshop bude vést sama autorka, takže návštěvníci budou mít možnost zjistit, jak o té tvorbě uvažuje, jak vlastně postupuje. Takže se podívají vlastně, když to tak řeknu, od ruce přímo autorce. A budou ve spolupráci v rámci těch workshopů budou vznikat díla, která si vlastně hrají s náhodou nebo taky vypráví příběh. Důležité je vědět, že není potřeba žádná předchozí zkušenost s tvorbou. Většinou jsou tyhle ty obavy u návštěvníků, ale opravdu chceme tvořit se záměrem nebát se udělat chybu anebo vůbec nějakou obavou z nesprávných řešení.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: v dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připravené zajímavé publicistické příspěvky a také písničky, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Freebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den. V noci zítra očekáváme stále jasno a beze srážek, takže pro ty, co se chystají pozorovat zatmění slunce a nebo i Perseidy, tak to bude docela příhodné počasí. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující k východu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a v údolí mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže noc bude poměrně chladná. Maximální denní teploty zítra budou o trochu vyšší než dnes, mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách kolem 24 stupňů. Vítr bude slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Co nám přinese pátek?
2: Pátek bude poměrně podobný, očekáváme jasnou oblohu, minima se budou pohybovat kolem 10 stupňů a v údolích klesnou až na 5 stupňů, maxima potom budou o trochu vyšší a budou se pohybovat kolem 30 stupňů. Vítr bude stále slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
0: Předpokládám, že milovníky vysokých teplot asi potěšíte s předpovědí na sobotu.
2: Přesně tak, ty teploty budou stoupat, minima se budou pohybovat kolem 12 a v údolích až 7 stupňů, takže ta noc bude stále chladná, ale ty maxima potom mezi 31 až 35 stupni Celsia, takže tropické odpoledne. Bude jasno nebo skoro jasno a vítr bude slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
0: Budou tropy i v neděli?
2: V neděli ty teploty budou stále velké, ale bude přibývat oblačnosti a objeví se i srážky. Počasí u nás ovlivní studená fronta, která bude postupovat do střední Evropy od severozápadu. V první polovině dne tedy nadále očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne potom oblačnosti od severozápadu začne přibývat a místy se právě mohou vyskytnout přehánky, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty budou kolem 16 a v údolích až 11.

0: Ladíte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Po zhruba 15 letech první ženská operátorka jaderné elektrárny Temelín. Tímto titulem se může pochlubit Adela Chalupová. Nejen to, mladá jaderná inženýrka je navíc asi nejznámějším propagátorem svého oboru v Česku. Na sociálních sítích ji sledují 10 000 lidí. Původně přitom chtěla pracovat na řízení letového provozu, ale nakonec si vinou chybného údaje v přihlášce na vysokou školu zvolila studium jaderné fyziky. S Adelou Chalupovou jsme si v našem vysílání povídali letos na jaře. Reprízu rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. A právě teď vám nabízíme jeho část.
1: Samozřejmě nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, ale zajímá mě, jestli jsi se setkávala často s nedůvěrou právě z toho důvodu, že ta práce operátora, když to tak řeknu, v jaderné elektrárně je výhradně mužskou záležitostí především. Tak jestli nebyla třeba nějaká nedůvěra v tebe ze strany těch mužů?
2: Já už když jsem studovala, tak jsem se pohybovala čistě v mužském prostředí, takže mě to zvláštní ani nepřišlo. Je pravda, že když jsem přicházela na elektrárnu, takhle jako první žena po hodně dlouhé době, tak si myslím, že kluci se mě báli, já jsem se jich bála, ale ve finále, když jsem přišla a splnila jsem stejné podmínky jako všichni ostatní, celý dvouletý výcvik, všechny ty zkoušky, tak mě mezi sebe přijali naopak moc hezky a teďka jsme skvělý tým a dokonce spolu trávíme i dovolené, takže ten tým jako je nejlepší, co jsem si kdy mohla přát.
1: Já pokud vím, tak i v Dukovanech se školila nebo stále školí žena na pozici operátorky, je to tak?
2: To je pravda a u nás na Temelíně už taky, dokonce taky. Máme ve výcviku další dvě ženy a na Dukovanech tam jsou ještě o trošku lepší, tam jedna myslím slouží a čtyři se chystají sloužit, takže mám radost, že se blíží ta změna, kdy už to bude normálnější a normálnější.
1: Myslíš si, že se to opravdu stane, že to bude normálnější a normálnější, že i třeba ta tvoje osvěta na sociálních sítích k tomu vede? Já myslím, že teda asi nepochybně ano, ale...
2: Já v to věřím. Ve zahraničí třeba je běžné, že ženy slouží na blokových dozornách. U nás to bylo chvíli takové, že tam byly hlavně muži, ale myslím si, že časy se mění a že i dívky si vybírají technické obory. Samozřejmě si nemyslím, že by se do toho měly nutit, že když

0: si ženy vybírají více nějaké humanitní předměty nebo obory, tak je to taky správně, ale jakmile má nějaká dívka chuť a baví technika, tak určitě by se nemělo jí v tom nějak bránit.
1: Zároveň mě zajímalo, a ty jsi to potvrdila, že jste i týmoví hráči, že fungujete hodně v týmu, že jezdíte na společné dovolené. Dává to smysl, když děláte takhle odpovědnou práci? Na druhou stranu, když máte vlastně takovou funkci, pro kterou, nebo aby člověk mohl dosáhnout, musí toho udělat tolik, tak se trošku i nabízí to, že někteří třeba pojedou tak trochu na sebe, když to řeknu jako hodně přeneseně, ale to tak není evidentně.
0: Ne, to moc ani nejde, že my na té elektrárně si nejsme konkurencí, my opravdu chceme zajistit bezpečný chod těch systémů, chceme, aby se nám všechno dařilo tak, jak máme, vlastně máme společný cíl a pracujeme v tom týmu, ať už my v rámci blokovky nebo já se strojníky, s elektrikáři, tak máme zadané nějaké úkoly, které chceme splnit. Každý v tom má nějakou svoji část a nemyslím si, že pro individualisty by tam bylo úplně místo, nebo nemyslím si, že v jednom člověku by se to vůbec dalo zvládnout.
1: Zároveň ještě zpátky k těm testům psychické odolnosti, když je někdo neudělá, tak to taky zároveň asi a priori neznamená, že by byl nebezpečný třeba.
0: Ne.
1: Že by přišel do elektrárny a zmáčknul to červené tlačítko.
0: Že by tam byli někdo, koho lákají červená tlačítka.
1: No, ale těch je jinak hodně asi na pracovišti.
0: Vážně?
1: Já nevím, já se ptám.
0: Jako jestli někdo má vyloženě sklony mačkat červená tlačítka nebo jako nejednat úplně v souhlasu s nějakými jako základními pravidly, tak pro něj to místo samozřejmě není vůbec. Ale ty psychotesty spíš odlišují potom tu schopnost dlouhodobí a práce a třeba i pod tlakem, takže to spíš jako ty testy určují.
2: Ještě jeden raz. Český rozhlas České Budějovice, rádio

0: Den v kraji.
1: Takový byl dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já pro vás mám na jeho závěr ještě 3 pozvánky k zítřejšímu poslechu. Filmoví tvůrci, kritici a diváci se zítra společně potkají ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Začíná tam festival s názvem Filmová renesance Slavonice. V rozhovoru s ředitelem festivalu Milanem Mrázkem, který jsme dnes připravili krátce po 7:30, uslyšíte nejen o bohatém programu. Po zprávách v 8 vám nabídneme reportáž Evy Marvanové z letního tábora na jihu Čech, ve kterém přeskládali program tak, aby se děti v těchto horkých dnech vyhnuli riziku přehřátí organismu. V 10:30 vás pozveme na vernisáž nové výstavy v Blatském muzeu v Soběslavi. Dozvíte se, proč je důležité připomínat historickou architekturu, nejen lidovou.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: U Třeboně havaroval odpoledne autobus, dva lidé jsou zranění. Desítky připomínek poslala ministerstva na návrh státní kulturní politiky. Vadí jim chybějící analýza i zajištění financí. Bažantnice v Hluboké nad Vltavou přišla o 100 bažantů. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po zlodějích. V noci klesnou teploty i k 8 stupňům Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný podvečer. Na hlavní silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní dnes v 15:30 odpoledne havaroval autobus. V lesním úseku u Nové Hlíny zasahovaly dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci, vůz s lékařem a vrtulník letecké záchranné služby. V autobusu se zranily 4 osoby, z toho 3 nezletilé, pokračuje mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.
4: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice. Jedna nezletělá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další dvě nezletělé osoby po vyšetření nevyžadovaly transport do nemocnice a byly ponechány našimi posádkami na místě.
3: Silnice je v místě nehody uzavřená. Příčiny nehody policie vyšetřuje. Ministerstva kritizují návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořil rezort kultury. V neveřejném připomínkovém řízení k němu poslali desítky připomínek, zjistil to server iRozhlas.cz. Ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Podle rezortu dokument taky překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. Další rozpracování dokumentu doporučuje i ministerstvo školství. Rezort kultury teď musí připomínky vypořádat, aby dokument mohla posoudit vláda. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy to ale tehdy odmítl. Nová koncepce pro roky 2026 až 30 má nahradit současnou, kterou schválil předešlý kabinet. Zloději škodili v bažantnici v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Z areálu ukradli na začátku týdne 100 bažantů, škoda je bezmála 30 tisíc korun. Policie teď hledá možné svědky a žádá o spolupráci, doplňuje jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner.
5: Policisté předpokládají, že by pachatelé mohli bažanty nabízet k prodeji, buď na sociálních sítích, anebo nějakou jinou formou inzerátu. Je také ale možné, že se může větší množství bažantů objevit u nějakého souseda. Všechny tyto informace policisté přivítají na lince 158. Sport.
3: Hokejisti Českých Budějovic pokračují v letní přípravě. Na domácím ledě hrají proti Salzburku. Jak se duel Motoru s Red Bullem vyvíjí, řekne přímo z Budvar Areny náš spolupracovník a redaktor deníku Pavel Kortus.
6: V Budvar Areně právě skončila úvodní třetina a Motor hraje se Salzburkem zatím bez branek 0-0. Ve vyrovnaném úvodním dějství se dlouho čekalo na první větší šanci. Dostal se do ní až v 15. minutě v přesilovce domácí Lantoši. Kolmana Kikrta ale neprostřelil, takže po 20 odehraných minutách je stav zápasu České Budějovice Salzburg 0-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
2: Počasí.
3: V noci se na jihu Čech ochladí na 11 až 8 stupňů. Zítra očekávejte jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně na 24. Vítr bude slabý východních směrů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvůli nehodě autobusu Třeboně odklání policie dopravu přes Novosedly nad Nežárkou a Lomnici nad Lužnicí. Nová vážná nehoda je u Vodňan na hlavní silnici za Rybářskou školou směrem na Strakonice a střed dvou aut vyšetřují v Písku ve Zborovské. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a nás čeká letní četba na pokračování. Už po 8. se dnes můžete, milí posluchači, zaposlouchat do příběhu z hraničního pásma Šumavy, odehrávajícího se na začátku 80. let, kdy je cesta na západ ještě nemožná. Příběh s názvem Cesta jinam napsal jako svoji literární prvotinu herec Jiří Šesták a sám ho pro rozhlas také načetl.

Bust guláš byl dávno vyjeden, piva téměř dopita a přesto se nikomu v dlouhých slunečních paprscích nechtělo od omšelých fošen tvořících desku stolu. Jen Anička se Šimonem se na pár desítek minut vzdálili, aby viděli třpitící se alpské ledovce v zapadajícím slunci. Pohled to pro vnitrozemce k nenasycení. Anička dala novému kamarádovi svou adresu s tím, že on jí napíše první. A vítr přinášel vůně hřebenů hor a teplo červánků. Stáli v kvetoucím vřesu na horské louce mezi poházenými zakrslými borovicemi a bez jediného slova se dívali k zubatému obzoru. Anička měla pocit, jako by se jejich vlasů dotkly jeho rty. A usadil se v nich velký, krásný motýl. Byl ses tam podívat? Ani ne. Já bych chtěla. Moc. Cítila, jak se její záda lehce opírají o Šimona, přivřela oči a čekala na příští dotek. Ozval se jeho hlas. Vidíš tamhle v údolí ty louky? Jo. Jsou tam ostnatý dráty, tři řady a je v nich proud. Támhle na kraji lesa je trochu vidět i jejich láska, kde jsou vojáci s kulometama. Šimonův hlas zněl najednou sevřeně. Anička se ohlédla k jeho tváři a překvapilo ji, jak vypadá najednou starší. Proč mi to říkáš teď? Tak je to naše přítomnost. Anička cítila, jak se veliký krásný motýl zvedl z jejich vlasů a opustil celodenním sluncem omámenou stráně. Pokývla smutně hlavou.

Marie, ty už jsi tady? Ano, já už jsem tady. Marie stála před zamčenými dveřmi chalupy, když se po několikerém tlučení ve dveřích konečně objevil rozespalý Karel. Promiň, ale seděli jsme včera trochu díl do noci. Marie vešla do světnice a rychlým pohledem zkontrolovala míru anarchie v čase své nepřítomnosti. Karel se snažil opuštěné kousky nádobí a sklenic skoncentrovat ve dřezu, ale chápal, že teď už je na tyto alibistické snahy pozdě. Vsadil na lehký tón jako důkaz, že není co zatajovat. Hajný se ukázal v lepším světle. Zprvu trochu trpký, zdá se, ale myslím, že jste se už vpili. No, trochu. Usmíval se stále ještě vláčný Karel. Marie si sedla ke stolu a jela se přepudrovávat lehce obličej a i rtěnce dala šanci. Mlaskla rty a zasněně se zahleděla skrze okno do krajiny. Karle, tady je nádherně. Ten vzdoušek. Ve městě je ke zdechnutí. A kde je Anča? Vždyť je pomalu poledne. Aha. No, tak ta ještě, myslím, taky spí. Ale hned rozjařeně pokračoval. Uvidíš, jak ti bude šmakovat. A těšil se, s jakou chutí se manželka Marie vypořádá se včerejším burstgulášem, jehož část prozíravě odlil stranou. Včera jsme to s Aničkou uvařili podle receptu mýho táty. Tak vy jste vařili? Karel byl příliš zaujatý ohřevem guláše na vařiči, než aby si mohl povšimnout, že manželka otevřela dveře do koupelny a udiveně zůstala stát. Co jste to tam dali? Především hřiby, Maruško, pravé hřiby. Včera jsme je tak porůznu s Ančou nazbírali v takovým tom hustým mlází. Ty myslíš, no, tak to je koupelna, Marie. Koupelna. To má být koupelna? Naše koupelna? Včera jsme ji dodělali, tedy pan Hofhansl, Marek a jeho bratr. Já hledal houby, teda hřiby a tak. Včera si měl tedy šťastný den, Karlíčku. V tom se mám koupat a nebo prát prádlo? Dříve než stačil Karel odpovědět, vstoupila do místnosti rozespalá Anička. Je, mami, co tu děláš? Přijela jsem se vykoupat v té vaší koupelně. Ten, ty máš kruhy pod očima. Chlapi ponocují a nenechají tě ani vyspat, viď? Pojedeš se mnou domů. Ne, to určitě ne, mami. Táta mě tady potřebuje, viď, tati? Tady je strašně práce. Tak co, Marie? Líbí se ti koupelna? Nejdříve jsem trochu pochyboval, ale... Tobě se líbí, Anči? Jo, určitě. Připadá mi to moderní, jako z těch časopisů, co někdy přineseš. Kvéle a tak. Stála Anička na straně otce a nikoliv proto, že jeho pomoc bude za chvíli potřebovat. Tak jako v kvele povídáš. Myslel jsem si, že budeš mít radost. Karel pozoroval manželčinu nedůvěřivost, ale přisuzoval to spíše rozpakům nad koupelnou, které u ní ostatně očekával. Ale jo, líbí, co nadělám, líbí se mi to. Ale kde je ten tajemník? Zaparkoval se mnou a řekl, že se zatím podívá po kraji lesa, ještě tam zabloudí. Tajemník? Tvářil se nechápavě Karel. No ano, tajemník Burda ze školství. Ví, že tu máme chalupu. Říkala jsem mu to na konci školního roku. Tak mi zavolal, jestli bych ho neprovedla. Má zájem o kapli, co si ji tak trochu přivlastnil Hajný. No co jsi překvapený? Vždyť jsem ti to vzkazovala. Volala jsem do hospody. Aha, tak to jsem zapomněl. A Hajný mi to taky říkal. Včera tam něco dělal, uklízel. Ale Maruško... Na kapli to nevypadá. Ale posaď se, guláš už je teplý. Aničko,
Anička se nenechala pobízet a v zájmu pohodové atmosféry nalila matce porci guláše. Marie mezi jednotlivými sousty začala vyprávět pohnuté životní příběhy tajemníkovi rodiny. Představ si, Karle, co se tehdy dělo. Celá rodina trpěla, starý komunisti. A v 50. letech kvůli strýci, ale ne od burdů ze strany jeho matky, nemohli pořádně nic, nic. Jejich strýc byl pilot RAF a tak ho zavřeli, protože taky převáděli lidi nebo co, snad ty banderovce. A oni pak kvůli němu trpěli. Poctiví lidi, komunisti. Pomalu ani do školy nemohli. Teprve počátkem 70. let se to zlepšilo, když pan tajemník vstoupil do strany. A co ten strýc, ten pilot? O co já vím. A tenhle tajemník, oni se znají s mým taťkou, no a to je on, co pomohl Aničce na gymnázium. A ještě by mohl pomoct jejímu přestoupení z Krumlova do Budějovic, než začne školní rok, řekla Marie vítězně. Až příliš pozdě si uvědomila, že Anička neodešla. Do ticha zazněl její hlas. Jak pomohl? Karla překvapila strohost toho hlasu. Aničko, to tak chodí. Lidi si musí pomáhat. Nemůžeš nechávat důležitý věci náhodě. Aničko, dojdi prosím pro hajného. Snažil se otec zmírnit zřejmě se blížící konflikt. Jak náhodě? Já jsem nenechala nic náhodě. Učila jsem se a měla fakt dobrý výsledky u přijímaček. Já se o žádnou protekci neprosila. Ale nech toho, Ančo. Tomu ještě nerozumíš. Seš ještě... Jasně. Jsem ještě dítě. Tak to si mě měla přihlásit do mateřské školky a ne na gymnázium. Už o mě nerozhoduj. Prosím. Jdu pro hajnýho.

Anička opustila místnost a zbouchnutím dveří i stavení. Karel se díval Marii do očí a viděl, že ona nechápe, co se děje, že je mimo, že neví. Užíval si možnosti být svědkem potěšujícího dospívání své dcery. Měl výsadu pozorovat zpovzdálí zárodky její první prázdninové lásky, upřímnou snahu o samostatnost, obdivovat zrození vzpoury mládí proti autoritě. A líbilo se mu to. Co to do ní vělo? Rozumíš tý puberťačce? Karel jí rozuměl a byl tomu moc rád a napadlo ho, že by Aničce ještě o prázdninách mohl nabídnout část pokladu svého mládí. Něco zblažené zbyté generace, možná Ferlinghettiho či Gregorio Corsa, ale určitě Václava Hraběte. A možná jí k tomu pustí Beatles. Posloucháš mě vůbec? Ano, poslouchám, Marie. Tajemník pochází z chudé rodiny, opakoval Karel poslední slova manželky, která se snadno a rychle přenesla přes pubertální vrtochy jejich dcery. Pochází z chudé dělnické rodiny, pokračoval škodolibě, trpěli za strejdu, který sice bojoval proti Němcům, ale taky převáděl po válce banderovce, kteří uvízli v Čechách, ale naštěstí strana oddělila zrno od plev a tak soudruh tajemník mohl pomoci osudu naší dcery, kterou jsme chtěli dostat na gymnázium, i když podle jejího posledního vyjádření by raději studovala v mateřské školce a na naši pomoc kašle. Život je podivuhodné vetešnictví, milá Maruško. Jehož veškerý řád spočívá v bordelu. S uspokojením si pomyslel, že takto formulovaný životní postřeh by potěšil jistě i samotného a jiného Hofanzla. Někdy tě nesnáším. Ničemu nerozumíš. Za Marií bouchly dveře. Karel vdechoval otisky vůně své dcery, které se zachytily na šupinkách tetelivého prachu a chtělo se mu na molekulách té svobody také uniknout pryč. Do korun stromů, nad ježaté hřbety temen šumavských kopců. Lhostejný k Marijině hněvu se odával klubku omamných esencí, které z hlouby paměti vyvolávaly vzpomínky na jeho dospívání. Na čas jeho ztracených 60. let. Jeho hořkost ze sovětských tanků v pražských ulicích na dobu studií. Ale nyní se ona vůně prodírala skrze tyto vzpomínky a probouzela neočekávanou touhu vymanit se z vlastního studu, když uvnitř polámaný vnímal, jak se totalita vnějšího světa proměňuje v totalitu vnitřní. Stávala se z ní až úzkostná opatrnost, někdy strach a plíživá lhostejnost k lidem i událostem okolo. A touha v jeho srdci se v této chvíli poznenáhlu měnila ve vzdor. Marie marně vyhlížela tajemníka a tak se vrátila zpět k Karlovi, aby smířlivě usedla proti němu. Chtěla mu pochválit jeho kuchařské umění. Ale Karel šel po jiných cestách, na které se v těchto dnech postupně rozpomínal. A i proto mluvil klidně a pomalu. Marie, někdy nerozumím. Představ si, bydleli jsme s babičkou v suterénním bytě 2+1. Nechtěli mě do Pionýra, zatímco ty si jela za odměnu do Artěku. S bráchou jsme vystudovali vejšku u kuchyňského stolu, zatímco nám k tomu sestra hrála stupnice na housle. Ale ničemu nerozumím. Tady čumím na ostnatý dráty s elektřinou a v noci poslouchám střelbu, jak se vojáci učí lovit lidi. Vlastní lidi. Jo, máš pravdu, Marie. Téměř ničemu v téhle zemi nerozumím.
Marie na svého muže ohromeně zírala a než se stačila vzpamatovat a najít správná slova, ozvalo se zaklepání a do místnosti vstoupil prošedivělý padesátník v nekonfekčním oblečení, který vypadal velmi dobře vzhledem ke svému neutěšenému dětství. A tady jste, soudružko učitelko, tak jsem vás našel. To je dobře, že jdete, soudruhu tajemníku. Už jsem měla strach, abyste nezabloudil. To je můj manžel. Buďte zdrav, soudruhu doktore. No, koukal jsem po houbách. Tady to voní. Je, bramborový guláš a s houbama. No je, tedy řeknu vám, pane doktore, vy si tady žijete. Takovouhle prázdninovou rekonvalescenci bych bral taky. A nedáte si, pane tajemníku? Je tam spousta dobrých hub, růžovky, holubinky. Lišácky se Karel usmíval na hosta. Prosím tě, Karle, soudruh tajemník potřebuje mluvit s hajným o té kapli. Snažila se Marie být tajemníkovi co platná. A víte, že bych si dal? Když vidím, že to jí vaše žena, tu byste přece neotrávil. Tajemník se spokojeně smál vlastnímu vtipu. Navíc chuť ztrácel jen s novými stranickými úkoly. Pro hajného šla dcera, počítá s vámi, než dojíte, bude tady. Úsečnost Karlovy repliky byla očividná. Přidej mi ještě, Karle, chutná mi. Vařila naše Anička, soudruhu tajemníku, ale houby kontroloval manžel. Doplnila rychle Marie do zaváhání nadřízeného. Karlovi bylo nepříjemně z manželčiny submisivity i z blahosklonosti stranického šviháka. Probouzela se v něm žárlivost, když si tajemník jemným pohybem ruky upravil svůj pěstěný, prošedivělý účes. A jestli on není buzerant, napadl ho k vlastní potěše. Nápad se mu natolik zalíbil, že se o poznání vlídnějším tónem vložil do konverzace. Představ si, Maruško, že si k tomu pramenu u kapličky jezdili léčit lidi zákal už ve středověku, jako do posvátných Lurd. Šetří na mě, abych náhodou nepřibrala. Usmála se Marie mile na tajemníka a doufala, že nešťastně zvolené náboženské téma nepostřehne. Ale, paní Marie, vy si to můžete dovolit. Vy jste jako proutek. Tajemník byl rád, že se jeho mírně flirtující poznámce Karel pobaveně zasmál. Byla ráda i Marie a tak zašvitořila. To víte, soudruhu tajemníků, to taky dělají nervy. Anička byla přijatá na gymnázium do Krumlova. Učí se dobře, ale rádi bychom, aby se podařilo přestoupení do Budějovic. No ale znáte to, rozhodne se až na konci prázdnin. Kdyby se někdo přimluvil... Jo, ta kaple, to je posvátný místo, pane tajemníku. Chodila tam celá procesí. Akorát nevím, jestli se tady léčil zákal zelený, anebo šedý. Není to jedno, Karle. Soudruha tajemníka přece nezajímá, co se dělo před 100 lety. Ne, není to jedno, Maruško. Až se to tady jednou otevře, tak sem budou lidi chodit zase kvůli té zázračné vodě, protože, jak se říká i v medicíně, věř a víra tvá tě uzdraví. Vyďte, pane tajemníku. No, to není nejšťastnější přísloví. Snažila se Marie s omluvným úsměvem poopravit případný dopad slov svého manžela. Víte, pane doktore, já mám i přes ty pověry o tu starou kapli zájem. Myslím, že je třeba se starat o ty památky trochu víc než dřív. A konečně je třeba zajistit, aby to sloužilo obyčejným lidem a ne nějakým černokabátníkům, že? Chtěl bych si ji trochu upravit na nějaký domek na léto a tak. Na kraji to mám vyjednaný, jak se něco objeví i s památkáři, že někdy dělají trochu problémy. Je to opravdu dobrý nápad, soudruhu tajemníku. Znovu podpořila tajemníka manželka Marie. Tyhle stavby mají takovou zvláštní atmosféru. Jeden soudruh z Prahy má přidělenou bývalou faru u Soběslavy a řeknu vám, nežili si špatně ty faráři, nežili si špatně. A když měli nějakou pěknou neteř nebo kuchařku, měli ráj i bez Boha. Co? Tajemník se upřímně zasmál,
i když znovu pohlédl netrpělivě na hodinky. No, myslím, že naše Anička může klidně do Krumlova dojíždět, poznamenal o poznání tvrdším tónem Karel. Marie nerozuměla jeho ironii v takto důležité chvíli. Nerozuměla ani nové energii, která jakoby v posledních dnech vytlačila jeho dosavadní apatii. Na druhé straně si uvědomovala, že se jen vrací něco z toho, co znala již dříve a co se jí líbilo a vlastně ji i přitahovalo. Avšak nyní musela minimalizovat případné nebezpečí. Ten guláš se ti moc povedl, Karle. Vyďte, soudruhu tajemníku. Dal tam hřiby, lišky a taky masáky. Já pana doktora kontroloval. Zaznělo ve dveřích. Hajný se srdečně usmíval, i když Karel vnímal jistou nervozitu. Dobrý den, milost paní. Moc jste nám tady chyběla při tom budování. A vy jste asi soudruh tajemník, co by se rád podíval na tu kapličku, tedy spíš na to, co z ní zbylo. Já jsem Hofhansl, Hajný na Vejminku, tak říkajíc. Pohled tajemníka se potkal s Marií. Oba byli zaskočeni podivnou informací, ale i energií Hajného, která náhle prostoru dominovala. Jak co z ní zbylo? Vysoukal ze sebe překvapeně tajemník a mimo děk si rozhýbával pravou dlaň po silném stisku šlachovitého podivína v poněkud archaickém lesnickém oblečení, které i Karel viděl poprvé. Bylo zřejmé, že pamatuje časy první republiky. Pravděpodobně se jednalo o části služebního stejnokroje v podzimních barvách z doby schwarzenberského panství. Kabát byl dvouřadý, posázený knoflíky z jeleního paroží. Kalhoty naprosto neočekávané, neboť tříčtvrteční pumpky byly k vidění snad už jen ve filmech pro pamětníky. Na hlavě měl Hofhansl skutečně apartní klobouček a jak se později Karel dozvěděl, byl to původní, takzvaný schwarzenberský klobouk, tedy Schwarzenberg Hut. Marie s Karlem se na sebe usmáli. Společný pohled na starosvětskou eleganci v těchto končinách neočekávali. I na tajemníka udělala dojem, protože i komunistická ideologie pěstovala respekt k uniformám, byť s jinými insigniemi a se železářstvím na prsou. A jistá tajemníkova zdrženlivost se dostavila i v oslovení. Promiňte, pane Hajný, ale jak co z ní zbylo? Myslíte z té kaple? Ale to již tajemník mluvil do jeho zad, které chtě nechtě museli s Marií následovat. Pojďte za mnou, no jo, dětí před pár lety pobořil traktor, jak se u ní blbě otáčel. To vám na tom kraji neřekli? Já myslel, že tam víte všecičko. Znělo chodbou a před chalupou a po cestě vzhůru do stráně, kde někde byl ukryt dnešní cíl tajemníkovy cesty za nemovitým bohatstvím. Ale já mám povolení to odkoupit od státu, supěl za dlouhým krokem Hajného krajský odborník na školství. Povolení na tu kapli? Tak to je divný. Před minulou zimu mi to přiklepl předseda Národního výboru z přední Výtoně jako zbořeninu. Na cihly a tak. Mám na to papír se štemplem. Támhle to je. Co stojí ta chatka? Mám tam různý krámy, co se nevešly do chalupy. Mezi dvěma starými lipami stála poněkud bizarní chatka, spíše chaloupka strýčka Toma, zbytá z prken nejrůznějšího původu, délky, tloušťky a stáří. Spíše šlo o jakousi kolnu, o kterou se opíralo několik zbytků zarostlého zemědělského náčiní či strojů. Dominantní byl valník s prázdnými steřelými pneumatikami, vykukující za podivnou stavbičkou. To je ale rumiště, vydechla Marie a neodvažovala se podívat tajemníkovi do očí. Bála se, že zklamala jeho důvěru. Vyčítala si, že nebyla dost opatrná a nabídla se k doprovodu, když tajemník zmínil svůj zájem o tuto kapli při návštěvě její školy koncem školního roku. Tak s tím jsem nepočítal.
pronesl výrazně tajemník. Ukázal bych vám to, ale je tam binec jako po Švédech na malý straně. Tvářil se vstřícně Hajný. A vy jste měl na to povolení, soudruhu Hajný? Tajemník se nevzdával a uvnitř hlodalo jakési podezření. Ostatně, mít podezření bylo samozřejmým pudem sebezáchovy každého komunisty, který chtěl obstát. Celá doba, ve které nyní žili, byla protchnutá nedůvěrou jako základním stavebním kamenem nápravy společnosti. A tak nikdo nedůvěřoval a neprověřoval, lidé nebděli, ale všichni podezírali. No samozřejmě měl, dokonce starý, tak 20 let, z počátku 60. let. To se tady vyhazovaly baráky a kostely do povětří, pak se měla kaple opravovat s kostelem, ten ještě přišel k nový střeše, když nám ale soudruzi ze Sovětského svazu přišli na pomoc, tak z kaple se šlo. To jsem měl pořád povolení. No a předloni tomu spadlo kus střechy a zdivo bylo pobořený odřívá vějc. No tak to vidíte, soudruhu tajemníku. Tak to mě mrzí. Jedete takový lán cesty. Třeba by vám mohl pan Hajný tu chatku nějak podstoupit. Snažila se Marie mírnit tajemníkovo nezastírané zklamání. Pan Hajný by nemohl, milostivá, pan Hajný k ní má citový pouto. Jak jsem říkal, to místo je posvátný a rád bych, aby se studánka obnovila a sloužila jednou všem.

0: Slyšeli jste osmý díl četby na pokračování z knížky Jiřího Šestáka Cesta jinam. V režii Jakuba Doubravy ji před 4 lety načetl sám autor. Pokud vás tento jihočeský příběh ze Šumavy 80. let baví, tak nezapomeňte poslouchat jeho 9. část opět zítra krátce po 18. hodině.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit, osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky, být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den, s dobrou hudbou vám přeje Martin Šustr. Dneska ji budeme poslouchat ze zatím posledního alba čerstvého osmdesátníka Michala Prokopa. Vydal jej vlastně celkem nedávno, v roce 2025, samozřejmě po boku s kapelou Framus 5. Jmenuje se Ostraka.

Michal Prokop, ač už nemusí vůbec nikomu vůbec nic dokazovat, nezaparkoval své muzikantské srdce do garáže s veterány, ale pořád koncertuje i dělá nové písničky. Obé evidentně schutí a proto tu máme další zářez do jeho diskografie, tentokrát s letopočtem 2025. A vlastně i zprávu, že nehodlá žít jen z minulosti, ale chce se vyjadřovat i k věcem, kterými dneska buď jako jednotlivci nebo i společnost procházíme. Necháme-li stranou ryze hudební podobu písniček, které se budeme věnovat později, u Michala Prokopa totiž vždycky velmi záleželo na tom, o čem zpívá. Ani na albu Ostraka texty nestojí na druhé koleji. U zpěváka, který na ně vždycky až úzkostlivě dbal, to ani nemůže být jinak. A tak zde najdeme slova a věty, za něž si se svou životní zkušeností a vahou let, které už na světě strávil, může naplno stoupnout. Ať už jde o milostné motivy, většinou nahlížené optikou zralých partnerských vztahů, kde už nikdo nikoho nepřekvapí, nebo svého druhu protest songy, popisující různé hraniční situace a strachy dnešní doby, a také zodpovědnost, kterou člověk musí vážit, když se rozmýšlí, jak se při nich zachová. A samozřejmě nevynechá ani písničky o stárnutí a věcech, které ubývají a odcházejí.

Na pověrčivost nehledící soupiska 13 písní po 4 letech navazuje na desku Mohlo by to být nebe, jež se líbila jak posluchačům, tak i hudebním šťouralům, kteří mají v pracovním popisu kritický přístup. Svým způsobem by se tedy dalo pochopit, kdyby se protagonista se svou kapelou vydal ve stopách předchozí řadovky. Tím víc, když se na textech nových písní podíleli většinou lidé, s kterými Michal Prokop spolupracoval právě na předchozím řadovém albu. Nicméně dělat dokola totéž ani jednoho ze zúčastněných nebavilo a to, že je Ostraka solitérem a nikoli odvozeninou, potvrzuje i sám Prokop, když říká: hudebně je tohle album přece jen jiné. Podílíme se na muzice 4 autoři, moji mladoši v kapele to celé rozjeli a rozhýbali k nové muzice i mě. Je to hodně pestré a to mě baví. Moc rád jsem se zpěvem trefoval do jejich muziky, i když texty jsem samozřejmě vybíral já. Takže přirozeně zpívám tak, jak už za ta léta umím a mohu, a v tomto snad taky drží linii.

Ostraku. Ostraka je archeologický pojem pro keramické střepy, které ve starověku sloužily pro různé písemné záznamy. Buď se na ně psalo inkoustem, nebo se vyrývaly. Střepy sloužily i k takzvanému ostrakismu, střepinovému hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén. Odtud pramení i termín ostrakizace, neboli vyloučení z kolektivu. Ostraka, kterou máme nyní v rukou my, ale není spálené hlíny. Je to album Michala Prokopa skupiny Framus 5. Deska sevřená, ale i pestrá v doteku s různými žánry či subžánry. Od blues a kytarového big beatu přes folkrockové a proaranžované balady až po sambu a latinu. Její hudební dominantou je přirozeně Prokopův vokální přednes rozkročený mezi soulem a blues. Pořád jistý a nezaměnitelný. Nicméně stejně vysokou kartou do hry je i suverénní kapela, jež není zdaleka jen souborem doprovázejících hráčů, ale partou rovnocenných tvůrců nálady a proměňujícího se zvuku. Ostraka z roku 2025 je CD kotouček, kde prostě všechno sedí. Dramaturgicky, i muzikantsky a vlastně i lidsky. Tak ještě jednou dokola. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

poslední řádek, nenechám v skříních nepořádek.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Částečné zatmění slunce začne v Česku za 20 minut. Suchem způsobený nedostatek krmiv podle Asociace soukromých zemědělců nutí chovatele prodávat dobytek. Zítřek nabídne opět slunečné a klidné letní počasí. Dobrý večer u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Za necelých 20 minut v Česku začne částečné zatmění slunce. Půjde o nejvýraznější částečné zatmění od roku 1999. Měsíc by měl zakrýt skoro 90% slunečního záření. Tento vzácný astronomický jev bude nejvýraznější po 8 hodině večerní. Češi ho můžou sledovat z hvězdáren i domovů. Potřeba je ale speciální ochrana očí. Pozorování zatmění slunce přímým pohledem může nevratně poškodit zrak. Úplné zatmění slunce by mělo být vidět ze Španělska, Portugalska nebo Islandu. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek, upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho je ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. Třeba v jižních Čechách cena vzrostla oproti loňsku na trojnásobek. Tábor plánuje přestavbu venkovního bazénu a modernizaci sportovní haly. Důvodem je jejich špatný technický stav i nedostatečná kapacita. Na oba projekty chce město využít dotaci Jihočeského kraje ve výši 50 milionů korun. Potvrdila to místostarostka Lenka Horejsková z uskupení Společně pro Tábor.
2: Odhadovaná cena rekonstrukce toho venkovního akvaparku je 92 milionů bez DPH a odhadovaná cena té modernizace haly Eden je 160 milionů bez DPH. Předpokládáme, že v rámci výběrového řízení by oba ty projekty mohly se vysoutěžit za příznivější ceny.
0: Město chce obě sportoviště opravovat současně.
1: Sport.
0: Plavec Jan Čejka na mistrovství Evropy nevybojoval medaili ve finále trati 200 metrů znak. V Paříži dohmátl na 5. místě, vyhrál Maďar Koš. Do finále kraulařské dvoustovky postoupila nejrychlejším časem obhajkyně titulu Barbora Sémanová. A hokejisti Motoru nastoupili ve třetím domácím přípravném utkání proti rakouskému Salzburku. Utkání sleduje náš spolupracovník a redaktor deníku Pavel Kortus.
3: Buda Raráně za malou chvilku začne třetí třetina a Motor už vede nad Salzburkem 2-1. Hosté se sice ve druhé třetině dostali do vedení nekrytým Burcem, ale pak se dvakrát z breaku prosadil Lotyš v českobudějovických barvách Krastenbergs a otočil skóre. Po 40 odehraných minutách je tak stav zápasu České Budějovice Salzburg 2-1. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, zítra očekávejte jasno, teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně 24. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice Střeboně do Jindřichova Hradce je stále u Nové Hlíny uzavřená. Po odpolední nehodě autobusu jezdí se přes Lomnici nad Lužnicí. Se zdržením počítejte taky u Vodňan na Strakonicku na silnici 22 u Rybářské školy. Tam vyšetřují střet dvou aut a taky v Písku ve Zborovské. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dityny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž, místo stále častěji užívaného ten samý. Jak je to závazné, týž a ten samý?
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový. A hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejichž tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí.
1: Takže raději říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to jméno ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád týž, bez téhož.
2: Bez téhož mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu.
2: A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
3: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5200 tun.
2: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
4: Ten porost je spálený na trout, všem vozíme seno.
5: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
4: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
5: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
5: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
2: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
7: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
2: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy. Z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení Vekbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepeli. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: čas, že jsme mohli vás takhle poslouchat. Jana Naďová byla naším hostem. Ať se vám daří.
1: Děkujeme pěkně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
2: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
1: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
3: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud jí bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vidět, když ten proběhl za provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně ho celý rozeberete, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
1: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
4: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
6: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
5: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého, ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
6: Osud jim nadělil zdravé děti a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Svatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádi, Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuju moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roku za týden. Ta je krásná od srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: Veno, oni se tak počítají.
5: Dobrý den. Já ani neslyšel, já tam mám rádio, já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a i ty právě všechno, co je tako, to se týká tady tohoto, takže to jsem všechno mamku nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo, já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, ale... No, jestli to zvládnem.
4: Já myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra. Přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Říkám, no mámi za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat. Už jsem nesměla s nikým jiným chodit. Už si mě, jak když přivlastnil.
5: No a tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova, do školy, na střední školu. No a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojít. A říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct. No a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit, no.
4: Jak vám připadala? Jak se vám líbila? Jaká byla? Popište nám ji.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá říct, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vene byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom, pátek a prostě bylo to, už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct, takového.
3: No, je to tak, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody. A já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že od toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, my se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roků, ještě jsem neměla 19 za půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až po tom, co se to dozvěděl Vena, nebo ne? Veno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže no, i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt, jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde, už nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby, Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to ještě zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách ze všeho to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, tady se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň nalil už tamplu. Jsem vzal sklinku, co byla po ruce, jsem jim nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2, ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď je ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takovýho malýho bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho, na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: Já všechno dlouhý vlečku, závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polibky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: Jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky taková veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A ty, já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A ona je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a ona mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi jsi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykál, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala, když žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco dvůr zamec nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky, kdy to je zbytečné. Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s něma přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: My jsme jeli z Přílezné, vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden vojáčka, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili. Já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali. Nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe. Dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svadební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to byla boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním Lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovali to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měl celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl 2, no. No a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jeť, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melouna bouli, takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme, my jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na přípitek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium, pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je do teďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky.
3: To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žoval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovací boty té ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže za výst, protože tady to byla Lea poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch, jako na týmto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu oplatilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišly děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáži je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pěkně. Když kam tobě to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ji rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto, jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili. A prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolem tu káru, no, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem jela i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré, ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když ho něco bolí, on nechce jít doktorovi, on jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, ani v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama. Bez mě, nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, no prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, aj třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkala, no byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý, taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si ze všechny poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uši je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykulíroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten anděliček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to viděl okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí, tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Lešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Veno?
4: A tak já myslím, že to si, že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, a když si říkám, já jsem řekl, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no, já jsem měl, že si prostě vysí, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.

0: to neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přibije hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
1: Jo, to jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
2: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
0: Je, rádio, hrničky.
1: Jej.
0: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty to poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné. Ty jsou krásné.
1: A rádio. To je rádio, jo?
2: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
0: Ale to je těžký. To je na gumičku nebo na tetěž zkus? To je krásné a moderní.
1: Kvalitní poslech, jako jo?
2: Posloucháte rádio všude.
1: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky a to chodí se mnou všady. A to... jsem na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
0: To se tady pouští.
2: No? Všechno.
0: To přijde.
2: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
1: Děkujeme teda moc, opravdu.
0: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme, že to je překvapení jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko, máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné, moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na ješkále, holanděn, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti zaplatím, když si to oholíš. A maminka říkala, Veno, ohol si to, já ti dám peníze. Oni mu dali oba peníze, aby si to oholil. A mu se jim to nelíbilo. Tomu se to tady skoro potkalo, tady to.
3: Kdo z vás je lehtivější?
4: Jo, tože to bude na stejno.
5: Já nevím, asi on. Vena je, myslím, lehtivější, to jsou otázky.
3: Kdo chodil na třídní schůzky víc?
5: Víc já, ale chodil i on.
4: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodil já.
3: Kdo chodí s košem?
5: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
4: Tak dá se říct na stejno, ale to...
3: Někdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
4: Ne, ne.
3: Jak řešíte hádky?
4: Nemluvím.
5: Tož on je takový přímý. Takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
3: Večer

0: Ne, jo, na to není.
1: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
2: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
1: Jaké jídlo odnímáte nejraději?
0: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
2: Ale asi ty řízky.
1: Kde nejdál od domova jste se měli?
0: Což nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
1: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
2: Ježinko, to. Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil. To bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si neříkal Tatrách, ne, když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
1: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
2: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné. Když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
1: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
2: No, tak on se chvilka přejde, štípne, nebo tak plácne.
0: Tak to není tak dlouho, to já dá se říct, každý den mi lepnu. Já bych upozornil, co tak podpíchnout.
1: Máte nějakou libůstku při milování?
0: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ji začnu chytat, polechtat na ucho a to nemá ráda moc.
1: Má nějakou libůstku při milování? On se čím rád, by vás škádl třeba?
2: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
5: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
2: Myslím, že ty by se ještě rád podíval někde v zahraničí, že? Ne.
0: Tak.
2: Ještě dokud můžeš, no, dokud můžeš chodit. No.
0: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. Chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě nejsme nároční. Mně stačí, když jsme spolu a v horách, vím, že mamině je dobře dýchání, mně je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni i s tím.
2: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si narodili na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
0: No. Jo, já si myslím taky, říkám.
2: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také. Takže
0: a přejem to každému.
2: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí. Jako opravdu, my neutratíme zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
1: Co k té lásce stačí?
2: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct, že jsme takoví, že máme stejné záliby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
1: Neměnila byste?
2: Ne, neměnila bych vůbec. A kdyby

0: se měla vdávat, tak by si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho a já mám ráda jeho hlas a jeho brblání, a i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho, to strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to, jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne. A je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejde tatínek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
1: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život. Držíme jeden za druhým se to. Jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začátku, jo. A mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život. A čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší. No ale ta láska, to se nedá popsat prostě tak jako to... Nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ně udělat. Pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
2: Milujete ji?
1: No jo, to stále. To.
2: Milujete ho?
0: No strašně, a říkám, na stáří pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
2: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
1: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se jí nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intenci judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října. Sport. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů Kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší. Počasí. Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením na Hlávkově mostě, mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

mám to v hlavě srovnané. Dál zápas, tělo s duší vedou.

ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut. A nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda, ale
2: ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj, což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Ve mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě co se budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A sem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak říkají, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nosi, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo? Kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no na jo, to, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněvorek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Už mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledních a je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu kupsi a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký paštím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluji švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít s ním dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to tež, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne. Jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlí, k tam přijde nějaký muž, co si říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo. Do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, Hergo, ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ale, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranty a to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastrývá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hodové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku.
1: To opravdu. No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Starým třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to nevěděl.
0: To je zajímavý je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný, ne, nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není zapotřebí. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmějí, no to už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: svoboda,
5: s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám
1: no,
0: po rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkej, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: viď? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne? Pěničníky. Pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako nemusíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí

0: stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba,

0: v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Boty toulaví Valdemar Matuška, 5:23. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili. Kdo vás dokázal zvednout ze židle? Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvám na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a ja sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáča ma niekedy a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem. On bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to zapotreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíra, vy ste začal to vyprávění tím, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No, takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takový poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nezete si nůžky a odstřihnete to. To jste borec.
1: Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, něco podobného jako slabá hliníková či plastová víčka třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech. A taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: To zbytečný. Rozčiluje, no to rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já Michale, nevím, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám, no. Tak asi takhle jako...
0: Takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Dám přednost, ano, klidně si počkám, no. A když je u samoobslužní pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám, no. No a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí laviček. A pak tady mám takovou poznámku. Močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka. No, no asi taky nebudu jedinej, komu to vadí. Nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. No to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano. Vyvolávání různých hesel, vykřikování a prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: chápu, že po těch letech vám to vadí víc než
1: jak
0: prvních pár let.
1: No. Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě na myšlině, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak. Jinak, když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Jo. Mě docela až rozčiluje.
0: Abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevíš,
1: uvařím, nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěva moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak se dotyčným bavit. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

naší připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Je to Jarka nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, co se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktně. A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčilit. A klidně se mě ptete, jako.
0: No, jdou tedy žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko, jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit. Takže místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování. A u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím? Zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám, ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jak u někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma nakousla, paní Barbořiková, ani mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte? Ne, promiňte, že taky to mě ptám.
0: Ne, jako, ne. No. Já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych tak asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak by se vám asi
0: brouka
1: dlouho.
0: Já si to připravím, já vám řeknu v dalším vstupu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu, takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: Tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zas brečím, protože jsou tak z toho, jakože stejně nevím, jak dál, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity, jasně, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbořikova a paní Ludmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbáře, no zkrátka všechny linkaře, to neprodlužuju zbytečně, no a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšou zajímavé knižky.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali noční linku, knihu, příběhů.
1: To by ale nebylo špatné.
0: Dobře, no, jinak jste říkala, ale to už jsme od tématu pryč, takže jo, máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce, vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkého města, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pane Roberte se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Točilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, Prachaticích, mě jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, Bůh ví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když se jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu, Bůh ví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a sedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a sedl na něj, že mu ji, ještě byl na návštěvě a myslel, že mu ji tady ukradl. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě chce to ukrat. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumíme, no, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce, ale šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom, nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, jako já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? Možná jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po zádech, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, tak dnes vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No ninja, jsem záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jaruškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, budeme volat, nebo když budeme vidět, že je od krve, to tak jsme ho zvedli, jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážně, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakovou obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali, jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já mu udělám, protože mám, jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský od sutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil to jako noční, to ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Vím, že tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech, to se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu faše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej sebou k němu, přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už
1: a ty flašky se odnesla, no.
0: Takže ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc. Co vás dokáže zvednout ze židle? A nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak prostě. Seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím. No, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala, no začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel taky, já nejsou taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já ji nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě porvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili
1: to
0: úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: já jsem tam seděla normálně na
0: literaturu duchovní.
1: No, ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Takhle jako, když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jehovisti, proto jsem se jí ptala, jestli je jehovistka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
0: taky mě to napadlo jako první. Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o to stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
1: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk.

0: není, že bych byla nějaký ateista nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
1: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnejte. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička, to je.
0: Tak už jste se stihla slomit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto opravdu ne?
1: Se jmenuje, že on každé noční je skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak, že?
1: To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají. Jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vidělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají. A nebo musí mít všech, a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je v jídelnách, ve všem. To se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalov. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít, na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím. Stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe. Já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. A měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede?
1: Nevím. Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla, nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě... Potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkal, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svátek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne?
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně no, jsme právě. Nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Jak říká ten pán, že jste mě vzala, protože on to vždycky děkuje. A tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu, noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat? Kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mě nebo po sedmé zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále dál točit, takže možná
1: to už potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sám. A já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, tak doufám, že se to změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Haló, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte, povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát, s telefonem. A tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost, tak jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní, ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíct do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit. Takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny. Nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod. Teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama. No to bych zrovna měla na... se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko,
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že u vás na rehabilitačním oddělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: A já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá. Jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brá to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a který poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. A v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuju, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuju i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a zase přeji někdy. Vám další den krásnej, co nejkrásnější, nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: No, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Už ale jsem určitě tady, já jsem měla pustěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačí, to ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té 10. jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo? Nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem letěla po doktorech, tam toho vždycky probrali nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, co? Vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě. Telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Uhum. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit, a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no. Ano.
0: Děkujeme, děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala. Přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět. Paní Marto, zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mám sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou za svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to dělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takovýto absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak se říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano, tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Hrozným tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám ty tovuky s tou českou historií, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžký, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času, jeden na druhého, soudržnosti. A chápu, že je pak někde těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné.
1: Ano,
0: změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit. Přežili jsme to, ano, a tato generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starí bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: A mějte
1: se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste
1: vím,
0: to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby se odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupějí, potom teprve začneme kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všetci ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupějí, aby nebyly problémy.
0: No teda.
1: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Takže to jsem chtěla v krátkosti, hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi, asi se ani s tím nedá, no dá se něco dělat, být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci objedou, že jo, a když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam
0: zase
1: znovu.
0: Se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
1: Tak uvidíme, jaký
0: to bude mít vývoj, možná když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
1: Taky moc a dobrou noc.
0: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet.

čet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočíňte, užijte si klidný zbytek týdne a u Noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátrlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátrlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfriede, vlastně ne, sire Wilfriede, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
5: No to. Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili.
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální, geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
7: Myslel. Už z hled mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl by se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic
10: většinou vede Římsa.
7: Dají se na ně chytat holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomyl.
3: Třeba by se budala sehnat bedínka bílých myší.
7: Úplatky neberu.
6: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Tam běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad.
5: Římani si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot s Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Hope si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hope, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco...
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším.
1: Paní Hubsová, její syn Leonard.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni v holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
0: No to...
2: O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde,
0: ano?
1: Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
4: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
5: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
5: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
5: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
4: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
4: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
5: Pamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
4: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
4: Cože?
5: Nežertujte, Leonarde.
4: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
5: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
4: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
5: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
5: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se odrazuje.
5: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
4: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čem.
6: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
5: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
6: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
5: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
5: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
5: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
4: Prosím.
2: Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
5: Ta taky nemá špatné nohy.
4: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
5: Aha, pan plukovník je vegetarián.
6: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
4: Hop! Chytla ho.
5: Máte moc šikovnou ženu.
4: Děkuji.
6: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
2: No, ne.
4: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
4: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
5: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
4: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
4: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
5: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
4: Mary! Probůh, Mary, co se to s tebou dělo?
3: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem.

0: Tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
1: Ty? Klovisi?
0: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

Mr. Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,